0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodi, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk a můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu a jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy z

prozradí ti naštěstí jenom pohledem, kde jsou lidská trápení, která přebolí. Tráva v městském dláždění to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den, bolest bere do dlaní horká letní zem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne?
2: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: Ale ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve Čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ní se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát knížepán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržíš, mluvíte jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne. Mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíce smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, Sirnej. Najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koronem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
3: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
3: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale mám
0: vy, Marie.
1: Trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A
5: asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
5: Je, na čem to babička přijde?
6: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
6: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
6: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
6: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
5: Ne.
6: Žádnej, šlápneš a jedeš.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: Novida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během
0: písničky.
1: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dnešní posádka Humoriády, Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho. A právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
3: Taky
5: zdravím paní. Děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přemývá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jaké to spojení, jak to Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: od
7: město.
3: Řípa a, od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice
3: se
4: na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko.
3: Ačko,
7: určitě.
3: Dobře.
4: Děkuji.
3: I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko.
4: Magdalena.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
4: Děkujem.
3: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcot, ale to často po Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. Jak to děláš, že ještě nejsem mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No to je. Celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme se nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo. Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane Bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
14: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
14: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
13: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježišmarja, tak je spíš tatínek. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Dobře. Lejzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lejzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? To... Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musím být.
3: No. Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boku nazbíral, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: To dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Ale
4: to no možná, tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahraničí.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne, tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme
3: tak,
4: palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako my dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku, Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazím. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čihák. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ti můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat si dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám, paní, jak jsem já si pomáhal...
2: No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte. Prosím. Nějak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hrají si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo. Přesně, jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
7: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
8: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
9: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Mám moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
9: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
10: Letošního Silvestra budu slavit doma.
11: Ale co pak to? Proč pak to?
10: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
12: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
9: To jsi ulovil nějakého divočáka.
12: A to ne, ale propil jsem výplatu.
13: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
14: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
13: A no jo.
14: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
13: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Koupaliště ve Zlínském kraji nasazují vyšší počty plavčíků. Zašová pokračuje v obnově fotbalového hřiště. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Dnes bude v regionu slunečno, vysoké teploty až 37 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V horkém počasí navyšují provozovatelé koupališť počty plavčíků u bazénu. Na koupališti Zelené ve Zlíně bude na provoz dohlížet 5 plavčíků najednou. Pro zvládnutí jejich pracovní činnosti na slunci provozovatelé navyšují počty přestávek, říká provozovatel koupališť Steza Zlín Michal Košut.
2: V tropech, které se blíží, nařizujeme přestávky po 2 hodinách, aby nám ti plavčíci na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
0: Fotbalisté v Zašové se brzy dočkají nového zázemí. Obec pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky, hlavně pro mladé fotbalisty, který v klubu přibývá.
3: Stará budova šaten už je nevyhovující. Vlastně dlouhodobě jsme plánovali, že se postaví budova nová. My jsme před několika lety zbudovali první část toho komplexu těch dvou budov, kde je to vlastně občerstvení a zázemí pro hosty u toho fotbalového stadionu. A teďka se vybudovalo zázemí teda i pro hráče a pro rozhodčí.
0: Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zázemí, zařízení v Česku i zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
4: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
5: V dotační pauzi se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
4: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
6: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
4: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: víkendu začal nový měsíc, ale teprve na pondělním startu jistá část posluchačů registruje pracovní srpen. Dnes máme v kalendáři trojku, vítáme se do nového týdne a přejeme si hezké letní ráno. Miluškám slavícím svátek pošleme gratulaci, písničku Hany Zagorové pak všem probuzeným na dobrou náladu. Je 5:04, za chvíli projdu kousek zajímavé historie v kalendáriu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového týdne se vítáme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 3. srpna, nahlédneme do kalendária. V roce 1492 vyplul italský mořeplavec Krištof Kolumbus na svou první cestu do Indie, během níž objevil Ameriku. Posuneme se do roku 1884, kdy zemřela Anna Chadimová. Byla to služka, která údajně vymyslela tanec polka. Mezi přihlížejícími byl tehdy i učitel Josef Neruda, který si nápěv poznamenal do not. Novému tanci se zprvu říkalo Maďara, případně Nimra podle známé písně. Pak tu mám rok 1929, kdy zemřel americký elektrotechnik německého původu Emil Berliner. Bývá označován jako otec hudebního, respektive nahrávacího průmyslu. Revolučním způsobem totiž změnil zaznamenání zvuku. Místo válečku Edisonova fonografu použil otáčející se desku, po níž se hrot pohybuje od kraje ke středu. Patent na gramofon získal Berliner v roce 1887. 3. srpen je spojený také se jménem operního pěvce Štefana Margity. Narodil se roku 1956. Patří ke světově uznávaným tenoristům. Působí převážně v zahraničí, vystupoval v nejslavnějších operních domech, jako jsou milánská La Scala, londýnská Covent Garden a newyorská Metropolitní opera. K narozeninám gratulujeme. Teď rok 2005 vedoucí týmu vědců ze Soulské národní univerzity oznámil, že se jim jako prvním na světě podařilo naklonovat psa. Klon afgánského chrta byl pojmenován Snapy. Vyvinul se tehdy podle stejného principu jako první klonovaná bytost na zemi, ovce Dolly. A ještě letopočet 2015 tehdy získalo Moravské zemské muzeum pozůstalost Ondřeje Sekory. Jeho potomci přenechali muzeu řadu materiálů z jeho života jako dar. Tento rodák z Králova pole byl nejenom výtvarník a novinář, ale i nadšený sportovec a propagátor sportu rugby.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: No toto k ním rozhodně patří, Night Fever. Jdeme do filmu Horečka sobotní noci, Saturday Night Fever. Bee Gees tenkrát měli lvý podíl na celém tom soundtracku, jak se říká, čili hudebním dvojvinylovém doprovodu. Za minutku a půl bude 17:15. Dobré pondělní ráno.

0: Před minutou bylo 17:45. Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Jdeme na počasí, meteorologové vidí další dny jako tropické, tak si jenom upřesníme letní parametry a začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 19 stupňů, to je Holešov a Bystřice pod Hostýnem. 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Vizovice, Valašské Meziříčí a Vsetín. 15 stupňů vidím v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích. A když půjdeme na hodnotu 16 stupňů, tak ta se týká Štítné nad Bláří, Valašské Sednice, Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy. Dnes očekáváme jasno až polojasno, jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr, během dne mírný jižních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno máme krátce mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by měly být dobré nebo velmi dobré a biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jaké zajímavosti jsou spojeny s planetou Uran? Tak to je téma, které už za chvíli rozebere v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužili různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hejtmánková. Hezké ráno. Valašské Meziříčí začalo instalovat nové označníky ke stanovištím sdílených kol, kterých je po celém městě celkem 35. Na frekventovaných místech navíc radnice upravila i samotné plochy pro parkování bicyklů. Skupina Mars Stepních ve Zlínské zoo se letos rozrostla už o 9 mláďat. Poslední dvě přišla na svět v červenci a návštěvníci je můžou společně s dospělými zvířaty pozorovat ve výběhu v jihoamerické oblasti zoo. Mara Stepní patří k největším hlodavcům na světě a pochází z argentinských pamp. Letošní chovatelská sezona je ve Zlínské zoo úspěšná. Zoo odchovala například další mláďata tukanů, malých opic kotulů nebo supů. Čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyňa. Návštěvníci mohou vidět také výstavu o spisovateli Alojzi Jiráskovi, sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. Festival pokračuje až do 8. srpna. Přesně před 100 lety začal pravidelně vysílat rozhlas na Slovensku. Vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Oslavy z tého výročí si dnes slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Jen výjimečně se může vyskytnout třeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mizí další stopy po těžbě černého uhlí v Česku. Firma OKD začala zasypávat první ze čtyř jam dolu ČSM na Karvinsku. Právě na této šachtě skončila téměř 250 let dlouhá éra hlubinného dobývání uhlí. Za chvíli přidáme podrobnosti. Teď je 6:03.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 20 ještě do 6, no tak to, jak nám zpíval teď Valdemar Matuška, by přesně sedělo. 5 hodin 40 minut, pondělí 3. srpna. Začala likvidace dolů ČSM na Karvinsku. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se dobývalo černé uhlí. Teď už se podzemní definitivně uzavírá. Zasypává se první ze 4 jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
1: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
2: Kropí se to kvůli prašnosti asi?
1: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
2: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
3: Dělala to rodina předtím, že je generace, takže je to divné.
4: Je to škoda.
2: Po 6 letech tady, 6 let tady pracoval.
4: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
2: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
4: Vyučení 45 let.
2: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů. 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
1: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
2: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
1: Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
2: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín, před minutou bylo 6:15. Podle meteorologů máme před sebou horké letní dny. Předpokládám, že z dalšího průběhu budou mít radost hlavně posluchači, kterým začíná dovolená.
1: Počasí.
0: Budu konkrétní hned po ranním souhrnu teplot. 18 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 19 stupňů vidím v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem. 17 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Vizovice, Valašské Meziříčí a Vsetín. 16 stupňů, to je momentální situace ve Strání, ve Štítné nad Vláří, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. Očekáváme jasno až polojasno, jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů. Slabý proměnlivý vítr, během dne mírný jižních směrů, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou teď ráno krátce mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by měly být dobré nebo velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes je 3. srpna, každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka a dabérka Ilona Svobodová, tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka a dabérka Ilona Svobodová. Nové zprávy chystá Bára, na 6. hodinu uvede je za 7,5 minuty.

0: 1319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Spoje městské dopravy mezi Zlínem, Malenovicemi a Otrokovicemi jezdí ode dneška podle výlukových jízdních řádů. Kvůli opravě kanalizace řidiči až do prosince neprojedou véskami. V Česku roste zájem o pásové zemědělství, pomáhá proti půdní erozi. Dnes bude v regionu slunečno, vysoké teploty až 37 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích zavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy tak až do příští středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
2: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: V místní části Uherského Hradiště ve Véskách dnes začne oprava kanalizace. Součástí prací za 22 milionů korun bude také oprava komunikací a chodníků, doplnění parkovacích míst, nové veřejné osvětlení nebo výsadba zeleně. Řidiči musí počítat s dopravním omezením, upozorňuje hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: Do Vések bude zakázán vjezd automobilů nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů, ať už těch systémů městské pouličky, tak linky 300, která taky dopravně obsluhuje Vésky, samozřejmě Sady a Míkovice. Autobusy pojedou po objízdné trase, ostatní těžká vozidla nebudou mít vůbec do Vések povolen vjezd.
1: Objízdná trasa pro osobní auta povede po ulicích Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz tam budou řídit semafory. Práce by měly být hotové do poloviny prosince. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Střídání pruhu s různými druhy plodin pomáhá k lepšímu zadržování vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého jí loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
4: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadu ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout třeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Léto pokračuje, dnes i v dalších dnech se projeví intenzivně, podle meteorologů jednoznačně tropicky. To víme a svoje plány upravíme podle aktuálního stavu. Teď jenom připomenu úvod nového týdne, máme 3. srpna, svátek oslaví Miluše. A co se týká historie, do ní se podíváme přes kalendárium už za chvíli. Máme 6 hodin.

0: 5 minut. Na dobrý start posílám písničku Karla Zicha a přeju dobrou chuť u snídaně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: nového týdne se vítáme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 3. srpna, nahlédneme do kalendária. V roce 1492 vyplul italský mořeplavec Krištof Kolumbus na svou první cestu do Indie, během níž objevil Ameriku. Posuneme se do roku 1884, kdy zemřela Anna Chadimová. Byla to služka, která údajně vymyslela tanec polka. Mezi přihlížejícími byl tehdy i učitel Josef Neruda, který si nápěv poznamenal do not. Novému tanci se zprvu říkalo maďara, případně nimra, podle známé písně. Pak tu mám rok 1929, kdy zemřel americký elektrotechnik německého původu Emil Berliner. Bývá označován jako otec hudebního, respektive nahrávacího průmyslu. Revolučním způsobem totiž změnil zaznamenání zvuku, místo válečku Edisonova fonografu použil otáčející se desku, po níž se hrot pohybuje od kraje ke středu. Patent na gramofon získal Berliner v roce 1887. 3. srpen je spojený také se jménem operního pěvce Štefana Margity. Narodil se roku 1956. Patří ke světově uznávaným tenoristům, působí převážně v zahraničí, vystupoval v nejslavnějších operních domech, jako jsou milánská La Scala, londýnská Covent Garden nebo newyorská Metropolitní opera. K narozeninám, k jubileu samozřejmě gratulujeme. Teď rok 2005. Vedoucí týmu vědců ze Soulské národní univerzity oznámil, že se jim jako prvním na světě podařilo naklonovat psa. Klon afgánského chrta byl pojmenován Snoopy a vyvinul se tehdy podle stejného principu jako první klonovaná bytost na zemi ovce Dolly. A ještě letopočet 2015 tehdy získalo Moravské zemské muzeum pozůstalost Ondřeje Sekory. Jeho potomci přenechali muzeu řadu materiálů z jeho života jako dar. Tento rodák z Králova Pole byl nejenom výtvarníkem a novinářem, ale i nadšený sportovec a propagátor sportu rugby. Tolik z kalendária, pokračujeme v regionu aktuálně. Poničené stánky, mokré, znehodnocené zboží, i to zažili někteří prodejci na letošní letní zahrádkářské výstavě ve Věškách na Kroměřížsku po bouřce, kterou nečekali ani samotní organizátoři. Podrobnosti už za chvíli v našem vysílání.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 1970, naprosto zásadní album z hudební historie, aspoň tak to vidím já. Most přes rozbouřené vody, když to rovnou řeknu česky. Simon a Garfunkel se takto jako výjimečná dvojice muzikantů rozloučili a my si teď jeden hit z úžasné desky pustíme. Cecilia. Dobré pondělní ráno.

0: Za minutu bude 6:45, pondělí 3. srpen v kalendáři. Přejeme si dobré ráno. Horko a tropické teploty letos ovlivnily také letní zahrádkářskou výstavu ve Věškách na Kroměřížsku. Ta nabízí, jak asi víte, trvalky, letní květiny, ovocné stromky, keře, ale také řemeslné výrobky nebo zahrádkářské potřeby. Nebyly to ale tropické teploty, které organizátory letos překvapily. Největší starostí jim nakonec přinesla až sobotní večerní bouřka, která poničila celkem 5 prodejních stánků.
1: Když jsme přišli, tak jsme se docela zhrozili, protože stánek byl původně převrácený celý dopředu, stoly byly vysypané.
2: Říká Jana Plchová, která s manželem na výstavě už 25 let prodává zahrádkářské potřeby.
1: Všechno mokré, špinavé, ohnutá tyčka na stánku a největší ztráty na semenech. Protože semena, když vám prondou vodou, tam ty ztráty budou. To si neveznou lidi ani zadarmo.
3: Bouřka teda nás tady trošičku překvapila, ale naši kluci to zvládli a během vlastně 20 minut všechno bylo uklízené a nachystané.
2: Říká nezávislý starosta Věžek a zároveň zástupce velitele místních dobrovolných hasičů Aleš Posák. Na rozdíl od bouřky ale organizátoři počítali s tropickými teplotami a dopředu se na ně připravili.
3: Počasí této meteorologů vyšlo úplně absolutně přesně. Ve spolupráci s naší jednotkou a s našimi zaměstnancema, s paní ředitelkou, jsme vymysleli v podstatě zvlhčovače vzduchu, takže jsme natáhli nějakých 80 metrů zvlhčování.
2: Připravené byly také zavlažovače v parku nebo klimatizovaný stan záchranářů. Přesto se vedro podepsalo na návštěvnosti. Oproti loňsku přišlo asi o 2000 lidí méně, říká organizátorka výstavy Pavlína Majdová.
4: Návštěvnost určitě ovlivnilo počasí, protože v pátek a v sobotu tady bylo opravdu velké horko, takže návštěvníci z řad seniorů nedorazili, což na těch číslech je vidět.
5: Taky se ráda vyhnu tomu horku. S tím věkem člověk už přece jenom vybírá ty chladnější dny.
6: Plánovali jsme, že půjdeme radši v neděli, protože na sobotu a předpověď, jakože bude teplo.
2: Shodují se návštěvnice Radka a Lenka. Nižší návštěvnost snížila i tržby prodejců. Ti přesto lidem ke každé prodané rostlině ochotně přidali i radu, jak se o ní správně starat.
7: Jak to budete sázet? Tady takhle až do země, jo, celý, aby ten roub pil venku.
2: Z Věžek Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka? Co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
8: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
10: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 9 minut půl sedmé. Poslechneme si, jak budou probíhat příští dny podle Českého hydrometeorologického ústavu. Proto volám do Brna, kde už je připravená, jak jsem zjistil, meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Na úvod nám prosím řekněte, v jakém stavu je momentálně Zlínský kraj, jaké máme pondělní ráno?
1: Tak převažuje nám jasno až polojasno, hlavně v té východní části kraje se vyskytují ojedinělé mlhy, teploty se nám teďka pohybují aktuálně od 19 do 16 stupňů a vítr ten vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: V celkovém pohledu na 3. srpen máme očekávat horké léto. Jak vychází kompletní pondělní předpověď?
1: Tak čekáme převážně slunečno, horko, ty nejvyšší teploty od 34 do 37 stupňů. Na Vsetínsku trošinku chladněji, tam spíše ty hodnoty budou se pohybovat kolem 33 stupňů. A čeká nás jasno až polojasno, ráno ještě se mohou vyskytovat nějaké ty ojedinělé mlhy a jenom výjimečně při té přechodně zvětšené oblačnosti by se mohla vyskytnout přeháňka, případně bouřka. Ty vítr k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom budou převažovat jižní směry do 20 km za hodinu.
0: Doplníme si ještě číslo do biozátěže.
1: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Jdeme dál, na úterý, zopakujeme si tropický scénář taky zítra.
1: Ano, tam čekáme ještě o něco vyšší ty maximální teploty 36 až 39 stupňů. Vsetínsko zase trošinku chladněji, tam spíš ty hodnoty kolem 35 stupňů. A jinak nás čeká jasno až polojasno, zase jenom výjimečně při té přichodní zvětšené oblačnosti by se nám mohla vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů, ale v údolích mohou klesnout lokálně k hodnotám až k 17 stupňům.
0: Jak to bude s počasím uprostřed týdne? Změní se něco ve středu, ve čtvrtek nebo se dál připravit na velké horko?
1: Tak ve středu stále čekáme ty nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů, převážně slunečno, tam jenom odpoledne a večer je možnost, že by při té zvětšené oblačnosti mohla vyskytnout nějaká ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Ty nejnižší noční teploty 23 až 19 ve čtvrtek, tam už je šance, že by se o něco malinko bylo chladněji, tam ty nejvyšší denní teploty nejčastěji od 33 do 37 stupňů. Ty noční podobné 23 až 19 stupňů, z začátku malá oblačnost, postupně by mělo potom převažovat oblačno a na nějaké té části kraje by se už mohly vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
0: Závěrem si ještě řekneme, jaké rekordní teploty doprovodili 3. srpen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Andreo, prosím, letopočty a přesné hodnoty.
1: Tak minimum z roku 1945, kdy jsme na stanici Luhačovice zaznamenali 4,2 stupně Celsia a maximum máme z roku 2013, kdy jsme na stanici Staré město naměřili 37,7 stupně Celsia.
0: Tak to uzavírá informace o počasí meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Otrokovice hledají cestu, jak ulevit ulicím přetíženým parkováním. Nabízí proto finanční podporu lidem, kteří mají možnost vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku rodinného domu. Za jedno nově vybudované parkovací místo mohou získat dotaci ve výši 20 000 korun. Podle mluvčí radnice Lenky Vaculové jeden žadatel může získat dotaci maximálně na dvě parkovací místa. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí kvůli suchu a vysokým teplotám zákaz používání otevřeného ohně. Radnice vyzývá návštěvníky, aby zapalování svíček na hrobech raději odložili, dokud se povětrnostní podmínky nezlepší a riziko požáru neklesne. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude mezi 11. až 16. hodinou vystavena zpěváková rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni. Nejvyšší teploty budou 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Práce na silnicích jsou hlášené v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Komenského a také v Bratřejově a Lužné na Vsetínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme tu jedno sportovní výročí. Dnes je to přesně 30 let, kdy skončila olympiáda v Atlantě. Kolekce českých medailí se tenkrát rozrostla o dva nejcennější kovy. První vybojoval na kilometrové trati kanoista Martin Doktor, druhou o několik hodin později přidal oštěpař Jan Železný. První zlato získala už o týden dříve na divoké vodě Štěpánka Hilbertová a Martin Doktor den po svém prvním triumfu zopakoval úspěch i na poloviční trati. I tak to připomínám datum 3. srpna a přeju pohodové letní ráno. Je 6:30.

0: Za 5 minut bude 6:45. Český rozhlas Zlín přeje dobré pondělní ráno. 3. srpnové. Uzavírka ulice doktora Edvarda Beneše u vlakového nádraží v Otrokovicích mění ode dneška některé linky zlínské hromadné dopravy. Cestující musí pro cestu na vlak nebo dále do Otrokovic přestupovat u obchodního centra v Malenovicích. Podrobnosti probereme s naším reportérem Davidem Jabůrkem 7:20. V dnešním dobrém dopoledni nás pak čekají další setkání s jedním z opuštěných zvířat ze Zlínského kraje. V rubrice Tlapky z kraje tentokrát představíme kočku Marušku, která by ráda našla svůj nový domov a společníky pro další život. Poslouchejte 10:50. Já za chvíli přidám počasí krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45, nový týden, probereme taky po stránce meteorologické, jeho úvod bude jednoznačně letní, určitě se hodí i slovo tropický.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 15 a 19 stupni. Očekáváme jasno až polojasno, teď ráno se vyskytují ojedinělé mlhy. Jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka, případně bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, na Vsetínsku lokálně kolem 33. Povane slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, jižních směrů, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Teď ráno máme krátce mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by měly být dobré nebo i velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Její pastorkyně Zlatorýna Vojcek. V těchto i v desítkách dalších oper si hlavní role zaspíval Štefan Margita. Tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dnes slaví 70. narozeniny. Jeho mimořádnou kariéru připomeneme za chvíli.

0: Milánská, La Scala, Newyorská, Metropolitní opera nebo Londýnská, Královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes oslaví 70. narozeniny. Samozřejmě na dálku gratulujeme. Jenom dodám, že s divadelní kariérou operního pěvce se letos dobrovolně po 45 letech rozloučil. Teď si poslechneme reportáž.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Řidiči ode dneška neprojedou přes místní část Uherského Hradiště Vésky. Kvůli opravě kanalizace bude až do poloviny prosince uzavřena hlavní ulice na dědině. Úplný zákaz vjezdu platí pro vozidla nad 3,5 tuny. Výjimku budou mít autobusy. Objízdná trasa pro ně a osobní vozy povede po ulicích Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz budou řídit semafory. Oprava bude stát 22 milionů korun, říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
1: Od té, co bude položena nová kanalizace, budou obnoveny i přípojky k jednotlivým domům. No a na celou tuto investici naváže pak oprava povrchu, to znamená oprava komunikace, chodníků, bude zmodernizováno veřejné osvětlení a položíme zde také chráničku pro rozšíření metropolitní sítě.
0: Fotbalisté v Zašové se brzy dočkají nového zázemí. Obec pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky, hlavně pro mladé fotbalisty, kterých v klubu přibývá.
2: Stará budova šaten už je nevyhovující. Vlastně dlouhodobě jsme plánovali, že se postaví budova nová. My jsme před několika lety zbudovali první část toho komplexu těch dvou budov, kde je to vlastně občerstvení a zázemí pro hosty u toho fotbalového stadionu. A teďka se vybudovalo zázemí teda i pro hráče a pro rozhodčí.
0: Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní kurz je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo taky lékařům. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
3: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
4: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
5: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
4: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout i přehánka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 19 stupni. Nejvyšší naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Práce na silnicích jsou hlášené v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Komenského a také v Bratřejově a Lužné na Vsetínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje vysílání s Petrem Uhříkem.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nejenom soutěživé posluchače zdravím na startu nového týdne a sleduju kalendář, ve kterém vidíme pondělí s datem 3. srpna. Dobré ráno všem probuzeným, jak víme i dnešek se projeví maximálně letně, tak se připravme na vysoké teploty a s telefonem v ruce můžete už za chvíli zabodovat v naší pravidelné slovní hře. Odměnou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Kazda, jde o román s názvem Láska v Amsterdamu. Inspirativní příběh o odvaze, následovat vlastní srdce, vykročit do neznáma. Teď je 7 hodin a 5 minut, zaspívá Petr Novák a hned po jeho písničce jdeme soutěžit. Příjemné letní ráno přeje Petr Uhřík.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, je tu nový den, jak jsme slyšeli v textu, 7 hodin, 7,5 minuty, 3. srpen, dobré pondělní ráno. V soutěži, jak se u nás mluví, se až do pátku budeme vydávat za nářečím Slovácka, jak je zaznamenal folklorista a spisovatel František Holmes Ilík. Hádat můžete už za malý okamžik, cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu s názvem Láska v Amsterdamu. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Je tady další kolo soutěže, jak se u nás mluví. Slovo tentokrát najdeme v malé publikaci Hradištské mudrosloví. Jejím autorem spolu s Dagmar Vackovou je folklorista a spisovatel už zmíněný František Ilík zvaný Holmes. No tak si poslechneme samozřejmě pozorně hned, jak zvednu telefon. Koho pak asi tak najdeme na druhé straně linky? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Haló?
0: Haló, haló. Tak já jsem se vám představil za Český rozhlas Zlín, dopak je tam?
2: Dobré ráno, tady je Zdeněk z Vysokého pole.
0: Pane Zdeňku, Petr Novák zpíval, že bude chodit po špičkách, vy teď chodíte na boso letně, nebo jak?
2: No, šupák.
0: No, jasně, takže domácí pohoda, chápu to dobře, ano?
2: Ano.
0: A snídaně už byla nebo bude?
2: Nebude, ještě ne, za chvíličku.
0: Ještě brzy, jasně. Tak vyplníme ten čas nějak smysluplně. Zkuste soutěžit úspěšně a odpovědět na tuto otázku. Už pouštím, ano? Tak jdeme na to?
2: Jo.
3: Co to je bembela?
0: Jej, to bylo rychlé. Co to je bembela?
2: Bembela? Já si dám napověď vyšší.
0: Tak a když tam ještě trošičku stišíte to rádio, co je za váma, tak budu taky rád, aby jsme se mohli domlouvat, to nehouká, no.
2: Ano.
0: Výborně. Tak, co nebo kdo může být bembela? Je to buď štípanec od komára, nebo bambule, nebo je to neschopný člověk.
2: Určitě ještě.
0: Tak ještě, ano, a ještě jednou dáme. Bembela je buď štípanec od komára, nebo bambule, a nebo neschopný člověk.
2: Dáme to C-čko.
0: C-čko.
2: Ano.
0: Neschopný člověk. Vždy si takový bembela, myslíte, jako jo, když se tak to označí. Dobře? No, dobře. František Holmes Ilík z uherského Hradiště Míkovic nám prozradí, čemu nebo komu se na Slovácku říká bembela.
3: Bembela byl člověk takový nepraktický, málo schopný člověk, takový, kterého společnost víceméně ignorovala. Nebylo po něm nic.
0: Takže vy jste to, pane Zdeňku, trefil úplně přesně.
2: Jo.
0: Já jsem tam slyšel v pozadí nenápadně ještě někoho přizvukovat, manželku, že?
2: Manželka stojí u mě tady.
0: Ano. A ta měla stejný názor, taky říkala, že je to cvěřko, jo?
2: No, myslím, jo. Ano.
0: Takže bembela, jaký bychom použili ještě ekvivalent tady k tomuto? Budíš k ničemu, se říká, že? Třeba jako takovému člověku.
2: No. Neschopný, no to takový.
0: No a vy, pane Zdeňku, se považujete za řemeslně zdatného člověka, zručného?
2: Já už jsem v důchodě 10 roků.
0: No dobře, ale když je potřeba přibít hřebík nebo zavrtat něco jako do zdi, to...
2: Ano, tak to si udělám sám, jako ne.
0: Bodejť by, jasně. No, tak jo. Tak jenom, aby jsme si doplnili ještě tady ty souvislosti k bembelovi, což vy nejste, ano. Jak jsem pochopil, a blahopřeju výhře.
2: Ano.
0: Tak, mějte se hezky, pane Zdeňku, pozdravujte manželku a hezké léto, nashledanou.
2: No a knížku, nějakou budu mít knížku?
0: Ano, knížku s názvem Láska v Amsterdamu.
2: A mám vám toto adresu, ne?
0: Určitě, vydržte na telefonu a během písničky si všechno zapíšu, ano?
2: Jo.
0: Prima, tak jo.
2: Dobré.
0: Nashledanou, mějte se pěkně.
2: Za ty děkuju.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Německá skupina Alphaville nám zahraje písničku, kterou najdeme na prvním albu z roku 84, zdaleka bych řekl nejúspěšnějším. Byly na něm hned čtyři velké hity. Jeden si pustíme, syntezátory naprogramované, poslechneme si Sounds Like a Melody.

0: Před minutou bylo 7:45. Jdeme na počasí. Meteorologové vidí další dny jako tropické, tak si jenom upřesníme letní parametry a začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 16 až 20. V tomto rozmezí se teplotně právě teď pohybujeme ve Zlínském kraji. Očekáváme jasno až polojasno. Ráno se ještě můžou vyskytovat ojedinělé mlhy. Jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout i přeháňka nebo případně bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, na Vsetínsku lokálně kolem 33. Slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, jižních směrů, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme ráno krátce mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by ale měly být dobré nebo i velmi dobré. Ovšem biozátěž vysoká, označená trojkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Uzavírka ulice doktora Edvarda Beneše u vlakového nádraží v Otrokovicích mění ode dneška některé linky zlínské hromadné dopravy. Cestující musí pro cestu na vlak nebo dále do Otrokovic přestupovat u obchodního centra v Malenovicích. Podrobnosti probereme za okamžik s reportérem Davidem Jabůrkem.
2: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod širým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 8 minut do půl osmé, připomínám, pondělí 3. srpna. Cestování v okolí vlakového nádraží v Otrokovicích bude tento týden složitější. Důvodem je uzavírka ulice doktora Edvarda Beneše kvůli opravě silnice. Omezení se dotkne řidičů i lidí cestujících městskou hromadnou dopravou. Více teď s reportérem Českého rozhlasu Zlín Davidem Jabůrkem, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Davide, jak tedy uzavírka ovlivní dopravu v Otrokovicích?
1: Tak začnu osobní dopravou. Lidé, kteří jezdí k vlakovému nádraží autem, budou muset pro cestu od něj využít ulici Nádražní. Na hlavní silnici 1/55 se tak napojí u Otrokovické polikliniky. A další omezení popisuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Dojde k úplné uzavírce v úseku od ulice Jošky Jabůrkové po křižovatku u Kauflandu. Po dobu uzavírky bude pro veřejnou dopravu obousměrná ulice Havlíčkova. To si vyžádá zákaz parkování po celé její délce. Pro ostatní vozidla zůstává jednosměrná s objízdnou trasou přes sídliště před nádraží kolem polikliniky.
1: Doplním, že uzavírka má trvat do 12. srpna, tedy do příští středy.
0: Přejdeme k veřejné dopravě. Jak budou fungovat linky zlínského dopravního podniku?
1: Vzhledem k tomu, že ulice doktora Edvarda Beneše slouží jako výjezdová pro spoje linek hromadné dopravy od Otrokovického nádraží, přistoupil zlínský dopravce na úpravu linek. Dvojka a šestka tak budou končit už u centra v Malenovicích. Tam cestující přestoupí na autobusové linky X55 a X57, které od Malenovického centra pojedou přes vlakové nádraží v Otrokovicích a dále ke Štěrkovišti. Od nádraží přitom pojedou po Havlíčkově ulici, kde bude náhradní zastávka naproti té stávající. Noční spoje pojedou ze Zlína standardně přímo až k nádraží. Změna se týká také linky 10, která místo Malenovického centra bude po dobu výluky končit už na točně Antonínova u zlínské polikliniky.
0: V Malenovicích tento týden zároveň pokračuje také oprava některých zastávek. Které z nich cestující nebudou moci využít?
1: Vyjíká se to zastávky Malenovice křižovatka ve směru na Zlín. Tu využívají navíc také spoje příměstských autobusů. Dále jde potom o zastávky u Mlýna ve směru na Zlín a Malenovice sídliště směrem na Otrokovice. Omezení by mělo platit do konce tohoto týdne. Ode dneška zároveň spoje znovu zastavují na vyjmenovaných zastávkách v opačných směrech, které dělníci opravovali minulý týden.
0: Dodává reportér Českého rozhlasu Zlín David Jabůrek. Mluvili jsme o změnách v dopravě u vlakového nádraží v Otrokovicích. Cestující ze Zlína musí v příštích dnech pro cestu k nádraží přestoupit u centra v Malenovicích. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: Jenom doplním přesný čas za 5 minut půl osmé. To znamená, že Bára už chystá nové zprávy a já pouštím Václava Neckáře.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Valašské Meziříčí začalo instalovat nové označníky ke stanovištím sdílených kol, kterých je po celém městě 35. Na těchto nejfrekventovanějších místech navíc radnice upravila i samotné plochy pro parkování bicyklů. V horkém počasí navyšují provozovatelé koupališť počty plavčíků u bazénu. Na koupališti Zelené ve Zlíně bude na provoz dohlížet 5 plavčíků na jednou. Pro zvládnutí jejich pracovní činnosti na slunci provozovatelé navyšují i počty přestávek. Dnes začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Přesně před 90 lety zvítězil na olympijských hrách v tehdy nacistickém Berlíně běžec Jesse Owens. Afroamerický sprinter získal celkem 4 zlaté medaile. Ovládl běh na 100 i 200 metrů, soutěž ve skoku dalekém a byl taky členem vítězné štafety na 4x100 metrů. Ovnovy úspěchy jsou dodnes považované za pokoření Adolfa Hitlera, který berlínskou olympiádu zneužíval k nacistické propagandě. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 16 až 20 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je zcela uzavřena ulice doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půjdeme za kulturou, přidám několik zajímavých letních pozvánek, ale to až za chvíli, teď je 7:30, k tomu 2,5 minuty, vítáme se do nového týdne, dnes je 3. srpna. Na dobré ráno posílám písničku slovenských No Name.

0: hudební klasika Pavla Didoviče. Za 5 minut máme 7:45. Dobré pondělní ráno přeje dál Český rozhlas Zlín a mám pro vás kulturní tipy, letní pozvánky na zajímavé akce. Zahradní herna u Králičího kopce, to je událost pro rodiny s dětmi, kterou nabízí po celé prázdniny Květná zahrada v Kroměříži. Těšit se můžete na skládačky, hry, hříčky a tvoření. Program je určen všem věkovým kategoriím, doprovod rodičů malých dětí je nutný. Vydat se do Květné zahrady v Kroměříži můžete každé prázdninové pondělí, kdykoliv od 10 do 15 hodin. Doprovodný motoristický program v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ode dneška po 2 týdny nabídne fanouškům možnost užít si oblíbenou barumku z bezprostřední blízkosti. Symbolickým zahájením programu bude návštěva ambasadora letošního ročníku, jezdce Adama Březíka, který dnes od 17 hodin usedne za volant rally simulátoru. Návštěvníky pak vyzve, aby jeho výkon překonali. Po celé 2 týdny bude ve Zlatém jablku otevřen informační stánek Barumček Rally Zlín. Chybět nebude tematická fotostěna ani promítání videí z historie i současnosti. Program doplní průběžné soutěže a další aktivity pro návštěvníky všech věkových kategorií, jako je výstava rally speciálů nebo autogramiády s letošními účastníky. Tradiční letní kino na nádvoří radnice v Kroměříži taky v srpnu nabízí filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je na programu slavná filmová komedie o bytovém referentovi a neslavném osudu posledních českých vodníků. Film Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách ve znovu obnovené premiéře začne v letním kině na nádvoří kroměřížské radnice ve 20:30.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za necelou minutu bude 7:45. Podle meteorologů máme před sebou horké letní dny. Předpokládám, že z dalšího průběhu budou mít radost hlavně posluchači, kterým začíná dovolená.
1: Počasí.
0: Budu konkrétní, hned po ranním souhrnu teplot. 19 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově. 18 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Zlín, Vizovice, Strání a Horní Bečva. 20 stupňů, to je teď situace na Marušce, Hostýnské vrchy, taky Bojkovice a Luhačovice se přidávají 20 stupňů Celsia. 16 hlásí Štítná nad Bláří a Velké Karlovice. A teď tu mám hodnotu 17 stupňů, Hošťálková, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice a Rožnov pod Radhoštěm. Očekáváme jasno až polojasno, teď ráno se ještě vyskytují ojedinělé mlhy. Jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka, případně bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Vsetínsku to bude lokálně kolem 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, během dne pak mírný jižních směrů. Rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v ranních hodinách krátce mírně nepříznivé, jinak dál by ale měly být dobré nebo dokonce i velmi dobré. Zbývá zátěží na trojce, takže dnes je opět zátěž vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nejlepší fleretista planety. Tak si teď nejenom díky čerstvému titulu mistra světa může říkat šermíř Alexander Šupenič. V těchto dnech přidává své zkušenosti dětem v rodném Brně a nejenom o tom uslyšíme víc už za okamžik.

0: Dobré pondělní ráno dál přeje Český rozhlas Zlín. Když nás teď od 8 hodiny dělí 10 minut, je samozřejmě správný čas na sportovní téma. Šermíř Alexander Šupenič může říct, že si splnil životní sen. Podařilo se mu to na nedávné mistrovství světa, kde ovládl soutěž fleretistů. Titul světového šampiona přitom není to jediné, co tímto úspěchem brněnský rodák získal.
1: Vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru a vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti.
2: Přibližuje šermíř Alexander Šupenič, co vše pro něj znamená nedávný triumf na mistrovství světa. Nejtěžší chvíle zažil v turnaji fleretistů ve čtvrtfinále, ve kterém výrazně prohrával. V tu chvíli mu pomohla mentální příprava.
1: Já jsem měsíc zpátky začal opravdu, cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se vyřešit tady tuhle hádanku, jak to soupeře porazit.
2: Teď se Šupenič musí vyrovnat se situací, po které celé roky toužil a najít další cíl po tom, co si ten hlavní splnil.
1: Tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, uvidíme, co bude a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem to prožít.
2: Zlatou medaili teď může šermíř v rodném Brně ukazovat svým nástupcům. Jako každý rok pořádá i letos v hale Sokola v Kounicově ulici svůj letní kemp pro děti. I když zájem roste a kapacita je dlouho před zahájením zaplněná, další místa Šupenič nepřidává.
1: Nejde to, já se, jako už i tak jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Těším se na to moc, je to hodně jako práce a hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit.
2: V pátek pak kemp zakončí už taky tradiční exhibice na Jakubském náměstí v centru Brna.
1: Nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exhibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně. Diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se s medailí se mnou a zažít zábavu.
2: Zve Alexander Šupenič na akci, která v pátek odstartuje po 19. hodině. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Spojem městské dopravy mezi Zlínem, Malenovicemi a Otrokovicemi jezdí ode dneška podle výlukových jízdních řádů. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí zákaz používání otevřeného ohně. Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Dnes bude v regionu slunečno, teploty až 37 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková.

0: Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí kvůli suchu a vysokým teplotám zákaz používání otevřeného ohně. Radnice vyzývá návštěvníky, aby byli při zapalování svíček maximálně opatrní, říká mluvčí města Jakub Mikuš a dodává.
1: Žádáme návštěvníky hřbitova, aby v období extrémního sucha a vysokých teplot nezapalovali svíčky ani lampičky a v areálu hřbitova nemanipulovali s otevřeným ohněm. Zákaz platí až do odvolání.
0: Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
2: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Sport. Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016. Počasí. Dnes je ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 16 až 20 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím a mezi Vsetínem a Brumovem Bílnicí probíhají údržbová čištění. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Peťa Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Poničené stánky, mokré a znehodnocené zboží. I to zažili někteří prodejci na letošní letní zahrádkářské výstavě ve Věškách na Kroměřížsku po bouřce, kterou nečekali ani samotní organizátoři. Podrobnosti přidáme už za chvíli a pak nás čeká kousek historie, konkrétně baťovské metody na ministerstvu veřejných prací. I takové novinky zaváděl v úřadu Dominik Čipera. Dnes si připomínáme 133 let od jeho narození a proto o něm bude taky řeč před 8:30. Teď je 8 hodin a 5 minut, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přeju pohodu na startu nového týdne, dobré pondělní ráno.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Horko a tropické teploty letos ovlivnily také letní zahrádkářskou výstavu ve Věškách na Kroměřížsku. Ta nabízí, jak asi víte, trvalky, letní květiny, ovocné stromky a keře, ale také řemeslné výrobky nebo zahrádkářské potřeby. Nebyly to ale tropické teploty, které organizátory letos překvapily. Největší starosti jim nakonec přinesla až sobotní večerní bouřka, která poničila celkem 5 prodejních stánků.
1: Když jsme přišli, tak jsme se docela zhrozili, protože stánek byl původně převrácený celý dopředu, stoly byly vysypané.
2: Říká Jana Plchová, která s manželem na výstavě už 25 let prodává zahrádkářské potřeby.
1: Všechno mokré, špinavé, ohnutá tyčka na stánku a největší ztráty na semenech. Protože semena, když vám prondou vodou, tam ty ztráty budou. To si neveznou lidi ani zadarmo.
3: Bouřka teda nás tady trošičku překvapila, ale naši kluci to zvládli a během vlastně 20 minut všechno bylo uklizené a nachystané.
2: Říká nezávislý starosta Věžek a zároveň zástupce velitele místních dobrovolných hasičů Aleš Posák. Na rozdíl od bouřky ale organizátoři počítali s tropickými teplotami a dopředu se na ně připravili.
3: Počasí toto okra meteorologů vyšlo úplně absolutně přesně. Ve spolupráci s naší jednotkou a s našimi zaměstnancami, s paní ředitelkou, jsme vymysleli v podstatě zvlhčovače vzduchu, takže jsme natáhli nějakých 80 metrů zvlhčování.
2: Připravené byly také zavlažovače v parku nebo klimatizovaný stan záchranářů. Přesto se vedro podepsalo na návštěvnosti. Oproti loňsku přišlo asi o 2000 lidí méně, říká organizátorka výstavy Pavlína Majdová.
4: Návštěvnost určitě ovlivnilo počasí, protože v pátek a v sobotu tady bylo opravdu velké horko, takže návštěvníci z řad seniorů nedorazili, což na těch číslech je vidět.
5: Taky se ráda vyhnu tomu horku. S tím věkem člověk už přece jenom vybírá ty chladnější dny.
6: Plánovali jsme, že půjdeme radši v neděli, protože na sobotu a předpověď, jakože bude teplo.
2: Shodují se návštěvnice Radka a Lenka. Nižší návštěvnost snížila i tržby prodejců. Ti přesto lidem ke každé prodané rostlině ochotně přidali i radu, jak se o ní správně starat.
7: Jak to budete sázet? Tady takhle až do země, jo, celý, aby ten roub pil venku.
2: Z Věžek Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Poslechneme si, jak budou probíhat příští dny podle Českého hydrometeorologického ústavu. Proto volám do Brna, kde už je připravená, jak jsem zjistil, meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: V celkovém pohledu na 3. srpen máme očekávat horké léto. Jak vychází kompletní pondělní předpověď?
2: Tak čekáme převážně slunečno, horko, ty nejvyšší teploty od 34 do 37 stupňů. Na Vsetínsku trošinku chladněji, tam spíše ty hodnoty budou se pohybovat kolem 33 stupňů. A čeká nás jasno až polojasno, ráno ještě se mohou vyskytovat nějaké ty ojedinělé mlhy a jenom výjimečně při té přechodně zvětšené oblačnosti by se mohla vyskytnout přeháňka, případně bouřka. Vítr k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom budou převažovat jižní směry do 20 km za hodinu.
1: Doplníme si ještě číslo do biozátěže.
2: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
1: Jdeme dál, na úterý, zopakujeme si tropický scénář taky zítra.
2: Ano, tam čekáme ještě o něco vyšší ty maximální teploty, 36 až 39 stupňů, v Setínsko zase trošinku chladněji, tam spíš ty hodnoty kolem 35 stupňů a jinak nás čeká jasno až polojasno, zase jenom výjimečně při té přechodně zvětšené oblačnosti by se nám mohla vyskytnout přeháňka nebo bouřka, ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů, ale v údolích mohou klesnout lokálně k hodnotám až k 17 stupňům.
1: Jak to bude s počasím uprostřed týdne? Změní se něco ve středu, ve čtvrtek nebo se dál připravit na velké horko?
2: Tak ve středu stále čekáme ty nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů, převážně slunečno, tam jenom odpoledne a večer je možnost, že by při té zvětšené oblačnosti mohla vyskytnout nějaká ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Ty nejnižší noční teploty 23 až 19 ve čtvrtek, tam už je šance, že by se o něco malinko bylo chladněji, tam ty nejvyšší denní teploty nejčastěji od 33 do 37 stupňů, ty noční podobné 23 až 19 stupňů, z začátku malá oblačnost, postupně by mělo potom převažovat oblačno a na nějaké té části kraje by se už mohly vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
1: Závěrem si ještě řekneme, jaké rekordní teploty doprovodili 3. srpen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Andreo, prosím, letopočty a přesné hodnoty.
2: Tak minimum máme z roku 1945, kdy jsme na stanici Luhačovice zaznamenali 4,2 stupně Celsia a maximum máme z roku 2013, kdy jsme na stanici Staré město naměřili 37,7 stupně Celsia.
1: Tak to uzavírá informace o počasí meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
3: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje 6. dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Dnes, 3. srpna, je to 133 let, co se narodil Dominik Čipera, politik, starosta Zlína, ale také druhý nejvýše postavený člověk v Baťově firmě. Zasloužil se například o rozvoj dálniční a silniční dopravy. Jaký byl jeho život, řekla redaktorce Petře Kopáskové historička ze Zlínského muzea jihovýchodní Moravy Hana Kuslová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Dominik Čipera byl nejbližší spolupracovník Tomáše Bati, byl prokuristou firmy, což znamená, že byl vlastně druhým mužem té firmy. Byl po smrti Tomáše Bati lokálním politikem, to znamená starostou města Zlína, a pak v protektorátní vládě byl ministrem veřejných prací od roku 1939 do roku 1942.
3: Dominik Čipera se narodil v Praze. Jak se dostal sem do Zlína?
2: Tak já to trošičku jenom okomentuju. Narodil se v Praze 3. srpna 1893. Vystudoval Československou obchodní akademii a pracoval v Pražské úvěrní bance. V roce 1917 byl poslán jako vedoucí účtárny do pobočky Pražské úvěrní banky ve Lvově. A tady se seznámil s Boženou Klauzovou, což byla nevlastní neteř Tomáše Bati. Po tom seznámení se začal zajímat o Zlín a v roce 1919 1. listopadu ve Zlíně nastoupil a v únoru 1920 se s Boženou Klausovou oženil a měli spolu dva syny, Pavla a Jana.
3: Tady ta otázka už souvisí s předchozí. Jak se dostal Dominik Čipera k Baťům a co tam dělal?
2: Když se seznámil s Tomášem Baťou, tak ten i hned rozeznal jeho vynikající finanční předpoklady a Dominik Čipera měl na starosti finanční a účetnické záležitosti, ale jak už to ve firmě Baťa u vedoucích představitelů platilo, musel v podstatě se orientovat ve všem.
3: Vy jste zmiňovala, že Dominik Čipera byl mimo jiné starostou města Zlína. Jaké bylo jeho další politické působení?
2: Tak on nahradil po tragické smrti Tomáše Baťu v čele městské radnice zlínské. Vzhledem k tomu, že firma Baťa velice stála o zlepšení dopravní situace Československé republiky, tak nastoupil jako ministr veřejných prací. Jeho životopisci popisují, že vlastně na tom ministerstvu prací v podstatě provedl revoluci, protože tam zavedl baťovské metody, například i píchačky u vchodu, takže si myslím, že úředníci z toho museli být ze začátku konsternováni. Nicméně se mu opravdu podařilo zahájit stavbu dálnice, zahájit přípravy na stavbu železničního spojení Moravy se Slovenskem, ale v roce 1942 tedy tohoto působení zanechal, vrátil se do Zlína a po roce 1945 už byla úplně jiná situace.
3: Jaký byl osud Dominika Čipery tedy po válce?
2: Byl hned v roce 1945 v červnu zatčen. Ve vězení se jeho stav hodně zhoršil, takže byl v srpnu propuštěn do Baťovy nemocnice. No a pak byl souzen Národním soudem. Ovšem byl osvobozen, potom byl znovu souzen v prosinci 1948 mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti. Tam už byl odsouzen tedy. No a on potom viděl, že to pro něj špatně dopadne v každém případě, takže se mu podařilo i s rodinou opustit Československo. Dominik Čipera se v Londýně připojil k Tomáši Baťovi mladšímu a pro něj pracoval až do své smrti v roce 1963. To už bylo Baťovské centrum v Kanadě, takže zemřel v Kanadě, kde je i pohřben.
0: O Dominiku Čiperovi, od jehož narození dnes uplyne 133 let, si redaktorka Petra Kopásková povídala s historičkou muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanou Kuslovou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A o nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobrý den. Otrokovice hledají cestu, jak ulevit ulicím přetíženým parkováním. Nabízí proto finanční podporu lidem, kteří mají možnost vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku u rodinného domu. Za jedno nově vybudované parkovací místo mohou získat dotaci ve výši 20 000 korun. Podle mluvčí radnice Lenky Vaculové jeden žadatel může získat dotaci maximálně na dvě parkovací místa. V místní části Uherského Hradiště ve Véskách dnes začala oprava kanalizace. Součástí prací za 22 milionů korun bude také úprava komunikací a chodníků, doplnění parkovacích míst, nové veřejné osvětlení nebo výsadba zeleně. Objízdná trasa pro osobní auta povede po ulicích Hlinky a na Mrnově. Práce by měly být hotové do poloviny prosince. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity alespoň 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale chatbotem. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 22 stupni, nejvyšší teploty budou 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na dodávku, která havarovala v Topolné na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nový týden začíná datem 3. srpna, svátek mají Miluše. Slovanský původ jména napovídá, že takové ženy jsou přímo předurčeny k tomu, aby byly milovány, ale také lásku rozdávaly. Oslavenkyň vidím v aktuální statistice přibližně 20 000 a už posílám hudební gratulaci přes písničku skupiny Kryštof.

0: Historie se v mnoha případech opakuje a to, co funguje, není potřeba měnit. Popíšu vám to na dalším hudebním příkladu, tentokrát z 90. let. Ten starý lišák, Frank Farian, producent, co vymyslel Bonnie M, skupinu Milli Vanilli, Eruption a další projekty, dokázal v součtu prodat 850 milionů desek, aspoň takové jsou odhady. Ale řeknu to ještě jinak. Vynásobte si slávu a profesionalitu našeho Karla Svobody 10krát a je vám jasné, že to byl opravdu výjimečný workaholic, hudební mafián v tom nejlepším slova smyslu a s hlubokým předklonem je potřeba jeho manažerské schopnosti ocenit. V 90kách, kam teď zamíříme, si vyhlídl tři chlapce z Ameriky. Zase šlo hlavně o to, aby dobře vypadali, zbytek už se umíchá ve studiu, to uměl dokonale, no tak vznikla skupina No Mercy. Pustím vám srdečnou baladu, ve které je to od začátku až do konce o lásce až za hrob, a to doslova. Metafora zpěváka, který se stává andělem v nebi, odráží, řekněme, duchovní rozměr lásky, což potvrzuje, že pouto je tak hluboké, že bude i nadále existovat nadpozemské říši. Mládenci to zaspívali tak přesvědčivě, že z písničky When I Die byla v roce 96 hitparádová jednička v Rakousku a Holandsku.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před 2 minutami bylo 8:45. Nový týden probereme taky po stránce meteorologické. Jeho úvod bude jednoznačně letní. Určitě se hodí i slovo tropický.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 18 a 24 stupni. Očekávejme jasno až polojasno, jenom výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Vsetínsku lokálně kolem 33 stupňů. Slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, jižních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ve zbytku rána ještě krátce mírně nepříznivé, jinak dál už by měly být dobré nebo velmi dobré. Biozátěž zůstává vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Na konci rána ještě zamířím na pamětníky. Asi víte, že festival Trnkobraní vznikl, co by spontánní nápad skupiny nadšenců z Vizovic už v roce 1967. Vymyslel ho místní lékárník Miloš Žabka, s názvem přišel tehdejší ředitel pálenice Jan Laga. Jaké byly začátky této dnes tak proslavené přehlídky? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Kořeny před 15:30 odpoledne. Do té doby samozřejmě ještě spousta času. Nejdřív otevřeme dopolední program srdcovkami. Zdeněk Junák se už pomalinku chystá za mikrofon. Já zase zítra. Zdraví vás, milí posluchači, Petr Uhřík. Mějte hezký letní den.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Koupaliště nasazují během horkých dnů vyšší počty plavčíků. Ve zlínské zoo letos přibylo 9 mláďat mar stepních. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, tropické teploty až 37 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V horkém počasí navyšují provozovatelé koupališť počty plavčíků u bazénu. Na koupališti Zelené ve Zlíně bude na provoz dohlížet 5 plavčíků na jednou. Pro zvládnutí jejich pracovní činnosti na slunci jim provozovatelé navyšují počty přestávek, říká provozovatel koupaliště Steza Zlín Michal Košut.
2: V tropech, které se blíží, nařizujeme přestávky po 2 hodinách, aby nám ti plavčíci na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
0: Skupina mar stepních ve Zlínské zoo se letos rozrostla už o 9 mláďat. Poslední 2 přišla na svět v červenci a návštěvníci je můžou společně s dospělými zvířaty pozorovat ve výběhu v jihoamerickém

0: upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
1: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
0: Začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tematiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
2: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
0: Na sobotu organizátoři pak přichystali tradiční duhový průvod pravou.
3: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout třeháňka nebo bouřka. Aktuální teploty jsou mezi 18 až 24 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Snad budu dnes jako denně recitovat procítěně. Nechci říkat nějak suše verše k svátku pro Miluše. Takže všechny milé dámy, byť na dálku, tak jsem s vámi. A při troše úsilí pouto ještě zesílí. Už za chvilku kratičkou utužím ho písničkou. Hned teď zvýší světa krásu znělé tóny od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 3. srpna roku 2026. Prázdniny se nám přehouply do druhého měsíce, tedy do měsíce srpna. Máme léto, sluníčko svítí, no prostě nádhera. Při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že dneska mají svátek děvčata, dámy, ženy, honosící se křestním jménem Miluše. Takže všem Miluším, Miluškám, Milkám, tak jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dnes bych chtěla poslat písničku pro radost a potěšení, písničku Pampelišky pro paní Aničku Marečkovou z Žernovníku. Moc jí tímto zdravím, přeji mnoho úsměvů ve tváři, dobrou náladu, šťastný a láskyplný den. Děkuje sousedka Jana z Žernovníku.
0: Milá paní Jano, rád splním vaši přáničku, vybrala jste hezkou písničku, takže doufám, že paní Aničku potěší. Takže už je tady skupina Červánek a jejich Pampelišky.

Tak nám začala druhá polovina prázdnin. Člověk se ani nestačí pořádně rozkoukat a ejhle, červenec je pryč. Když je člověku 10 let, je druhá půlka prázdnin něco jako sjezd z kopce. Rozjede se to a nedá se to zastavit. U nás na Moravě navíc srpen nikdy nebyl o lenošení. Byla brigáda a začínala hodová sezóna. Jedna dědina za druhou až do září. Kdo vyrostl na dědině, ten si prázdniny na dvě půlky nadělil podle kalendáře. Ale taky podle toho, kdy se začalo sklízet. Dnes je to jinak. Ale ta druhá půlka má pořád jinou barvu než ta první. Míň se plánuje, víc se zase stihne. Tož tak.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

Začínáme nový týden, moji milí posluchači, a tak pro vás mám taky první indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde, tedy indicii pondělní. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete a ejhle, už máme výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu. Protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Byl to koberec, díky kterému mne možná mnoho lidí poprvé vidělo a zapamatovalo si mne. Opakuji pondělní indicii. Byl to koberec, díky kterému mne možná mnoho lidí poprvé vidělo a zapamatovalo si mne. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, moji milí, jsme na začátku, ještě budou čtyři, takže určitě pak už nám to všem bude jasné. A už vám pouštím písničku.

0: Písnička dozněla a já mám pro vás další přáníčko ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosíme o zahrátí písničky od skupiny Protok Harum Walter Scent of Pale k našemu 67. výročí svatby. Moc děkujeme, Draha a Jarda ze Zlína.
0: Tedy musím říct si, paní Drahovi, jste vybrala úžasnou písničku, skupinu Prokol Harum. Už jsme tady dlouho, dlouho nehráli. No, tak doufám, že vám písnička udělá radost, takže ano, skupina Prokol Harum a Whiter Shade of Pale.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí a i dneska budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. Bude probíhat až do konce měsíce srpna. Ale ještě, jak to bývá mým dobrým zvykem, vám zopakuji taky pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Byl to koberec, díky kterému mne možná mnoho lidí poprvé vidělo a zapamatovalo si mne. Tak to byla pondělní indicie a pokud, moji milí, máte na mě přání, chcete, abych splnil vaše přání, abych vám zahrál k vašemu přání hezkou písničku, kterou si vyberete, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to můžete namluvit svým vlastním hláskem, pokud se vám nechce psát, na telefonní číslo 737 250 358. Ozve se vám záznamník, vy tam namluvíte svůj vzkaz. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mi to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přáníčko i konkrétní písničku, a to v konkrétní den, musíte mi to dát vědět, prosím, s dostatečným předstihem, protože musíme to naplánovat, jak se říká, zprodukovat, musíme to zařadit do našeho scénáře a to prostě chce nějaký čas. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi se, moji milí, budu těšit zítra v úterý po 9:00 opět na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezké 1. srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů, a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No, ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: třeba... Tak taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Vyborně. A že jsem se dovolal po třech letech.
0: Jo, tak to je důvod, ano, takže to gratuluju, pane Jiří, a teď ještě, abychom splnili to důležité, a to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. K jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: kýdlu,
0: se.
1: Kýdlu určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo, takhle, u nás to je.
1: A spíš že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova, s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Oprava kanalizace na 5 měsíců omezí dopravu v místní části Uherského Hradiště ve Skách. Zašová pokračuje v obnově fotbalového hřiště. Lidé by se od poloviny příštího roku mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Dnes bude slunečno, tropické teploty až 37 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Řidiči ode dneška neprojedou přes místní část Uherského Hradiště Vésky. Kvůli opravě kanalizace bude až do poloviny prosince uzavřena hlavní ulice na dědině. Úplný zákaz vjezdu platí pro vozidla nad 3,5 tuny. Výjimku budou mít autobusy. Objízdná trasa pro ně a osobní vozy povede po ulici Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz budou řídit semafory. Oprava bude stát 22 milionů korun, říká hradištský starosta Stanislav Blaha z ODS.
2: Poté, co bude položena nová kanalizace, budou obnoveny i přípojky k jednotlivým domům. No a na celou tuto investici naváže pak oprava povrchu, to znamená oprava komunikace, chodníků, bude zmodernizováno veřejné osvětlení a položíme zde také chráničku pro rozšíření metropolitní sítě.
0: Fotbalisté v Zašové se brzy dočkají nového zázemí. Obec pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky, hlavně pro mladé fotbalisty, který v klubu přibývá.
3: Stará budova šaten už je nevyhovující. Vlastně dlouhodobě jsme plánovali, že se postaví budova nová. My jsme před několika lety pozbudovali první část toho komplexu těch dvou budov, kde je to vlastně občerstvení a zázemí pro hosty u toho fotbalového stadionu a teďka se vybudovalo zázemí teda i pro hráče a pro rozhodčí.
0: Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího

0: nízká, do 10%. Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akcii to bude 42 korun. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V současnosti má společnost 168 tisíc akcionářů.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 34 až 37 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní nehoda se zraněním se stala v Lešné na Vsetínsku v části Lhotka nad Bečvou. U Komě na Uhersko-Hradišťsku je na silnici 1/50 hlášen požár kamionu. Projíždí se jedním pruhem. Autobus a osobní auto se srazily na silnici 1/35 v ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Pepou Kolerem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín. Máme pondělí 3. srpna a právě v tento den, jen v roce 1492, vyplul Krištof Kolumbus hledat Indii. Netušil, že objeví úplně jiný svět. No, my dnes budeme mít trasu přece jen o něco jistější. Zavedeme vás na zajímavá místa našeho kraje, potkáme inspirativní lidi a třeba společně objevíme něco, co jste dosud neznali. No a možná dnes někdo z vás objeví i nového čtyřnohého parťáka. V Tlapkách z kraje vám totiž představíme kočku Marušku, která čeká na svůj nový domov. Dozvíte se, jakou má povahu, co má ráda a komu by mohla dělat radost. Její příběh uslyšíte už za chvíli. Hezké dopoledne vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní díl rubriky Tlapky z kraje budou patřit Marušce, kočce, která čeká na novou rodinu, ve které by jí bylo dobře. Jaká Maruška je a pro koho by mohla být tím pravým kočičím parťákem, to nám prozradí Petra Luptáková z adopční kavárny Kočičí ráj ve Zlíně.
1: Kočička se jmenuje Maruška, je to klasická mourinka. Kočička má 2,5 roku, je neuvěřitelně hodná, akorát je bázlivá. Je určitě vhodná pro někoho staršího, klidnějšího, který nevytváří moc velký hluk, ale moc ráda si hraje a je mazlivá.
0: Maruška je očkovaná, kastrovaná a testovaná na FIV a FELV. Teď už jí chybí hlavně nový domov, kde najde klid, péči a pozornost. Pokud byste jí ho chtěli nabídnout, podrobnosti k adopci najdete na webu zlin.rozhlas.cz. No a pokud hledáte jiného kočičího nebo psího parťáka, poslouchejte Tlapky z kraje i příští pondělí.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje šestou dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Naším společníkem pondělním dopolednem je Český rozhlas Zlín, který vám teď nabídne zajímavosti spojené s planetou Uran. To je totiž téma, které už za chvíli rozebereme v dnešním vydání rubriky Co v učebních nebylo s Martinem Písaříkem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, Písaříkem.

Napadlo vás někdy, jak dětem ukázat, jak žili naši pradědečkové a prababičky tak, aby je to opravdu bavilo? Odpověď znají v Muzeu Kroměřížska. Už za chvíli vám představíme dvě prázdninové akce, které spojují zábavu, poznání i trochu dobrodružství.

0: svetlo.
1: Hodiny ukazují 10.35 a vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Prázdniny jsou jako stvořené pro společné zážitky s dětmi nebo vnoučaty. No a pokud ještě přemýšlíte, kam vyrazit, máme pro vás hned dva typy z Muzea Kroměřížska. Ve Větrném mlýně, ve Velkých Těšanech i v Muzeu v přírodě Rymice připravili speciální prázdninové prohlídky pro rodiny s dětmi. Co všechno tam na malé návštěvníky čeká, už nám prozradí Martina Malá z Muzea Kroměřížska, kterou tímto vítám na telefonu. Dobrý den přeji.
2: Dobré dopoledne z Muzea Kroměřížska vám i posluchačům Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkujeme. Paní Malá, prázdniny jsou v plném proudu. Vy jste pro rodiny s dětmi připravili hned dvě speciální středeční prohlídky. Pojďme je našim posluchačům krátce představit, kde se konají a pro koho jsou vlastně určené.
2: Prázdninová středa v Muzeu v přírodě Rymice se koná v prostředí autentických doškových chaloupek na Hejnici, a to každou středu v 10.45 hodin až do konce srpna. Vstupenky si návštěvníci zakoupí v pokladně na Hospodářském dvoře. A program ve Větrném mlýně Velké Těšany se koná přímo v objektu mlýna, a to každou středu od 13 do 17 hodin také až do konce srpna. Obě akce, prohlídky v Rymicích i ve Velkých Těšanech, jsou určeny speciálně rodinám s dětmi. To znamená, že výklad průvodců je přizpůsoben nejmenším návštěvníkům, kteří si mohou i některé věci přímo vyzkoušet.
1: Pojďme se teď na ně podívat blíže. Začněme ve Větrném mlýně ve Velkých Těšanech. Co všechno tam děti s mlynářem v kostýmu zažijí a proč si tuhle prohlídku by neměli nechat ujít?
2: Pro děti je velkým zážitkem to, co jste právě zmínil, tedy že průvodce je v kostýmu mlynáře. Malí návštěvníci dále poznávají různé druhy obilovin, dostanou interaktivní list k doplnění a sebou si odnesou kartičky k rozstříhání a vymalování. Jsou to kartičky, na kterých je zachycená příprava chleba od zasetí obilí až po hotový bochník.
1: A teď se přesuňme do Muzea v přírodě Rymice. Tam si děti mohou spoustu věcí sami vyzkoušet. Co je podle vás baví nejvíc?
2: K těm nejoblíbenějším činnostem patří mletí obilí na žernovu, praní prádla na valše, česání vlny nebo vyzkoušení si práce na kolovrátku. Děti rády řeší i zábavné úkoly z tištěného průvodce s pastelkami po Muzeu v přírodě Rymice, který mohou rodiče zakoupit.
1: No tak a na závěr zopakujme, kdy přesně se prohlídky konají a jestli je potřeba se na ně předem objednat.
2: Takže prohlídky se konají přímo v objektech Muzea v přírodě Rymice a v budově Větrného mlýna ve Velkých Těšanech. A to každou prázdninovou středu v Rymicích v 10.45 a ve Velkých Těšanech od 13 do 17 hodin. Objednávky pro rodiny nejsou potřeba, o objednání prosíme jen větší skupiny, například příměstské tábory. Všechny důležité informace pak návštěvníci samozřejmě najdou na našich webových stránkách.
1: Říká Martina Malá z Muzea Kroměřížska. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a přeji, ať si letošní prázdninové prohlídky ve Větrném mlýně ve Velkých Těšanech i v Muzeu v přírodě Rymice už je co nejvíce malých i velkých návštěvníků. Naslyšenou.
2: Děkujeme mockrát a naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: se z vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte, že kvas zažívá svůj velký návrat. Jak tuto fermentovanou limonádu vyrobit doma, vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Naše dnešní první společná hodina je téměř u konce. Po zprávách v 11 ale přiletí opravdu zajímavé téma. Chovatelské poradně se zaměříme na výběr prvního exotického ptáka. Dozvíte se, který druh je vhodný pro začátečníky, co všechno bude potřebovat a na co si dát pozor, aby soužití dělalo radost vám i vašemu opeřenému společníkovi. O své zkušenosti se podělí dlouholetý chovatel Roman Kalužík. Tak si nás po zprávách nenechte uletět.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Asi půl tuny ryb uhynulo v řece Dřevnici ve Zlíně. Valašské Meziříčí nově označují jednotlivá stanoviště sdílených kol. Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Dnes bude v regionu slunečno, čekají nás tropické teploty až 37 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
2: Se vyplavil odlehčovací kanál u Máců, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
0: Valašské Meziříčí začalo instalovat nové označníky ke stanovištím sdílených kol, kterých je po celém městě celkem 35. Na těch nejfrekventovanějších místech navíc radnice upravila i samotné plochy pro parkování bicyklů, dodává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
3: Nové označníky už cestující najdou například u vlakového nádraží nebo u Teska. Přibudou ale i na dalších stanovištích. Současně jsme nechali také vydláždit několik nejvyužívanějších stanovišť sdílených kol, například na ulici Uhelná nebo u Teska.
0: Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
4: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Silnice 3. třídy 49724 u Topolné na Uherskohradišťsku je po nehodě dočasně uzavřena. Pozor na havárii cyklisty v ulici Čeňka Kramoliše v Brumově Bělnici. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pokračuje dobré odpoledne s Pepou Kolerem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.
2: Právě začíná další hodina našeho pondělního dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pokud přemýšlíte o opeřeném společníkovi, rozhodně zůstaňte s námi. V chovatelské poradně si povíme, jak vybrat svého prvního exotického ptáka, co všechno potřebujete ke spokojenému životu a jakých začátečnických chyb je dobré se vyvarovat. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Kolér a mým hostem bude dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva Roman Kalužík. My si teď na úvod pustíme písničku a vy už zatím můžete přemýšlet nad dotazy, které vás napadají na téma chov exotů doma. Ty nám můžete zasílat buď na mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo na telefon 221 555 210 a my se vám vaše dotazy pokusíme zodpovědět.

0: Někomu stačí zpěv kosa za oknem, jiný si bez ptačí společnosti nedokáže představit domov. Exotičtí ptáci ale nejsou jen krásnou ozdobou bytu, jsou to živí tvorové, kteří potřebují čas, péči a často i spoustu trpělivosti. No a právě o tom si dnes budeme povídat v chovatelské poradně. Naším hostem je dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, pan Roman Kalužík, který za svůj život odchoval množství ptáků a dobře ví, jaké radosti i starosti jejich chov přináší. Tak pane Kalužíku, vítejte u nás ve studiu.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Hned na úvod první otázka. Když se řekne exotický pták do bytu, co si pod tím vlastně máme představit?
1: Exotický, tak to je pták, který vlastně nežije u nás, že je to domestikovaný pták, papoušek, kanár, zebřička, spousta jiných ptáků, takže obyčejně jsou to ptáci, kteří u nás nežijí.
0: No a čím jsou tedy ti papoušci nebo jiní exoti tak výjimeční? Proč si je vlastně lidi zamilovali?
1: Papoušek je dobrý společník, je výborný jako dekorace do bytu, může se naučit různé zvuky, je pestrobarevný a inteligentní poměrně.
0: No, vy říkáte, že papoušek je sice dekorace, ale zároveň i parťák, tak co je tím myšleno?
1: No, parťák, pak pokud se mu člověk natolik věnuje, že je schopen se jako projevit i přátelsky, to znamená sedá na ruku, odpovídá určité zvuky, to znamená takzvaně mluví, laicky řečeno. Takže parťák, řekl bych, je přátelský.
0: Může nahradit třeba společnost jiného člověka? Může být takhle někdy?
1: U osamělých lidí možná může, no. A jsou lidé, kteří mají rádi zvířata vlastně, nebo tady ty opeřence, takže myslím si, že určitě to nahrazuje i vlastně nějakou bytost vedle.
0: No a proto se teď nabízí další otázka, jak dlouho vlastně mohou tak jednotlivé druhy žít? Protože lidé si třeba často neuvědomují, že je to závazek na mnoho let?
1: Tak jsou malí papoušci, střední a velcí. Obyčejně ti střední a velcí můžou žít 20 až ti velcí až 50 let, malí papoušci do 10 let vlastně. Je to závazek opravdu na dlouhou dobu a myslím si, že je potřeba vše zvážit, jestli je člověk schopen tak dlouho se věnovat dostatečně vlastně, aby ten jedinec byl spokojený, měl dostatek prostoru a
0: rozumím, já teď vlastně vyjdu z té vaší odpovědi, takže pro koho je chov vhodný a kdo by si měl pořízení takového ptáka raději vlastně dobře rozmyslet?
1: Tak obyčejně je to na zvážení. Musí být dostatečně velký byt, aby umístil dostatečně velkou klet, aby tam ten ptáček měl velký prostor. Je to i hlučný jedinec, jo, nemusí to být prostě tohle, ale to vše musí zvážit, jestli je schopen tady toto absolvovat a dát tady tomu jedinci
0: ty
1: schopnost
0: odpovídající fungovat. Podmínky. Odpovídající. Já rozumím. Podmínky. A třeba ve vaší praxi stává se vám občas, že za vámi přijdou lidé, kteří vlastně tohleto správně neodhadnou a pak přijdou pro radu, co s tím, co máme dělat s ptákem, kam ho umístit, když vlastně tohleto nám nevyhovuje, to jsme to nedomysleli dokonce. Stává se to občas?
1: Stává se to, to je to samé, jak když někdo koupí pejska nebo kočičku jako nevhodný dárek a tak dál. Stává se to, ale tady u těch ptáčků je to možná trošku jinak. Tam obyčejně lidi zvažují, jestli je to vhodné, či není. A myslím si, že dá se říct, že to ukočírují. Samozřejmě někteří lidé podcení třeba, nevím, tu hlučnost toho ptáčka, nebo neuvědomí si, že potřebuje prostě i nějaký prolet a tak dál. Těžko potom radit, jak dál. No.
0: To je jasné, ale tak jaké jsou třeba nejčastější omyly těch začátečníků? Řekl jste ten hluk, možná i vlastně nečistoty, můžou lidi zaskočit.
1: Tak, ano, ten ptáček způsobuje hodně vlastně vytahuje semínka ven, vypadávají, teď když pelíchá, je potřeba prostě stále vysavačem prostě jezdit po bytě a tak dál. Takže je to závazek.
0: No. No a dá se říct, že některý druh je třeba opravdu ideální jako první, takový ten startovací ptáček?
1: Takový startovací ptáček, obyčejně takový ten obyčejnější je třeba zebříčka, kanár, nebo když už z papoušku, tak třeba papoušek zpěvavý, který není tak hlučný, ale zase je nevýhoda, že tedy ho nenaučí člověk mluvit.
0: No, takže... Říká náš dlouholetý chovatel exotického ptactva Roman Kalužík. No a po písničce se zaměříme na to nejdůležitější, jakého ptáka tedy vybrat, pokud s chovem teprve začínáme. No a pokud máte vlastní zkušenosti nebo otázky, napište nám na mail studio.zlin@rozhlas.cz, případně zavolejte do vysílání na číslo 221 555 210 a my budeme rádi, když se zapojíte.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pokračuje naše chovatelská poradna. Dnes si povídáme s dlouholetým chovatelem Romanem Kalužíkem o tom, jak si správně vybrat svého prvního exotického ptáka. Tak možná už víte, že byste nějakého opeřeného kamaráda chtěli, jenže kterého? A kde ho pořídit, aby vás společné soužití těšilo dlouhá léta? Tak pane Kalužíku, když třeba za vámi přijde úplný začátečník, jaké druhy mu doporučíte?
1: Tak já chovám hlavně kanáry, jo, takže já bych asi poskytl tomu člověku tady radu, aby si pořídil kanárka samečka, pokud bude mladý a kroužkovaný, to znamená, že bude vědět člověk, jak je starý a tak dál. Určitě bych mu poradil, jaké může mít parazity, jaké může mít onemocnění, jaký zpestření potravy krom směsice krmiv je potřeba jemu dávat. No a co se týká papoušku, tak může být andulka, neoféma, může to být papoušek zpěvavý, rozela, to je jedno, ale zase je potřeba vědět, že tady tito papoušci už potřebují větší klec, že jsou to skupinoví ptáci a taky, že...
0: No pojďme se teďka na to opravdu zaměřit. Jaké vlastně mezi nimi jsou rozdíly? Protože říkáte, že doporučíte samečka, kanárka. Ten má jakou výhodu? Ta jeho výhoda spočívá v čem?
1: Spočívá v tom,
0: nebo
1: že
0: benefit, ne výhoda.
1: Má melodický hlas, zpívá, samozřejmě někdy to už i leze na nervy, když teda zpívá hodně. Ale v době pelichání samozřejmě to mají všetci ptáci, už potom dělá binec kolem sebe, no ale nepotřebuje tak dostatečně velkou klec, čas od času se může nechat proletět po bytě, hlavně kvůli zpěvu. Jestli to někomu něco říká, někteří papoušci třeba, speciálně papoušci ti, teda jsou hluční, jo, takže...
0: Takže porovnejme třeba toho kanárka s andulkou. No, andulka to, asi nebude takový pěvec?
1: Je to velký rozdíl. Andulka je taková jednodušší, co se týká projevu hlasového. Někdy zaléhá i v uších. U kanára to tak není. Ten je trošku jiný. Samozřejmě nejde ochočit tak, že bude zobat z ruky nebo běhat po hlavě a tak dále, jak to dělají třeba ochočené andulky.
0: Dalším druhem, který lidé často chovají, jsou korely.
1: Jsou korely.
0: To už je trošku větší pták, ale pořád asi není tak náročný.
1: Nejsou nároční, ano, a dokonce korela už se dožívá třeba i těch 20 let. Je to možné, to jsem i zažil vlastně u jednoho pána, který zdědil korelu po nějakém neboštíkovi. A ta korela s ním normálně pobíhala po bytě, chodil s ní ven a byl to úžasný parťák. Takže to je tak nebo takhle. U kanárka to nejde. Pokud byste ho vypustil, tak už se vám nevrátí.
0: Vy jste taky zmínil neofému. To je tedy mimochodem můj oblíbený druh, ať už modrohlavá nebo tyrkysová. Tam vlastně je kombinace všeho a ty jejich vlastnosti jsou zase takové, že vlastně ten ptáček neumí moc zpívat, ale zase je takový tichý, ideální třeba do paneláku.
1: Je takový introvert.
0: Je to takový, ano, introvert, no, ale zase je velice čistotný, třeba
1: čistotný,
0: oproti andulce.
1: Ano, nápadný, barevně krásný.
0: Přesně, to je opravdu nádherný, to je létající diamant, ale ten zase potřebuje větší prostor, to je letec. Takže to jedině v případě, že by posluchači chtěli
1: ptáčka
0: pouštět. A mám dojem,
1: že potřebují parťáka, protože sám jako neoféma, myslím si, že by asi strádal.
0: A další věc je, že potřebují suché prostředí.
1: Suché prostředí.
0: Protože pochází z Austrálie, kde je opravdu sucho a naše vlhké podzimy a zimy jim úplně nevyhovují. Ale do bytu, pokud mu umožníte let, tak neoféma je opravdu nádherný kousek. Dobrá, vy jste zmínil při pořizování toho kanárka kroužek, na kterém se budoucí chovatel dočte, jak je ptáček mladý. Tak je lepší koupit mladého ptáka, nebo může být už třeba starší?
1: Tak může být, samozřejmě může to být roční dvouletý pták max. Staršího bych nedoporučil, protože už má nějaké návyky, může to být jako prodaný jedinec, který má nějaký zdravotní problém a tak dále. Moc bych tomu nevěřil. Spíš bych jako pátral po mladém jedinci, na kterého si budeme samozřejmě postupem času zvykat a tak dále, a on si bude zvykat na ten prostor kolem sebe.
0: Tak. A je teda důležité i dívat se na to pohlaví, jestli sameček nebo samička. Třeba u toho kanára jste říkal, že je důležité vybírat, pokud chceme zpěv, tak vybírat samečka. U andulky?
1: No tak u andulky to je v podstatě skoro jedno.
0: Ale stejně literatura uvádí, že samečci možná jsou ochotnější, protože se rádi předvádí, jsou ochotnější k těm učení ke slovům. Zatímco u neofémy, tam zase spíš rozhoduje asi barva.
1: Tam rozhoduje barva, přesně tak.
0: Dobrá, a kde je teďka nejlepší pořídit takového ptáka? Myslím, jestli u chovatele, nebo ve Zverimexu, nebo třeba z inzerátu?
1: Já bych dal přednost spíš chovateli, který se tady tímto zabývá, aby případně poradil, jak dál. A není problém jemu potom zavolat, třeba když bude nějaký solidní pán a pořídí nějaké telefonní číslo, aby, kdyby byl nějaký problém, že by poradil a tak dál. Takže určitě u chovatele Zverimex nevím. Ne, asi bych tomu moc nevěřil.
0: A je to k tomu nějaký důvod? Respektive můžete pojmenovat ty důvody, proč není úplně nejvhodnější vybírat si ptáky ze Zverimexu?
1: No, protože ten obchodník, který ve Zverimexu pracuje, určitě o těch ptácích neví, jak ten chovatel, který se tímto zabývá. Jo, neví popsat různou situaci, neumí určitě poznat pohlaví toho ptáčka, nerozezná, jestli je ten ptáček třeba načechraný, jestli má nějaké problémy zdravotní a tak dál, takže, nebo může mít i parazity a tak dál, takže myslím si, že je lepší opravdu od chovatele brát tady tyto jedince. To je můj názor.
0: A ať třeba ji nenasazujem všem prodavačům psí hlavu, oni můžou být zapálení pro chov ptáku.
1: Můžou.
0: Ale ti ptáci často právě v těchto prodejnách jsou v daleko více stresovaní a nejsou v takové psychické pohodě. Tak i to je
1: určitě,
0: důvod,
1: proč
0: nakupovat přímo od chovatelů.
1: Je to lepší.
0: Tak my si teď dáme krátkou hudební pauzu a po ní se společně s naším hostem, chovatelem Romanem Kalužíkem, podíváme na každodenní život exotickým ptáčkem. Kolik času potřebuje, co jí a jestli se třeba opravdu naučí mluvit. A jak poznáte vůbec, že je spokojený. No a stále platí, že nám můžete své dotazy psát na studio.zlín@rozhlas.cz, případně zavolejte do vysílání na číslo 221 555 210.
2: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod širým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužili různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Vítejte zpátky u Českého rozhlasu Zlín. Dnešní chovatelská poradna patří exotickým ptákům a naším hostem je zkušený chovatel Roman Kalužík. Vybrat správného ptáka je jen první krok. Mnohem důležitější je to, co přijde potom, tedy každodenní péče a společný život. Tak jak by měla vypadat správná klec? Platí, že čím větší, tím lepší?
1: Určitě, každopádně bych doporučoval co největší klec. Tím pádem vlastně už ten ptáček nemusí mít třeba volný prolet po bytě a tak dál. Já vím, že spousta lidí chodí do práce a nemůže ptáčka vlastně permanentně pouštěna, nebo to ani nejde třeba v malém bytě. Takže určitě větší klec, vzdušnější.
0: No a co všechno by taková klec měla obsahovat, aby se v ní ten pták cítil dobře?
1: Co všechno? No pro papouška bych tam třeba umístil budku nebo takto. Každopádně bych nedával houpačky, to si myslím, že oni ani nevyužijí.
0: Ne?
1: Ne. A pro kanára jednoduše bydla, že tak tež i ti papoušci bydla. A
0: u těch se zastavme, prosím, protože když si půjdeme třeba do toho Zverimexu koupit klec, tak tam vždycky budou už ty frézované dřevěné tyčky. Hmm. Je to vhodné?
1: No tak nedá se nic dělat. Lidi to takhle koupí, dokonce to jsou i bydla z umělé hmoty někdy, jo, což mě teda vůbec nesedí. Já teda dělám bydla přírodní, to se dá úplně krásně. Ze suchých lískových třeba větviček, jo, třeba nevím, průměru, já nevím, centimetra a půl, jde to. A je fakt, že ty bydla je potřeba čas od času prostě aspoň polít horkou vodou, aby čmelíci a různí paraziti se nezavrtávali prostě a nedělali nějaký binec další.
0: Možná ještě jednodušší je častěji měnit ta bydílka.
1: Nebo častěji měnit, takhle.
0: A já si ještě dovolím poradit posluchačům, že je naopak ještě výhodnější, aby vlastně byly různé průměry těch bydílek, protože tomu ptákovi se vlastně lépe ulevuje na nožičkách, ano. Nedělají se otlaky, pokud ty průměry jsou různé. A já používám například bydílka z černého bezu, protože ti ptáci si potom rádi hrají s tou kůrou, která je poměrně měkká.
1: No, a rádi loupou.
0: Rádi loupou, zabaví se a navíc má nějaké účinky dezinfekční pro jejich trávící trakt, takže černý bez doporučujeme, je to ověřené. Co všechno obnáší potom ta běžná péče o takového ptáčka?
1: Tak běžná péče, čistá výměna vody, vlastně časté čištění klece, to znamená nějaký pískový podklad a různé druhy krmiv. Jo.
0: O tom se budeme bavit za chvilku. Já se teď jenom zeptám, když se vlastně bavíme o té vybavené kleci, může v ní být ten pták zavřený celý den?
1: V podstatě může, pokud je dostatečně velká klec, jak jsem říkal zpočátku, může být klidně ve velké kleci, jako klidně zavřený celý den. No.
0: Ale vidím ve vašich očích nějaké ale?
1: No tak já dělám spíš voliérové odchovy nebo takto, takže to je zas trošku jiné. Tam ten pták má možnost lítat a zase je tam nebezpečí třeba hlodavců a tak dále, protože tam může vlastně obyčejně voliéra umístěná venku a pod nějakým přístřežkem. Takže to je asi tak všechno. No tak pokud někdo
0: pokud má vlastně posluchač možnost třeba toho ptáčka nechat proletět v bytě v bezpečném prostředí, to znamená zabezpečená okna, tak aby nevrazil třeba do otevřeného skla.
1: Ano, aby nezapadl za skříň a tak dále.
0: Přesně, když se seznamuje s tím prostorem, tak je asi dobré teda ho nechat i proletět.
1: Proletět samozřejmě, no pokud to nejde, tak se nedá nic dělat, ale když bude velká klec, tak to bude dostačovat.
0: Tak, a vy už jste zmínil to krmení. Tak čím ho správně krmit? Nestačí jenom zrní?
1: Tak je potřeba dávat vlastně vše, aby si ten ptáček mohl zkusit i vlastně ovoce, nějakou zelenou, já nevím, ptačinec, žabinec, jo, kousek salátu. Střídat to, maximálně to střídat, no.
0: A jak to třeba potom ošetřit, takový list pampelišky například? Utrhnu na ulici list pampelišky, to asi není úplně nejvhodnější, řekněme, že ho utrhneme v přírodě.
1: Tak někde v přírodě, ano.
0: Aby byl čistý?
1: No, já si myslím, že ano, já jsem to jenom opláchl čistě vodou
0: Tak, stačí opláchnout.
1: A dával do klece, no.
0: No a jsou potraviny, které jsou pro ptáky nebo papoušky nějak nebezpečné?
1: Určitě, viděl jsem ochočené třeba andulky, které pojídali nudle z talíře a tak dále, já si myslím těstoviny a takové, to vůbec nepatří vlastně papouškům. že by to neměli vlastně požívat, mají potom drobné problémy se zažíváním a tak dál, takže no a samozřejmě poznáte nemocného papouška, když má třeba, nevím, dozelená trus, vodnatý a tak dál, nebo je smutný, načechraný, tam už bych potom se poradil s veterinářem.
0: No a taky existuje jeden druh ovoce, a to je avokádo, které je pro ně smrtelně vlastně jedovaté, ano. Takže tomu se vyhýbat v každém případě. Já vám poděkuji pro tuhle chvíli a myslím, že si můžeme dát opět malou přestávku a za okamžik se k tématu dnešní poradny, tedy chovu exotů, vrátíme. Zaměříme se na chyby, kterých se začínající chovatelé dopouštějí nejčastěji, a přidáme i několik zajímavostí z dlouholeté praxe našeho hosta, pana Romana Kalužníka. A pokud vás k tématu něco napadá, stále nám můžete psát na studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolat na 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pokračujeme v chovatelské poradně s Romanem Kalužíkem. Za ta léta, která se věnuje exotickému ptactvu, viděl spoustu povedených chovů, ale také chyby, které se neustále opakují a právě jim se teď budeme věnovat, aby se jim případní noví chovatelé mohli vyhnout. Tak pane Kalužíku, jak poznáte, že je pták spokojený?
1: Tak obyčejně bývá, když má nějaké zdravotní problémy, tak bývá načechraný, smutný, bývá někde v koutku, podle trusu vodnatého do zelena vlastně zbarveného. Poznáme, že teda pták není v pořádku, málo přijímá potravu. To je asi tak všechno, že prostě pták...
0: To už vlastně vyjmenováváte ty příznaky, faktory, které jsou,
1: značí nějakou komplikaci. Nějakou komplikaci třeba zdravotní, co se týká vlastně to ptáka.
0: No a když se ohlednete za svými zkušenostmi, jaké chyby začátečníci dělají nejčastěji?
1: Jaké chyby? Já bych řekl, že umístí třeba ptáčka někde v kuchyni, kde jsou různé výpary, nedej bože z teflonu nějaký přehrátý teflon, který je vlastně
0: pro ně vysoce toxický,
1: pro ně životu nebezpečný, aha, nebo dávají třeba, nevím, klece do vlhkých třeba sklepních prostor. To taky není dobrý. Málo osvětlených prostor. Takže myslím si, to je základ, aby pták byl někde za oknem, nebo já nevím, někde prostě na světlém místě s dostatečně velkou klecí a podle temperamentu hned poznáte, že pták je spokojený.
0: Mm-hmm. A přitom, i když ho teda mluvíte o tom, že by měl být třeba u okna, tak zase dávat pozor na průvan.
1: No, průvan samozřejmě a přímé slunce nedělá dobře, že jo. To je
0: pravda. No a co bývá pro nové majitele největším překvapením, když si takhle přinesou? Máte nějaké reference?
1: Překvapení? Přemýšlím, jaké překvapení.
0: Třeba hluk?
1: No, samozřejmě hluk, to už jsem říkal zpočátku, že...
0: Dá se na něj připravit?
1: Jo, připravit... Nevím, ale jak je člověk tolerantní, že jo? Myslím si, že hluk je docela, zpočátku je to tolerantní, ale pokud se to opakuje stále a stále, tak myslím si, že lidi potom vezmou celou klec a dávají toho papouška nebo přikrývají ho různě, já nevím, nějakými textiliemi a tak dále, aby prostě byl v tmavém prostředí a neprojevoval se tak hlasitě.
0: No teď mě napadá, jak je to třeba teď v době dovolených. Kdo se o takového ptáka může postarat?
1: Tak obyčejně si ti lidi dopředu schánějí buď nějakého rodinného příslušníka nebo kamaráda, který má k tomu zvířeti trošku vztah nebo je schopen prostě se postarat po tu dobu, než budou majitelé pryč.
0: Ti ptáci to snesou.
1: Ano, to vodu a zrní a tak dál, to myslím si, že zvládne každý.
0: No. Takže... Dobrá, a teď asi našim posluchačům vrtá hlavou, kolik může stát takový chov, když započítáme klec, vybavení, krmení?
1: No to se dá těžko říct, podle toho, pro jaký druh se ten majitel rozhodne, nebo...
0: Řekněme, že jsme si pořídili jednoho ptáka, nebo maximálně pár ptáků do klece, do bytu.
1: Pokud bude velký papoušek, nebo...
0: Řekněme startovací, kanár. Tak nějaký kanárek, anebo andulka.
1: Dobře,
0: nebo
1: takový korel. Kanár s klecí, může ten kanár může stát tak třeba 500 korun, klec, dejme tomu 600 korun, plus nějaké krmení, tak do 2000 max, jo? Se vejdeme u větších a větších vlastně papoušků, už musíme počítat s větším nákladem financí na pořízení vlastně.
0: Rozumím.
1: Tohoto jedince.
0: No, a máte, teď taková jiná otázka z jiného soudku, máte doma nějakého opeřeného nezbedu, na kterého třeba nikdy nezapomenete? Nebo měl jste takového ptáka?
1: Tak doma nechovám, abych pravdu řekl, skoro nic. Jako já to mám venku na zahradě.
0: Tak na zahradě máte. Ale... Máte ve svém srdci ptáka, se kterým se vám snoubí nějaké vzpomínky, zážitky?
1: Vzpomínám si, když jsem na Vánoce jako dítě dostal kanárka od chovatele, to mi pořídil tatínek. Ten kanár se měl u mě tak dobře, že vlastně, až jsem se vrátil z vojny, ještě fungoval a zpíval a měl snad 19 let, to, co jsem ani nechápal, že prostě takový drobný jedinec může prostě dosáhnout takového věku. Jo, tak to se mi zapsalo, tady toto, ta vzpomínka.
0: To je krásné a necháme si ji na závěr naší poradny, protože už ji budeme pomalu zavírat. Teď si dáme písničku a poté položím našemu hostu, chovateli Romanu Kalužíkovi, možná už jen jednu, ale za to osobnější otázku. Tak zůstaňte naladění na Český rozhlas Zlín, ať o nic nepřijdete.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: jsme v samotném závěru dnešní chovatelské poradny. Celou hodinu jsme tady mluvili hlavně o tom, jak správně začít s chovem exotických ptáků. No a teď si dovolím jednu osobnější otázku. Pane Kalužíku, za celý život jste choval nebo jste poznal mnoho druhů ptactva, tak který vám nejvíce učaroval a proč?
1: Tak, jak jsem již řekl především, před nějakou chvílí, tak vlastně kanáři mě učarovali, protože mají hlasový projev, jsou melodičtí a mimo jiné vlastně jako dítě jsem chodil na různé expedice s panem doktorem Svobodou, takže jsme pozorovali, kroužkovali a tak dál, takže i dělám i mimo jiné ornitologii veškerého zpěvného ptactva. Vychovával jsem spoustu jedinců, dokrmoval a tak dál, takže nejenom kanárci, ale i prostě jiní ptáčci mě učarovali, tak nějak. Je to můj celoživotní koníček, tak nějak.
0: Pane Kalužíku, moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas a podělil se o své zkušenosti, cenné rady. Ať se vám i vašim opeřeným svěřencům daří.
1: Děkuji vám pěkně. Naslyšenou, pěkný den.
0: Děkujeme. Milí posluchači, naším hostem byl dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva Roman Kalužík. No a nakonec doplním, že záznam našeho povídání najdete i na našem webu na adrese zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Pondělní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín se pomalu chýlí ke konci. Za malou chvíli už nabídneme polední zprávy. No a na co se můžete těšit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zítra dopoledne? Čeká vás hodina plná dobrodružství, smělých plánů a odvahy. V srdci přírody, v Beskydech a v Bílých Karpatech se rozhodli Vlaďka a Víťa Vintrovi otevřít bystra pro turisty. Víc o tom uslyšíte zítra po 11. hodině dopoledne a ptát se bude Silvie Pospíšilová. Děkuji, že jste dnešní dopoledne strávili s námi. Od mikrofonu se loučí Pepa Koller. No a protože nový týden právě začíná, přeji vám, ať se vydaří od pondělí až do neděle. A samozřejmě, mějte se a smějte se.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve zlínské zoologické zahradě letos přibylo 9 mláďat marstepních. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí zákaz používání otevřeného ohně. 4 lidé čelí obžalobě v bitcoinové kauze, podalo i olomoucké státní zastupitelství. Dnes bude v regionu převažující slunečno a vysoké tropické teploty až 38 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Skupina marstepních ve zlínské zoologické zahradě se letos rozrostla už o 9 mláďat. Poslední dvě přišla na svět v červenci a návštěvníci je mohou společně s dospělými zvířaty pozorovat ve výběhu v jihoamerické oblasti zoo. Marastepní patří k největším hlodavcům na světě a pochází z argentinských pamp. Letošní chovatelská sezona je ve zlínské zoo úspěšná i u dalších druhů. Zoo letos odchovala například další mláďata tukanů, malých opic kotulů nebo supů. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí kvůli suchu a vysokým teplotám zákaz používání otevřeného ohně. Radnice vyzývá návštěvníky, aby byli při zapalování svíček maximálně opatrní, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Žádáme návštěvníky hřbitova, aby v období extrémního sucha a vysokých teplot nezapalovali svíčky ani lampičky a v areálu hřbitova nemanipulovali s otevřeným ohněm. Zákaz platí až do odvolání.
0: Lidé by tak měli zapalování svíček na hrobech raději odložit, dokud se povětrnostní podmínky nezlepší a riziko požáru neklesne. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Všichni 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
3: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
0: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno nebo až skoro jasno a jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 33 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

No a z lásky aj od srdce nám nyní zahrála Dolanka a zároveň vás spolkou Františka Kotázka a Josefa Dovka pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. A už kdo má svátek, u nás Miluše, na Slovensku pak nositelé jména Jerguš. Přeji jen vše dobré. No a prázdniny se přehouply do druhé poloviny, leč i v měsíci srpnu nám Moravu krásnou zem s příjemným zpěvem dětské hlásky v projektu Prázdniny u babičky. No a doufám, že se dočkáme hned po následujících lidových ještě telefonní číslo 726465200 a teď už Grande Moravia Ladislava Pavluše.

0: Tak to byla Daniela Magálová a Jana Turčínová, které nám zaspívali lidové. No a nám teď za chviličku zaspívá už čtyřletá slečna Kristýnka Vaňková a tato milá zpěvačka je přímo ze severní Moravy, z Poruby. Takže Kristýnko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, no tak my spolu budeme ještě mluvit, Kristýnko. Takže neboj se, hlasitě, klidně, teď mě řekni, jakou písničku nám zaspíváš.
1: Ta naše poruba.
0: Ta naše poruba, no tak, tak to jsme teda zvědaví. Tak můžeš spustit.
1: Ta naše poruba je jistě osazená tenkovým stromem. Ta naše poruba je jistě klesná zem, osazená tenkovým stromem.
0: No, slyšíš, Kristýnko, to je tedy aplaus, co? No, já vím, že to chce odvahu, tak to veřejně zpívat, ty jsi ještě maličká slečna. No, možná příště bude lepší, když babička bude zpívat na plné pecky s tebou, protože já jsem ji tam slyšela, jak ti napovídala, ale to vůbec nevadí. Samozřejmě potěšila jsi určitě mnohé. No a já se tě zeptám, co tak ráda děláš?
1: Jezdím na kole.
0: Na kole jezdíš? Tak s tebe bude nějaká sportovkyně, Kristýnko. Tak možná, že se někde potkáme na nějakých závodech. No a já předpokládám, že ty jsi teď s babičkou a s dědou?
1: Jo.
0: Já jsem tam i dědu slyšela. A jestli pak mě řekneš, jak se babička jmenuje?
1: Babička Věrka.
0: Babička Věrka a dědeček?
1: Peťa.
0: Dědeček se jmenuje Peťa, jestli jsem dobře slyšela. No dobrý, tak já vás tam všechny zdravím, Kristýnko. Když všechno dobře dopadne, tak je možné, že i tebe vylosuji v neděli a každý, kdo má to štěstí a je vylosován, tak obdrží rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak ještě mě na závěr řekni, jaké zvířátko máš nejraději.
1: Koalu.
0: No teda, to je něco, korela. No, a kde se s ní setkala, Kristýnko, jestli jsem dobře rozuměla, je to korela?
1: Koala.
0: Ano, koala. Koala, no koaly jsou krásná zvířátka, roztomilá zvířátka. Tak jo, takže Kristýnko, já tě nebudu dál trápit, se šikovná panenka, zdravím babičku, zdravím dědečka, no můžete zpívat klidně i dál, samozřejmě. A doufám, že Kristýnka potěšila nejenom babičku s dědečkem, ale potěšila i ostatní posluchače, protože byla roztomilá, je to nakonec opravdu malá holčička. Takže Kristýnko, děkujeme a pro tebe bude i písnička. Měj se hezky.
1: Naschledanou.
0: No, naschledanou. Ahoj, Kristýnko, ahoj, babičko, ahoj, dědečku. Naschledanou. A pro vás, pro všechny bude písnička v podání Tufaranky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tu Faranka dohrála, hrála písničku pro dnešní zpěvačku Kristýnku Vaňkovou, čtyřletou to slečnu z Poruby. No tak Kristýnko, každý začátek je těžký, ale jak tady říkal Borek, třeba tě za pár let uvidíme někde na obrazovce, jak zpíváš. Každopádně ti přejeme krásné léto i dědovi, i babičce. Tak, ale teď už tady mám gratulanty. Zdravím v Ráječku pana Hrušku. Dobrý den.
1: No, dobrý den, zdravím vás v Brně a potřeboval bych dneska zahrát pěknou písničku paní Milušce Ševčíkové, když je dneska té Milušky, je z ulice Boženy Němcové, od celé rodiny Hruškové a od všech kamarádů, co chodí do boudy. A hlavně, aby zdraví a doufám, že poslouchá. Přejí to z kombajnu, máme tady ještě spědačí, tak hlavně to zdraví.
0: Já jsem si právě, pane Hruško, hned na začátku říkala, odkud tedy ten váš telefonát je, tak vy sedíte přímo v kabině kombajnu?
1: Jo, teď vláčím kombajnu tady.
0: A máte tam klimatizaci?
1: Ano.
0: No tak, je to dobré. A máte tam dostatek pití?
1: Jo,
0: nealkoholického samozřejmě. Tak jo, tak já zdravím i všechny ty zemědělce, kteří teď v tom úmorném vedru jsou na poli, ale hlavní pozdrav směřuje k Milušce Ševčíkové.
1: No, jo, tak ještě ty kombajnéry všechny pozdravit, jo, bych chtěl.
0: Určitě, určitě. A patří jim dík za tu jejich práci. Pane Hruško, nashledanou.
1: Děkuji,
0: nashledanou. A teď už paní Štěpánková. Ovšem, tentokrát, milí přátelé, paní Štěpánková nevolá ze Studence, ale volá přímo od Jadranu z Itálie. Tak paní Štěpánková, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím všechny ve studiu, posluchače. A dnes, zítra má můj vnouček Martin Janík z Čeviče 30 roku, ale slaví to už dneska, tak už jsme mu blahopřáli. A písnička od vás určitě potěší. Přejeme mu hlavně to zdraví, štěstí a aby si konečně taky dovedl nějakou tu manželku nebo něco.
0: No, paní Štěpánková, i u nás je takové to drobné přání, ale co naděláme.
2: Tak. A bych chtěla pozdravit domů, teda sousedy, manžele Vejmelkovi, manžele Kupovi a moji sestru Pětoslavu Zedníkovu, která se mi doma stará o pejska a o drobné zvířectvo. Mm-hmm. Takže všechny moc zdravím a vám velmi děkuju.
0: No a já zdravím vás, paní Štěpánková, a když si vzpomenete, tak se v tom moři vykoupejte i za mě, protože já se tady koupu akorát tak ve vlastním potu. Tak si to užívejte. No. Nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: No a dnes se dožívá významného životního jubilea 70 let milá maminka a babička paní Dagmar Pulpánová z Hor u Předína, rozená Poláchová z Moravského Žižkova. Čtu dál, všecko nejlepší. Jsi nejšikovnější maminka na světě. Jsme rádi, že tě máme. Děkujeme za tvoji velikou vstřícnost. Do dalších let přejeme hodně elánu, zdravíčko, ať slouží v rámci možností a ať jsi spokojená a šťastná. Máme tě moc rádi. Posíláme pěknou písničku všichni příbuzní. No a představte si, přátelé, že já jsem šla v pátek z práce k té 8. hodině a najednou mě na ulici oslovil člověk jako dobrý večer, paní Ostrá. Já tedy jsem se přiznala, že nevím, odkud bychom se měli znát. Teď se omlouvám, možná, že řekl své jméno, možná, že jsem přeslechla, to nevím. Každopádně mě to velmi potěšilo, doufám, že poslouchá. Byl to takový poměrně mladý muž, velmi opálený, zdravě vypadající. No a ten si mě tak posteskl, že jsme dlouho už nehráli Anušku, Anušku, malou zpěvačku. Tak já tedy jeho přání vyhovím, doufám, že poslouchá. A teď už si poslechneme Anušku v doprovodu Frejárky.

0: No a nám dnes zaspívala Anuška za doprovodu frajárky a ten dotyčný neznámý milý posluchač, který mě v sobotu oslovil v pátek to bylo, oslovil na ulici, tak mě říkal, že se dobře znal s autorem této písničky, s Blahoslavem Smyšovským, takže já ho zdravím, pakliže poslouchá. No ale teď už zdravím pana Josefa. Pane Josefe, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všichni zdravím a měl bych jedno přání. Dneska je svátý Miluše a já bych chtěl mojí ženě, Miluše Šárníkové, poblahopřát jejím svátku a k nedávným 70. narozeninám, které strávila 15. července. Přeje jí to manžel Josef, dcera Jitka, syn Jan a vnoučata.
0: Ano, tak a já přidám dárek hudební, od vás už možná nějaký ten polibek a přání dostala, Miluška, no. Vaše, že jo? Tak teď ji potěšíme.
1: Oslava bude za 14 dní, takže potom
0: za 14 dní, tak potom bude živio. Pane Josefe, nashledanou.
1: Moc krát děkuji.
0: Není zač, nashledanou. A teď už pan Horák, dobrý den.
2: Dobrý den, já vám přeju všem hezký, krásný den. Chtěl bych zahrát hezkou písničku pro moji přítelkyni, která má dneska svátek. A jedná se o Milušku Malátovou z Bojkovic. A všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a všeho, co si bude přát, tak ji přeje její přítel Jaromír.
0: Ano, tak všechno, co si Miluška přeje, ať se splní, nebo alespoň něco málo z těch přání. Tak pane Horáku, i vám přejeme hezký den. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji moc.
0: Není zač. No a dnes se dožívá nejmladší člen klubu seniorů Nevšová, pan Lubomír Černíček, krásných půlkulatých narozenin. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Ať se ještě dlouho setkáváme na našich akcích, do jejíž organizování se aktivně zapojil, to za výbor přeje Pavel Masař. No a teď už Stříbrňanka a velmi krásná písnička Kdo ze srdce dává.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už se společně s vámi z pěkných písniček těší Jiřina Ostrá. Před chviličkou dozněla písnička v podání Stříbrňanky. Byla to písnička Jiřího Vrány a Růženy Sýpěnové, Kdo ze srdce dává do, a to by tedy umíte, přátelé. A teď už si poslechneme pana Milana. Pane Milane, dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den. Srdečně vás zdravím. Celý rozhled Rádio Brno. Protože to je taková moje srdeční záležitost, to už sleduji tam 30 roků. A paní Jirinko, především dneska máme svátek, má naše dcerka prvorozená a ona se jmenuje Miluška jako Emilie Petrovská. Petrovská a je momentálně žijí v Německu.
4: Já to vezmu za ně.
2: No, teď jsem to chtěla navrhnout přímo. Tak jo.
4: Nebo děda se rozvíká. Takže dneska je Miluše a naše dcera má dneska svátek a on je takovej náš. Vždycky nám zavolá, nezapomene na nás a s tím přáním. Děda vás sleduje hodně dlouho a strašně rád všem vždycky zavolá, ale jak přijde na to, tak se rozbulí. Jo, jsou to chlapi, jo. Takže my přejeme naši srdce zdraví, štěstí a ať jim všechno dobře dopadne, jsou po operaci s očima a takový nepříjemný. A takže všechny zdravíme, a to všichni zdraví a vám přejeme hodně, hodně spokojených posluchačů. A ten pořád vydrží co nejvíc.
2: Tak děkujeme moc. A já tedy zdravím ještě jednou pana Milana, který říká, že už nás poslouchá 30 let, což tedy oceňujeme. Děkujeme za vaši přízeň. No a Miluška Petrovská, doufám, že poslouchala, když ne, tak si to může přeposlechnout u nás v audioarchivu na našich webových stránkách. Já se s vámi loučím. Nashledanou. Tak a teď už tedy dobrý den, paní Křížová. Tak co pak máte na srdci?
5: No já bych chtěla nechat zahrát svýmu nejhodnějšímu bráškovi, Karlu Hockovi ze Starého Svojanova, který má dneska narozeniny. Chtěla bych mu popřát hodně zdraví, štěstí. Bráško, jsou ráda, že tě mám a moc tě miluju. Čau, děkuju.
2: No takový sourozenec, ten je k nezaplacení, paní Křížová.
5: No, úplně ho miluju, to je prostě můj hoch nejhodnější.
2: Tak, je to super. Tak písnička, ta je připravená, věřím, že se bude líbit, paní Křížová, i vám. Nashledanou, hezký den.
5: Děkuji, nashledanou.
2: No a dnes se dožívá významného životního jubilea paní Anička Marečková ze Žerovníku. Pevné zdraví a stále zdraví, hodně štěstí, pohody, dobrou náladu na každý den, ať nic nebolí a co bolí, ať se zhojí. Vše nejlepší do dalších roků, vždy s úsměvem a radostí přeje Jana ze Žerovníka. No a teď už Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Tak to byla polka Antonína Koníčka a Anny Žilkové. Užívajme, kamarádi. No a my si, milí kamarádi, užíváme těch pěkných písniček, které zní v Moravě krásné zemi. A teď už někteří si budou užívat dalších gratulací. Tak komu bude přát pan Karel z Dolních Kounic? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dobré poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Neslaví meniny ženy jménem Miluše. Chtěl bych popřát paní Milušce Talafantové z Dolních Kounic. Chodíme spolu do Vinohradu. Potom paní Milušce Matuškové z Dolních Kounic. Je to moje sousedka od naproti. Výborná kuchařka, cukrářka. A jejímu vnukovi, který u nich bydlí, Dominiku Dostálovi, který má svátek zítra. Ještě paní Milušce Šopíkové, která pochází z Hrádku u Vranova a žije s mým synem Padokovi. Všem hodně zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších známých. Za všechny přeje Karel a Věrka z Dolních Kounic. Mm-hmm. Já vám, paní Ostrá, děkuju za písničku a těším se s vámi někdy zase naslyšenou.
0: Tak, naslyšenou, pane Karle. A co pak poví pan Josef ze Šumic? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás zdravím i celé rádio Brno. Dneska, jak mi bylo řečeno, slaví svátek Miluše. Takže chtěl bych poblahopřát Milušce Holubové do Přerova. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, přijela z dovolené, taky doufám odpočinutá, ať se jí daří. To vše jí přeje Pepek a Maruška a kamarádi účastníci zájezdu. A ještě teda, když už vás pan nadáte, tak mojí manželce radost, že se tak o mě dobře stará. Děkuju.
0: No to si zaslouží velké poděkování, pane Josefe. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A už přání k narozeninám pro paní Marii Korvasovou z Babic u Uherského Hradiště. Milá sestřenice Mařenko, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko, rodinnou pohodu a boží požehnání. No a to ti přejí Marie a Pavel Remešovi. A teď už bude krásná písnička Jaroslava Nováka, Kdo si to zpívá tichou dědinu.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic na cymbál, doprovodila Marie Vaněčková. No a přání a písničku posíláme i do Vyškova, dnešní oslavenkyni paní Marcele Jašíčkové. Milá Marcelko, k tvým dnešním 74. narozeninám ti ze srdce přejeme jen to nejkrásnější, co život může nabídnout. Ať máš pevné zdraví, které je tím nejcennějším darem. Ať tě štěstí provází na každém kroku a do cesty ti staví jen skvělé lidi a příležitosti. Přejeme ti, abys měla stále obrovskou radost ze života, užívala si každý okamžik naplno a kolem sebe měla vždy dostatek lásky, která hřeje u srdce. Blahopřejí Alena Podolanová, Marie Rozehnalová, František Vlček a Luboš Bárta. No a dnes se dožívá krásného životního jubilea, a to 81 let, manželka, maminka, babička a prababička paní Gabriela Bergmanová z Břesí u Mikulova. Za celou její milující rodinu přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let, a to jí z celého srdce přejí manžel Jaroslav, syn Jaroslav, dcera Radka a zeť Miroslav, dále syn Vladimír, vnučka Míša a manžel Honza, Natálka, Vladík a pravnoučata Nelinka a Honzík. Babičko, máme tě moc rádi. A ještě se podívám do studiových mailů, takže tady vidím jedno. Dobré poledne všem posluchačům a všem pořadu Morava krásná zem. Zdravíme naši maminku Marii Charouzovou z Orlovic a posíláme písničku jen tak pro radost. Přejeme jí hlavně pevné zdraví a nekončící životní elán. Ať má ve svém životě neustále spoustu radosti, pohody a krásných chvil, které jí vykouzlí úsměv na tváři. Blahopřejí děti s rodinami a je čas na písničku Ta lhocká lůčka.

To byla písnička Radoslava Muselíka, Blahoslava Smišovského v podání Sobuláku. No a je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem, polední část končí. Ještě jednou zdravím 4letou slečnu Kristýnku Vaňkovou z Poruby a také její babičku a jejího dědečka. Ta nám právě zpívala v polední části prázdnin u babičky. No a já se těším na shledání krátce po 18. hodině. Pohodový den, nejlépe strávený někde ve stínu, s chladivým nápojem vám přeje Jiřina Ostrá. No a my závěr Moravy krásné země strávíme přímo v lesním stínu. Orchestrální skladbu Bedřicha Ondráčka hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Spoje městské dopravy mezi Zlínem, Malenovicemi a Otrokovicemi jezdí ode dneška podle výlukových jízdních řádů. Kvůli opravě kanalizace řidiči až do prosince neprojedou véskami. Správa silnice České dráhy si vzájemně prodají pozemky za 7 miliard korun. Dnes bude v regionu převažující slunečno a vysoké tropické teploty až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradělkem. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích zavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy tak až do příští středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
4: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: V místní části Uherského Hradiště ve Véskách dnes začíná oprava kanalizace. Součástí prací za 22 milionů korun bude také úprava komunikací a chodníků, doplnění parkovacích míst, nové veřejné osvětlení nebo třeba výsadba zeleně. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi. Upozornil na to server z dopravy.cz. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6,8 miliardy korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
5: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
6: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
5: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno nebo až skoro jasno a jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Povane mírný vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 33 až 38 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Boršicích na Uhersko-Hradišťsku je kyvadlový provoz z důvodu obnovy povrchu komunikace. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další zase za hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
8: Když ti vítr

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě.
1: Ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte, byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčely, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a

0: psat, aby se o nich věděly i ty dobré věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
0: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
0: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
0: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
0: No, jak
1: že
0: se říká,
1: mám pocit,
0: jasně,
1: že...
0: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
0: no,
1: nebo?
0: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
0: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta. No. Jinudy se nechci vydávat prostě.
0: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost. A odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
0: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru, a tím pádem jsem byla zpátky.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20. 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některé díly je lepší, některé je horší, samozřejmě některé je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky,
1: ano,
2: říkám holky.
1: Holky.
2: Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc, než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě... Ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ne,
2: ale
1: vůbec,
2: ale
1: ne,
2: prostě to... se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální, ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: Kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byl ty vaše děti, byla to rodina, byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná a neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais des Až to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaké pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečíš, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat. Že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, ale kam?
2: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před váma ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli, na který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se to trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Asi půl tuny ryb uhynulo v řece Dřevnici ve Zlíně. Zašová pokračuje v obnově fotbalového hřiště. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. Dnes bude v regionu převažující slunečno a vysoké tropické teploty až 38 stupňů Celsia. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
2: Se vyplavil odlehčovací kanál u Máců, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
0: Fotbalisté v Zašové se brzy dočkají nového zázemí. Obec totiž pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jilího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky hlavně pro mladé fotbalisty, kterých v klubu přibývá.
3: Stará budova šaten už je nevyhovující. Vlastně dlouhodobě jsme plánovali, že se postaví budova nová. My jsme před několika lety pozbudovali první část toho komplexu těch dvou budov, kde je to vlastně občerstvení a zázemí pro hosty u toho fotbalového stadionu. A teďka se vybudovalo zázemí teda i pro hráče a pro rozhodčí.
0: Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy. A to například ikonou s textem vytvořeno AI.
4: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak.
5: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
6: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
5: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje, pokračuje Čechová.
7: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
0: Webové stránky hackři napadli v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno nebo až skoro jasno a jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 33 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 ve směru na Hulín je pro defekt odstavené osobní auto. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už přejeme dobré pondělní odpoledne všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den, vítám vás u prvního srpnového dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Se začátkem 32. týdne letošního roku se nám do našeho kraje opět vrátilo teplíčko. Aktuálně naměříte v rámci regionu až 35 stupňů a ty teploty vystoupají v průběhu odpoledne.

0: jak se cítíte v pondělí 3. srpna. Teplo, teplo je v našem kraji, že ano. Pro někoho možná až nepříjemně. V tropickém počasí mají náročnější práci taky třeba plavčíci. Na pravidelně zaplněném koupališti Zelené ve Zlíně musí posílit své hlídky. Aktuálně tam hlídá 5 plavčíků a na místě se byla podívat také reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: Píšťalkou upozorňuje plavčík Gert Štrobach návštěvníky koupaliště Zelené ve Zlíně, aby neběhali a nejezdili nebezpečně na skluzavkách. Nejen to je náplní jeho práce.
2: Začne to tím, že přijdeme ráno do práce a musíme připravit bazén na provoz. To znamená, že vytáhneme takový automatický přístroj, který hodíme do vody a on si jezdí pod ně a sbírá špinu. Mezitím napustíme brouzdátka, zkontrolujeme tobogán, jestli je v pořádku, zapneme semafory, ale hlavně, když se něco stane, tak naší práci je poskytnout první pomoc.
1: Já vidím, že vaši kolegové obcházejí kolečka kolem bazénu.
2: To je taky součástí práce, protože je potřeba, aby ti lidi věděli o tom, že ten plavčík tady je. Jakmile zjistí, že tady plavčík není, tak začnou dělat blbiny. Takže je důležité, aby plavčík byl na place, jo, když tak to tak řeknu. Protože ono všechno zhlídnout od toho stolu nejde.
1: Popisuje Gert své 5leté zkušenosti a ukazuje mi, odkud bazén sleduje. Stůl

0: Lavičkou je asi 1,5 metru od kraje bazénu a proti slunci je chrání slunečník. Další prevenci před horkým počasím popisuje vedoucí koupališť Steza Zlín Michal Kučera.
1: V tropech, které se blíží, nařizujeme častěji přestávky, aby nám ti plavčičky na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
0: A jak často přestávky mají?
1: Je to individuální podle toho, jaké je aktuální počasí. Když jsou ty největší tropy, tak po 2 hodinách.
0: Na koupališti Zelené jsou 3 stálí plavčíci a dalších 8 brigádníků. U bazénu se střídají po celodenních směnách.
2: Praxe je taková, že jsme tady většinou 3, ale v případě, že se blíží takové tropy, tak máme povolané zálohy, kde nás tady bude minimálně 5. Protože tady bývá opravdu tolik lidí, že když hodíte balón do bazénu, tak tam ani nespadne. Tam je hlava na hlavě, opravdu.
0: Práci plavčíka nemůže dělat každý. Stálí zaměstnanci i brigádníci musí absolvovat kurz. Ten 6x do roka pořádají i Lázně Zlín, vysvětluje organizátor Jiří Matějka.
3: To znamená, musí se umět potopit do 4 metrů, to nedokáže každý. Musí dokázat zachránit člověka, byť je to pro něho třeba nepříjemné. Odškolíme vlastně od toho dubna až do začátku července zhruba 150 plavčíků.
0: Absolventi kurzu jsou plavčíky na koupalištích v celém Zlínském kraji. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: A já myslím, že tohle téma se v tom horkém počasí nepřejí, tak k vodě zamíříme s Českým rozhlasem Zlín i za pár minut. Teploty dnes ve Zlínském kraji znovu vystoupají až k 37 stupňům Celsia a voda tak bude pro mnohé vítaným útočištěm před horkem. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, dnes vyrazila do rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích. Jak to tam aktuálně vypadá a co všechno místo návštěvníkům nabízí, to zjistíme už za okamžik.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my na vlnách Českého rozhlasu Zlín teď zamíříme za osvěžením do Otrokovic. Myslím si, že v tom horkém odpoledni se to bude hodit. Teploty dnes ve Zlínském kraji podle meteorologů vystoupají až k 37 stupňům a jedním z míst, kam se před horkem můžete uchýlit, je právě rekreační oblast Štěrkoviště. A právě tam se vypravila naše regionální stopařka Petra Sedláčková, kterou zdravím přímo k vodě. Hezký den, Petro.
2: Krásné odpoledne ze Štěrkoviště v Otrokovicích. V tomto tropickém počasí je voda opravdu vítaným osvěžením a zdejší vodní nádrž přímo vybízí k ponoření se. Nejedná se přitom o klasické koupaliště, ale o areál kolem umělé vodní nádrže, která vznikla těžbou štěrku ve 30. a 40. letech minulého století.
1: Co všechno tady otrokovické Štěrkoviště návštěvníkům nabízí, Petro?
2: Samotná vodní plocha má rozlohu 13 hektarů. Dá se tady nejen koupat, ale také využít několik vodních a sportovních atrakcí. Pro děti jsou připravena dvě brouzdaliště se skluzavkami, větší děti a dospělí pak mohou vyzkoušet více než 50 metrů dlouhý tobogán s dojezdovým bazénem.
1: A pokud někdo nechce celý den jen tak ležet u vody, má nějaké možnosti?
2: Je to tak, ani ten se tady nudit nebude. Je tady totiž plážový volejbal, nohejbal, minigolf, stolní tenis, kuželky nebo streetball. A půjčit je také možné si tady vodní šlapadlo a podle aktuální nabídky i další vybavení. Kolem celé vodní plochy navíc vede stezka, takže se dá místo obíjet pěšky a cestou si najít třeba klidnější místo k odpočinku.
1: To zní velmi lákavě. A jak to dnes na Štěrkovišti vypadá? Vyrazili lidé i přesto, že je takové horko?
2: Je to tak, lidi je tady více než dost. Podle informací správce místního Štěrkoviště sem jezdí lidé ze širokého okolí. Počínaje Chropiní tady u nás na Zlínsku a konče třeba až v Petrově v Jihomoravském kraji. Takže zájem o Štěrkoviště tady v Otrokovicích je opravdu velký.
1: A co samotná voda? Jaká je její kvalita? I tohle sleduješ?
2: Ano, podle aktuální hodnocení krajské hygienické stanice je voda ve Štěrkovišti vhodná ke koupání a její kvalita je hodnocena jako nezávadná s nízkou pravděpodobností zdravotních problémů při vodní rekreaci. A určitě doplním, že dnes má voda krásných 26 stupňů.
1: Nádhera, Petro. A když už je člověk u vody a stráví tam několik hodin, tak určitě přijde vhod i nějaké občerstvení, co v tomto směru nabízí Štěrkoviště?
2: Nabízí toho opravdu hodně. Je tady několik stanovišť, kde se člověk může občerstvit. A co se týká toho venkovního posezení, tak samozřejmě nabízí k jídlu a k pití. A takové ty klasiky, jako chlazené alko i nealko nápoje, mají tady zmrzlinu, prodávají tady langoše, hranolky, párky v rohlíku, a nebo třeba také kuřecí stripci, takže si tady opravdu každý najde takovou tu nostalgickou, řekněme, věc nebo jídlo, na které byl zvyklý z dětství a může třeba i zavzpomínat.
1: Ano, a tak jednou za čas trošičku zahřešit, aspoň co se týče tedy zdravé výživy. Petro, a máš tam po ruce i dnes někoho, kdo si Štěrkoviště užívá přímo na místě?
2: Samozřejmě ano, já jsem hned při mém příchodu oslovila jednu z návštěvnic, která se tady dnes už velmi užívá. Její Magda z Babic na Uherskohradišťku. No a já ji rovnou zdravím, přeji krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: A ptám se, proč, Magdi, jezdíte sem na Štěrkoviště do Otrokovic? Co vás sem láká?
3: Tak samozřejmě schlazení tady v těchto horkých dnech, ale také spojení té vodní plochy s možností občerstvení a sportovním využitím. Rádi sem s kamarádkou zavítáme.
2: Když mluvíte o tom sportovním vyžití, co vás tady třeba nejvíc baví? Co vás láká právě v Otrokovicích?
3: Tak líbí se mi tady ty beachové hřiště, možnost si zahrát plážový volejbal, ale samozřejmě tady mnohem víc, i pro děti, ten tobogán, bazény.
2: Já vidím na Magdě, že už by úplně nejradši šla do vody, takže ji nebudu zdržovat. Popřeju jí, ať si to tady dnes moc užije. A společně s ní se třeba vydám právě na to beachvolejbalové hřiště.
1: Rozhodně děkujeme, Petro, za ten dnešní pozdrav z Otrokovického Štěrkoviště a přejeme i tobě tam, stejně jako všem návštěvníkům, příjemný zbytek odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naše regionální stopařka Petra Sedláčková nás dnes vzala na Štěrkoviště v Otrokovicích. I příště se vydá na zajímavé místo ve Zlínském kraji, kde můžete v létě trávit volný čas nebo se osvěžit. A pokud máte vy svůj tip, kam bychom se měli vydat, napište nám, a to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. A jestli koupání bude přát počasí i v následujících dnech, to budeme mimo jiné zjišťovat už za chviličku.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
5: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužili různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Začala nám druhá polovina prázdnin, máme 3. srpna. Jedna z pranostik říká, že suchý a teplý srpen úrodě neškodí, tak myslím si, že v tomto smyslu, alespoň co se týče začátku, by to mohlo vypadat na dobrou úrodu. Uvidíme, co nám k tomu řekne odbornou řečí meteoroložka Jitka Kučerová, které přeji hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: A my se jdeme vrhnout na předpověď.
2: Počasí.
0: Jak to tedy vypadá v našem kraji právě teď, paní Kučerová, když popíšete ten stav, který panuje?
1: Na obloze moc oblačnosti není, spíše takové převažující polojasno, skoro jasno, srážky se žádné nevyskytují, teploty ty jsou tropické, nejtepleji je na jihu, jihozápadě kraje, tam až k skoro k 37 stupňům, nebo v té jižní polovině řekněme, směrem na sever, hlavně severovýchod, případně do vyšších poloh, tam je teplota trošku nižší, ale i tak nad 30 stupňů, nejméně má Kohoutka, tam je i trošičku pod 30 stupňů Celsia, takže takové celkem velké rozpětí od kopců až do těch nejnižších a nejteplejších oblastí. Vítr fouká z jižních směrů, většinou je mírný, ale na některých místech může pofukovat i vítr jenom slabý, spíš na tom severovýchodním a východním okraji Zlínského kraje.
0: Trošičku zacestujeme, tak bychom si mohli vybrat i nižší teploty nebo takové, které nám více vyhovují. Ony ale ještě budou stoupat v následujících hodinách, je to tak?
1: Trošičku ano, ale už by neměli stoupat nějak výrazně, takže jenom o pár desetinek nebo maximálně možná ještě stupeň a pak už budou zase ukázněně klesat, ale tu noc na zítřek nebudou klesat nějak moc nízko, spíš to vypadá většinou na tropickou noc, jak v těch vyšších polohách, kde zřejmě bude i pofukovat, tak potom i v oblastech, kde ten vítr může také foukat, zase stále z těch jižních směrů, tak samozřejmě bude záviset na orientaci u dolních poloh, kde by mohlo být možná i kolem 19 stupňů, jinak většinou 24 až 21 stupňů nejnižší noční teploty, skoro jasno nebo jasno na obloze. Teď ještě v během pozdějších odpoledních a večerních hodin je nějaká, ale hodně malinká pravděpodobnost, že se možná při nějaké zvětšené oblačnosti objeví přeháňka, případně bouřka, hlavně na severu a východě kraje, ale jak říkám, pravděpodobnost je hodně malá.
0: Tak po horké noci máme očekávat opět horký den?
1: Ano, ten zítřek by měl být ještě teplejší nebo spíše větší vedro, řekněme 36 až 39 stupňů. Maximální teploty zítra, mírný vítr stále z těch jižních směrů, jasno nebo skoro jasno, během dne může být trošku více oblačnosti, ale na nejvýš polojasno, takže slunečný horký den.
0: Předpokládám, že vysoké teploty se projeví i ve vyšším stupni biozátěže?
1: Ano, ta je nejvyšší, tedy stupeň číslo 3, zátěž vysoká.
0: Ve středu budeme tedy uprostřed pracovního týdne. Bude se lámat i počasí nebo zůstane takové teplé?
1: Zůstane takové teplé, horké, vysoké tropické teploty budou pokračovat 35 až 39 stupňů, zase maximální teploty, čili podobně jako v úterý, jasno až polojasno na obloze, ale odpoledne a večer je nějaká zase při zvětšené oblačnosti menší pravděpodobnost, že na západě asi kraje se může objevit přeháňka nebo bouřka, jinde tedy den bez srážek a teploty 24 až 20 stupňů nejnižší, takže opět tropická noc.
0: Pokud se někomu zdá, že tak vysoké teploty v tomto čase nepamatuje, tak můžeme osvěžit paměť. Vy máte zapsány ty rekordně absolutně nejvyšší teploty, což vyvážíme i informací o těch absolutně nejnižších, které jste naměřili.
1: Určitě ano, ta nejvyšší teplota je 37 a 70 stupně Celsia, byla naměřena ve Starém Městě v roce 2013 a některé stanice už se k ní pomalu začínají blížit nebo ke svým rekordním teplotám, takže ve Zlíně už asi na 5 stanicích, které měří déle než 30 let, ten rekord padl, třeba ve Vizovicích, Štítné, nad Vláří, Valašské Meziříči a tak dále. No a ta nejnižší hodnota je 4,2 stupně Celsia, ta byla naměřena v Luhačovicích v roce 1945.
0: Prozradila také Jitka Kučerová, které děkuji za všechny informace o počasí. Budu se zase někdy těšit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V takovémhle horku se rychleji kazí i potraviny. Za chvíli povíme, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu. Počkejte si na dobré rady od Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máme teplé pondělí s datem 3. srpna. Letní teploty s větším mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno ale podle odborníků patří do ledničky. Poslechněte si.
1: Teda jsou sklizený cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
0: A také v srpnu pro vás budeme mít v našem vysílání zámecké léto. To, kam se vydáme dnes, to prozradí už za pár minutek František Kinský.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: o létu zpíval v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín Václav Neckář a speciální léto máme celé prázdniny i v našem vysílání, a to léto zámecké. Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a s nimi také naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. I v srpnu pro vás budeme každý den mít pozvánku na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem Františkem Kinským. Kam se tedy vypravíme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Nejlepší floretista planety. Tak si teď nejen díky čerstvému titulu mistra světa může říkat šermíř Alexander Šupenič. V těchto dnech předává své zkušenosti dětem v rodném Brně. A nejen o tom, uslyšíte víc už za okamžik v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ať vaše cesta pondělkem s datem 3. srpna pokračuje jen a jen v radosti, třeba i díky dalšímu poslechu. Teď píseň Cesta pro vás.
1: Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: Šermíř Alexandr Šupenič může říct, že si splnil životní sen. Podařilo se mu to na nedávném mistrovství světa, kde ovládl soutěž fleretistů. Titul světového šampiona přitom není to jediné, co tímto úspěchem brněnský rodák získal. Jak teď také uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nevím, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru a vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti.
2: Přibližuje šermíř Alexandr Šupenič, co vše pro něj znamená nedávný triumf na mistrovství světa. Nejtěžší chvíle zažil v turnaji fleretistů ve čtvrtfinále, ve kterém výrazně prohrával. V tu chvíli mu pomohla mentální příprava.
1: Já jsem měsíc zpátky začal opravdu, cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se vyřešit tady tuhle hádanku, jak to soupeře porazit.
2: Teď se Šupenič musí vyrovnat se situací, po které celé roky toužil a najít další cíl po tom, co si ten hlavní splnil.
1: Tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, uvidíme, co bude a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
2: Zlatou medaili teď může šermíř v rodném Brně ukazovat svým nástupcům. Jako každý rok pořádá i letos v hale Sokola v Kounicově ulici svůj letní kemp pro děti. I když zájem roste a kapacita je dlouho před zahájením zaplněná, další místa Šupenič nepřidává.
1: Nejde to, já se, jako už i tak jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Těším se na to moc, je to hodně jako práce a hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit.
2: V pátek pak kemp zakončí už taky tradiční exhibice na Jakubském náměstí v centru Brna.
1: Nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exhibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně. Diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se s medailí se mnou a zažít zábavu.
2: Zve Alexandr Šupenič na akci, která v pátek odstartuje po 19. hodině. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Oprava kanalizace na 5 měsíců omezí dopravu v místní části Uherského Hradiště ve Skách. Otrokovice podpoří nové parkování na soukromých pozemcích. Polský plavec jako první v historii přeplaval Baltské moře. Vybral přitom miliony pro pacienty s rakovinou. Dnes bude v regionu převažující slunečno a velmi vysoké teploty až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Řidiči od dneška neprojedou přes místní část Uherského Hradiště Vésky. Kvůli opravě kanalizace bude až do poloviny prosince uzavřena hlavní ulice na Dědině. Úplný zákaz vjezdu platí pro vozidla nad 3,5 tuny. Výjimku budou mít autobusy. Objízdná trasa pro ně a osobní vozy povede po ulicích Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz budou řídit semafory. Oprava bude stát 22 milionů korun, říká hradištský starosta Stanislav v Blaha z ODS.
2: Poté, co bude položena nová kanalizace, budou obnoveny i přípojky k jednotlivým domům. No a na celou tuto investici naváže pak oprava povrchu, to znamená oprava komunikace, chodníků, bude zmodernizováno veřejné osvětlení a položíme zde také chráničku pro rozšíření metropolitní sítě.
0: Otrokovice hledají cestu, jak ulevit ulicím přetíženým parkováním. Nabízí proto finanční podporu lidem, kteří mají možnost vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku u rodinného domu. Za jedno nově vybudované parkovací místo mohou získat dotaci ve výši 20 000 korun. Podle mluvčí radnice Lenky Vaculové, jeden žadatel může získat dotaci maximálně na 2 parkovací místa.
3: Tento dotační program funguje už 6. rokem a zájem o něj postupně roste. Zatímco v roce 2021 takto vznikla 4 nová parkovací stání, loni už to bylo 10 míst. Žádosti o dotaci budeme přijímat až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, a to je 260 000 korun.
0: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Celý tento týden totiž bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Zvlášť děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhorší tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Polský plavec Bartolomiej Kubkowski jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkowski vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
4: Polák Bartolomiej Kubkowski se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkowski vynořil na pláži v Dživnuvě. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkowski se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme v našem kraji převažující polojasno nebo i skoro jasno a jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Spíše až později a večer a hlavně na severu a východě kraje. Povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes odpoledne vystoupají na 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Jablunce na Vsetínsku havarovalo osobní vozidlo. Na dálnici D1 na 261. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený kamion. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dobré odpoledne vám od mikrofonu stále přeje také Pavel Vacek. A to v pondělí 3. srpna. Právě v tento den, v roce 1492, vyplul italský mořeplavec Krištof Kolumbus na svou první cestu do Indie. Během níž, jak všichni víme, 12. října 1492 objevil Ameriku. Vrátil se pak z této cesty v březnu 1493. Já doufám, že i 5,5 minutky po 15. hodině zdárně pokračuje vaše plavba dnešním odpolednem. Když zůstanete s Českým rozhlasem Zlín, tak při ní také můžete objevit zajímavé věci. Ty ale nejsou vždy jen příjemné. Hned tu následující už jste rámcově možná zachytili v našem vysílání. 30-kilový sumec a množství ostroretek, parm nebo kaprů, dohromady asi 0,5 tuny ryb. Tak takový úhyn zaznamenali rybáři v řece Dřevnici ve Zlíně po sobotní silné bouřce. Teď

0: Pět minut před 15:45 se z vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte zase něco nového, případně rozvineme to, co už jste v našem vysílání lehce mohli zachytit. Asi půl tuny ryb uhynulo po sobotní bouřce v řece Dřevnici ve Zlíně. Šlo o ostroretky, kapry nebo třeba i 30-kilového sumce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů a přímo u Dřevnice teď máme také reportéra Davida Jaburka, kterého tam zdravím, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Davide, jsou na místě stopy úhynu pořád patrné?
1: Ano, stojím u fotbalového stadionu nedaleko centra Zlína. Řeka se po sobotní bouřce s přívalovým deštěm vrátila do stavu sucha, který tady výma víkendu platí už řadu dnů. No a v řece vidím několik málo drobných ryb a mrtvého kapra, který zůstává zachycený o kameny jako připomínka úhynu několika stovek ryb. Většinu z nich už v neděli vyzbírali rybáři ve spolupráci s hasiči. A co se týče příčiny, šlo o vyvrcholení extrémní situace, kdy po období sucha v Dřevnici přišla v sobotu večer do Zlína silná bouřka s přívalovým deštěm. Pokračuje předseda zlínského spolku Moravského svazu rybářů Marcel Kresta.
2: Se vyplavil odlehčovací kanál u Máců, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Podle Kresty jde v Dřevnici už o třetí podobnou havárii v letošním roce. Uvedl, že zatím je extrémní počasí a také špatně řešená kanalizační síť.
0: Jak velký zásah to je pro říční život, Davide?
1: A jedním slovem obrovský. Podle Kresty je teď asi kilometr a půl dlouhý úsek od části Cigánov takřka bez ryb. Ty navíc

0: Byli dospělé a rybáři počítali s tím, že se budou množit. Jde tak o ztrátu, která bude jen velmi těžce nahraditelná. Rybáři se chystají úsek osadit, půjde ale o malé ryby a než dorostou, bude to trvat řadu let.
1: Jak na situaci reaguje město?
0: Vedoucí odboru životního prostředí Vladimíra Pavlovová mi řekla, že v tomto úseku řeky jsou nejvíce využívané odlehčovací komory jednotného kanalizačního systému města. A těmi při prudkých srážkách část vody unikla do dřevnice. Úprava kanalizačního systému tak, aby šla dešťová voda mimo něj a nedostávala se do řeky, je ale podle ní stavebně i finančně extrémně náročná. O případné investici by každopádně podle ní rozhodoval vlastník sítě, tím jsou vodovody a kanalizace Zlín, ve kterých je město s 46% největším akcionářem.
1: Tolik reportér David Jabůrek. Mluvili jsme o úhynu asi půl tuny ryb v řece Dřevnici ve Zlíně. K havárii došlo po sobotní bouřce s přívalovým deštěm. Děkujeme, Davide. Hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Phil Collins doznívá v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde vám teď dáme také pár tipů na to, jak si můžete užívat dění v našem kraji. Doprovodný motoristický program v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ode dneška po 2 týdny nabídne fanouškům možnost užít si oblíbenou baronku z bezprostřední blízkosti. Symbolickým zahájením programu bude návštěva ambasadora letošního ročníku, jezdce Adama Březíka, který dnes od 17 hodin usedne za volant rally simulátoru. Návštěvníky pak vyzve, aby jeho výkon překonali. To je hozená rukavice, co říkáte, nejen pánové. Po celé 2 týdny bude ve Zlínském jablku otevřen informační stánek Barum Czech Rally Zlín. Chybět nebude tematická fotostěna ani promítání videí z historie i současnosti soutěže. Program doplní průběžné soutěže a další aktivity pro návštěvníky všech věkových kategorií, jako je třeba výstava rally speciálů nebo autogramiády s letošními účastníky soutěže. Tradiční letní kino na nádvoří radnice v Kroměříži taky v srpnu nabízí filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je na programu slavná filmová komedie o zásadovém bytovém referentovi a neslavném osudu posledních českých vodníků. Film Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách ve znovu obnovené premiéře začne v letním kině na nádvoří kroměřížské radnice v 8:30 večer. Další podrobnosti, nejen ke kulturnímu dění, najdete také na našem webu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Český rozhlas Zlín sleduje dění v našem kraji, vy můžete sledovat s ním. Festival Trnkobraní vznikl jako spontánní nápad skupinky nadšenců z Vizovic na Zlínsku už v roce 1967. Vymyslel ho místní lékárník Miloš Šapka, s názvem přišel tehdejší ředitel pálenice Jan Laga. Jaké byly začátky této dnes už tak proslavené přehlídky? Tak přesně to se dozvíte v dalším díle cyklu Kořeny, a to už za malou chvíli z našeho vysílání.
1: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod čirým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček, a já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Letních hudebních festivalů jsou desítky, těch, které se pyšní téměř 60-letou historií, už ale tolik není. Vizovické Trnkobraní k nim patří. Letos se uskuteční už 57. ročník. Za celou svou existenci se nekonal jen třikrát. Po srpnové okupaci v roce 1968 a v covidových letech. Jak vlastně tato přehlídka vznikla? Do Vizovic se vydala reportérka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Hej, párili jsme trnky, strnky, hej, spotla potem, crnky, crnky.
3: Trnkobraní. Festival, který začal ve Vizovicích na Zlínsku v roce 1967 jako nenápadná oslava místních tradic, dnes patří k nejvýznamnějším letním festivalům na Moravě. Spojení hudby, humoru a švestkové atmosféry, které nemá v Česku obdoby.
4: S nápadem přišel magister Žabka, který potkal Jana Lagu a říká mu, ty Janošu, co kdyby jsme tady ve Vizovicích udělali něco podobného, jak je na Slovácku, to vinobraní. A Laga mu říká, prosím tě, jaké vinobraní? Jsme na Valašsku, dajme to název Trnkobraní.
3: Přibližuje Jan Štalmach, který začal s organizací festivalu pomáhat od svých 16 let. Do Vizovic každoročně mířili takové hvězdy, jakými byly třeba Valdemar Matuška, Věra Špinarová, Karel Zich nebo Marie Rotrová.
4: Žilo s ním celé město. Vizoviani prostě vyšli, jak se říká, do ulic, jezdili tady kočáry, mažoretky, troubilo se fanfáry z kostela. Bylo to takové naše.
3: První ročník měl obrovský úspěch, ale hned o rok později museli kvůli srpnové okupaci festival zrušit. Od roku 1970 byly součástí Trnkobraní okresní dožínky. Bohužel i s politickými proslovy.
4: Nás to jako mrzelo. Název toho Trnkobraní nesměl být ani používaný. Jmenovalo se to Potravinářské slavnosti Mezinárodní družstevní den. Bylo tady vyhodnocení kombajneristů. Přijel tady dokonce i Miloš Jakeš, který předával nějaké ty ceny.
3: V první polovině 80. let došlo k výrazným změnám. Z programu byly vypuštěny dožínky i výstavy. Slavnosti se vrátily k názvu Trnkobraní, k oslavě trnek a hudby. Od svého založení nechyběla na pódiu ani jeden ročník vizovická kapela Fleret.
5: Takže my jsme vlastně hned po vzniku si tam zahráli, poněvadž magister Žabka byl náš kamarád, chtěl, ať se někde prostě pomalinku prosazujem, že jo, tak jsme si tam zahráli. Myslím, že jsme byli celkem vyvaleni, protože kolem nás byli sami profici, ale možná je to dobře, že jsme si začali na to zvykat, na to vystupování.
3: Vrací se v čase o víc než 4 dekády frontman Fleretu Zdeněk Hrachový a pokračuje.
5: Ta atmosféra byla proto město výborná, protože vím, že moji kamarádi třeba normálně dělali na městě zabíjačku, dělali se lízačky, to znamená, že se vařila povidla. A takové ty tradiční i valašské zvyky tam byly.
3: Organizátoři se v průběhu desetiletí měnili. Dramaturgie festivalu se ale ustálila. Ve Vizovicích se potkávají velká jména české hudební scény napříč žánry. Symbolem přehlídky jsou trnky. I proto je vrcholem akce soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která je dnes už legendární.
5: Tak pro mě je to taková srdcovka vizovická, protože já jsem celkem takový hrdý Vizovian. Je to oslava trnky Valašského národního stromu, že jo, v prvé řadě.
3: Dodává s úsměvem Zdeněk Hrachový. Z Vizovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Ano, prázdniny se nám překlopily do druhé poloviny a letošní ročník vizovického Trnkobraní se tak také kvapem blíží, takže pokud si ho nechcete nechat ujít, určitě si poznačte do diářů termín od 21. do 23. srpna.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: 5 minut uplynulo od 15:30, vy posloucháte Český rozhlas Zlín, který vám stále přeje nádherné pondělní odpoledne. Dnešní chovatelská poradna Českého rozhlasu Zlín byla zaměřená na chov exotického ptactva, čímž jsou papoušci výjimeční a proč jsou pro své chovatele i parťáky, tak to si můžete poslechnout už za chviličku. Pokud zatím chovateli exotického ptactva nejste, třeba se jimi stanete.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: a ten má nějakého oblíbeného exotického opeřence, pak jistě budete vědět, že papoušek není jen dekorace do bytu, ale i parťák. Tohle zaznělo i v dnešní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín, do které si moderátor Josef Koller pozval dlouholetého chovatele exotických ptáků Romana Kalužíka z Želechovic nad Dřevnicí. Tady je ukázka.
1: Když se řekne exotický pták do bytu, co si pod tím vlastně máme představit?
2: Exotický, tak to je pták, který vlastně nežije u nás, že je to domestikovaný pták, papoušek, kanár, zebřička, spousta jiných ptáků, takže obyčejně jsou to ptáci, kteří u nás nežijí.
1: No a čím jsou tedy ti papoušci nebo jiní exoti tak výjimeční? Proč si je vlastně lidi zamilovali?
2: Papoušek je dobrý společník, je výborný jako dekorace do bytu, může se naučit různé zvuky, je pestrobarevný a inteligentní poměrně.
1: No, vy říkáte, že papoušek je sice dekorace, ale zároveň i parťák, tak co je tím myšleno?
2: Pokud se mu člověk natolik věnuje, že je schopen se jako projevit i přátelsky, to znamená sedá na ruku, odpovídá určité zvuky, to znamená takzvaně mluví, laicky řečeno. Takže parťák, řekl bych, je přátelský.
1: Může nahradit třeba společnost jiného člověka? Může být takhle někdy?
2: U osamělých lidí možná může, no. A jsou lidé, kteří mají rádi zvířata vlastně, nebo tady ty opeřence, takže myslím si, že určitě to nahrazuje i vlastně nějakou bytost vedle.
1: No a proto se teď nabízí další otázka, jak dlouho vlastně mohou tak jednotlivé druhy žít? Protože lidé si třeba často neuvědomují, že je to závazek na mnoho let?
2: Tak jsou malí papoušci, střední a velcí. Obyčejně ti střední a velcí můžou žít 20 až ti velcí až 50 let, malí papoušci do 10 let vlastně. Je to závazek opravdu na dlouhou dobu a myslím si, že je potřeba vše zvážit, jestli je člověk schopen tak dlouho se věnovat dostatečně vlastně, aby ten jedinec byl spokojený, měl dostatek prostoru.
1: Rozumím, já teď vlastně vyjdu z té vaší odpovědi, takže pro koho je chov vhodný a kdo by si měl pořízení takového ptáka raději vlastně dobře rozmyslet?
2: Obyčejně je to na zvážení. Musí být dostatečně velký byt, aby umístil dostatečně velkou klet, aby tam ten ptáček měl velký prostor. Je to i hlučný jedinec, jo, nemusí to být prostě, to vše musí zvážit, jestli je schopen tady toto absolvovat a dát tady tomu jedinci ty schopnost
1: odpovídající fungovat. Podmínky.
2: Odpovídající já rozumím. Podmínky.
1: A třeba ve vaší praxi stává se vám občas, že za vámi přijdou lidé, kteří vlastně tohle to správně neodhadnou a pak přijdou pro radu, co s tím, co máme dělat s ptákem, kam ho umístit, když mě tohle to nám nevyhovuje, to jsme to nedomysleli dokonce. Stává se to občas?
2: Stává se to, to je to samé, jak když někdo koupí pejska nebo kočičku jako nevhodný dárek a tak dál. Stává se to, ale tady u těch ptáčků je to možná trošku jinak. Tam obyčejně lidi zvažují, jestli je to vhodné, či není. A myslím si, že dá se říct, že to ukočírují. Samozřejmě někteří lidé podcení třeba, nevím, tu hlučnost toho ptáčka, nebo neuvědomí si, že potřebuje prostě i nějaký prolet a tak dál. Těžko potom radit, jak dál. No.
1: To je jasné. A tak jaké jsou třeba nejčastější omyly těch začátečníků? Řekl jste ten hluk, možná i vlastně nečistoty. Můžou lidi zaskočit?
2: Tak, ano. Ten ptáček způsobuje hodně. Vytahuje semínka ven, vypadávají, teď když pelíchá, je potřeba prostě stále vysavačem prostě jezdit po bytě a tak dál. Takže je to závazek.
1: No a dá se říct, že některý druh je třeba opravdu ideální jako první, takový ten startovací ptáček?
2: Takový startovací ptáček, obyčejně takový ten obyčejnější je třeba zebříčka, kanár, nebo když už z papoušku, tak třeba papoušek zpěvavý, který není tak hlučný, ale zase je nevýhoda, že tedy ho nenaučí člověk mluvit.
0: Celý záznam chovatelské poradny o exotickém ptactvu si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz v audioarchivu dnešní 11. hodiny.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. S datem 3. srpna se pomalu stává minulostí. Co se týče budoucnosti, tak ta bude v našem vysílání patřit po zprávách po 16. hodině Humoriádě s Pavlem Kučerou a Marií Redkovou. Teď si do zpráv ještě nechte rozšířit hudební obzory od Petra Uhříka. Vše dobré k dalšímu poslechu vám přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Historie se v mnoha případech opakuje a to, co funguje, není potřeba měnit. Popíšu vám to na dalším hudebním příkladu, tentokrát z 90. let. Ten starý lišák, Frank Farian, producent, co vymyslel Bonnie M, skupinu Milli Vanilli, Eruption a další projekty, dokázal v součtu prodat 850 milionů desek, nebo aspoň takové jsou odhady. Ale řeknu to ještě jinak. Vynásobte si slávu a profesionalitu našeho Karla Svobody 10krát a je vám jasné, že to byl opravdu výjimečný workaholik, hudební mafián v tom nejlepším slova smyslu a s hlubokým předklonem je potřeba jeho manažerské schopnosti ocenit. V devadesátkách, kam teď zamíříme, si vyhlídl tři chlapce z Ameriky. Zase šlo hlavně o to, aby dobře vypadali, zbytek už se umíchá ve studiu, to uměl dokonale. A tak vznikla skupina No Mercy. Pustím vám srdečnou baladu, ve které je to od začátku až do konce o lásce až za hrob, a to doslova. Metafora zpěváka, který se stává andělem v nebi, odráží, řekněme, duchovní rozměr lásky, což potvrzuje, že pouto je tak hluboké, že bude i nadále existovat nadpozemské říši. Mládenci to naspívali tak přesvědčivě, že z písničky When I Die byla v roce 96 hit.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Koupaliště ve Zlínském kraji nasazují během horkých dnů větší počty plavčíků. Valašské Meziříčí nově označuje jednotlivá stanoviště sdílených kol. Řidiči v Bzenci musí ode dneška počítat s omezením kvůli stavbě dvoukruhových objezdů. Dnes večera v noci bude převládat skoro jasná obloha a na teploměru nejníže 21 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu další zprávy Českého rozhlasu Zlín. V horkém počasí navyšují provozovatelé koupališť počty plavčíků u bazénu. Na koupališti Zelené ve Zlíně bude na provoz dohlížet 5 plavčíků najednou. Pro zvládnutí jejich pracovní činnosti na slunci jim provozovatelé navyšují počty přestávek, říká provozovatel koupališť Steza Zlín Michal Košut.
3: V tropech, které se blíží, nařizujeme přestávky po 2 hodinách, aby nám ti plavčíci na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
2: Valašské Meziříčí začalo instalovat nové označníky ke stanovištím sdílených kol, kterých je po celém městě celkem 35. Na těch nejfrekventovanějších místech navíc radnice upravila i samotné plochy pro parkování bicyklů, dodává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
4: Nové označníky už cestující najdou například u vlakového nádraží nebo u Teska. Přibudou ale i na dalších stanovištích. Současně jsme nechali také vydláždit několik nejvyužívanějších stanovišť sdílených kol, například na ulici Uhelná nebo u Teska.
2: Dělníci dnes začali se stavbou 2 okružních křižovatek v Bzenci na Kyjovsku. Doplní je taky nové přechody pro chodce s dělícími ostrůvky. Řidiči kvůli stavbě musí počítat s omezením a zdržením. Práce výjdou na víc než 43 milionů korun, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Hlavním cílem je především zvýšení plynulosti a tím bezpečnosti dopravy, a to jak pro řidiče i chodce při průjezdu městem. Stavební práce potrvají podle harmonogramu 3 měsíce. Po celou dobu bude doprava vedena kyvadlově, přičemž omezení budeme zavádět postupně podle jednotlivých etap výstavby.
2: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšilo 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň 6. nejvyšší od vzniku Česka.
1: Počasí.
2: Dnes večer a v noci očekáváme v našem kraji skoro jasno nebo jasno. Zpočátku noci se při přechodně zvětšené oblačnosti může ještě výjimečně vyskytnout i přehánka. Nejnižší teploty 24 až 21 stupňů, v údolích bude lokálně kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Frištáku na Zlínsku v ulici 6. května se střetlo osobní auto s motocyklem. Na dálnici D1 na 261. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený kamion. Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově, provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo končí?
7: Končí.
8: Já mám nalíkají.
6: Co je z toho ostruda?
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
7: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravena. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hudetku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru, no.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová. Takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá, víte, že to vypadá, ale pozor. Možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyrýte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor.

0: Hopsal, nejlepší přítel člověka přes plochu, osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou, šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
1: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
0: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
1: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
0: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
4: zasoutěžili
3: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
4: Lenonova, ano.
3: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
4: Ano.
3: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějí zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže díky. Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka z Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám. Jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka. Pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr ze Zlouny. Zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím
7: vidím,
3: taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, no, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: Jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned...
10: Vám
9: to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, to houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom jí zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo. Teda,
3: nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem ve vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
4: Ty hry, jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. Uhum. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakum prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Tyško říkala, máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně. To je čestné místo.
2: No, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
5: Dobrý den.
6: Pane. A opřel bych si Vora
3: Málka. Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to jsem
5: nepostřehl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano,
5: děkuji, na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, hodný. Protože on to se mnou umí teda. Hodný. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je... To toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozím, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, by v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže on říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
13: To je nějaký kámen.
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takový bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsem měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu,
3: že
5: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Zaprvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došla, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit? No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve zlínské zoologické zahradě letos přibylo 9 mláďat marstepních. Kvůli opravě kanalizace řidiči až do prosince neprojedou véskami na Uherskohradišťsku. Brněnští astronomové se setkali s autorem českého vzkazu pro kosmické sondy Voyager. Dnes večera v noci bude převládat v regionu skoro jasná obloha a na teploměru nejníže naměříme 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezké odpoledne. Skupina marstepních ve zlínské zoologické zahradě se letos rozrostla už o 9 mláďat. Poslední dvě přišla na svět v červenci a návštěvníci je mohou společně s dospělými zvířaty pozorovat ve výběhu v jihoamerické oblasti zoo. Marastepní patří k největším hlodavcům na světě a pochází z argentinských pamp. Letošní chovatelská sezona je ve zlínské zoo úspěšná i u dalších druhů. Zoo letos odchovala například další mláďata tukanů, malých opic kotulů a nebo supů. V místní části Uherského Hradiště ve Véskách dnes začala oprava kanalizace. Součástí prací za 22 milionů korun bude také úprava komunikací a chodníků, doplnění parkovacích míst, nové veřejné osvětlení nebo třeba výsadba zeleně. Řidiči musí počítat s dopravním omezením, jak upozorňuje hradištský starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: Do Vések bude zakázán vjezd automobilů nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů, ať už těch systémů městské pouličky, tak linky 300, která taky dopravně obsluhuje Vésky, samozřejmě Sady a Mikovice. Autobusy pojedou po objízdné trase, ostatní těžká vozidla nebudou mít vůbec do Vések povolen vjezd.
1: Objízdná trasa pro osobní auta povede po ulicích Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz tam budou řídit semafory. Práce by měly být hotové do poloviny prosince. Hvězdárna a planetárium Brno zveřejnili pozdrav od českoamerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
4: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
5: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
4: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
5: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadrželi 375 lidí. Mezi nimi bylo i 142 nezletilých, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFMTV skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departement Gironde na jihozápadě země. Během 10 dnů sežehlo 42 tisíc hektarů porostu, hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní lidé se postupně mohou vracet do svých domovů. Byl to největší lesní požár ve Francii od roku 1949.
2: Počasí.
1: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno. Z počátku noci se při přechodně zvětšené oblačnosti může ještě výjimečně vyskytnout přehánka. Nejnižší teploty 24 až 21, v údolí lokálně i 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 261. kilometru u Kroměříže ve směru na Brno je odstaveno porouchané osobní vozidlo. V Luhačovicích na Zlínsku v ulici Leoše Janáčka se střetly dvě dodávky. Zprávy končí a teď už ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Den v kraji.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krásné odpoledne, je tu první pracovní srpnový den, který má datum 3. srpna a ten také přinesl do našeho kraje řadu událostí. Pokud jste je nestíhali v průběhu dne sledovat, tak si je teď můžete s Českým rozhlasem Zlín pěkně shrnout v pořadu k tomu určeném. Začíná Den v kraji, u kterého vás vítá dnes Pavel Vacek. A za pár minut se k mikrofonu vrátí také Matěj Neradilek, aby poskytl ucelený přehled ve stručnosti. A některé dnešní události pak následně probereme i podrobněji. Do značné míry se budou točit kolem teplého počasí. Doufám, že vy ho snášíte dobře. Snad vám s tím pomůžou i písničky, které nestárnou. Ty pro vás také stále máme. Máme necelých 6 minut po 17. Jménem celého týmu Českého rozhlasu Zlín vám přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
7: Mám naději, že uslyší.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Co se dělo 3. srpna v našem kraji, to ví Matěj Neradilek a teď nám to všem prozradí.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co posbíral Zlín, tak vlastně vletěli do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice.
3: Valašské Meziříčí začalo instalovat nové označníky ke stanovištím sdílených kol, kterých je po celém městě celkem 35. Na těch nejfrekventovanějších místech navíc radnice upravila i samotné plochy pro parkování bicyklů. Otrokovice hledají cestu, jak ulevit ulicím přetíženým parkováním. Nabízí proto finanční podporu lidem, kteří mají možnost vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku u rodinného domu. Za jedno nově vybudované parkovací místo mohou získat dotaci ve výši 20 000 korun. Víc o tom si řekneme ve zprávách v 18 hodin. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí platí kvůli suchu a vysokým teplotám zákaz používání otevřeného ohně. Radnice proto vyzývá návštěvníky, aby byli při zapalování svíček maximálně opatrní, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Žádáme návštěvníky hřbitova, aby v období extrémního sucha a vysokých teplot nezapalovali svíčky ani lampičky a v areálu hřbitova nemanipulovali s otevřeným ohněm. Zákaz platí až do odvolání.
3: Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje s veřejnou dopravou tak až do příští středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice. Fotbalisté v Zašově na Vsetínsku se brzy dočkají nového zázemí. Obec pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. A i na toto místo se podíváme v našem příštím vysílání.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Až k 37 stupňům sahají teď teploty v našem kraji. To teď znamená minutku před čtvrt na šest. V tropickém počasí mají náročnější práci taky třeba plavčíci. Na pravidelně zaplněném koupališti Zelené ve Zlíně musí posílit své hlídky. Aktuálně tam hlídá 5 plavčíků. A na místě se byla podívat taky reportérka Karolína Macejová.
1: Píšťalkou upozorňuje plavčík Gert Štrobach návštěvníky koupaliště Zelené ve Zlíně, aby neběhali a nejezdili nebezpečně na skluzavkách. Nejen to je náplní jeho práce.
2: Začne to tím, že přijdeme ráno do práce a musíme připravit bazén na provoz. To znamená, že vytáhneme takový automatický přístroj, který hodíme do vody a on si jezdí pod ně a sbírá špinu. Mezitím napustíme brouzdátka, zkontrolujeme tobogán, jestli je v pořádku, zapneme semafory, ale hlavně, když se něco stane, tak naší práci je poskytnout první pomoc.
1: Já vidím, že vaši kolegové obcházejí kolečka kolem bazénu.
2: To je taky součástí práce, protože je potřeba, aby ti lidi věděli o tom, že ten plavčík tady je. Jakmile zjistí, že tady plavčík není, tak začnou dělat blbiny. Takže je důležité, aby plavčík byl na place, jo, když tak řeknu. Protože ono všechno zhlídnout od toho stolu nejde.
1: Popisuje Gert své 5leté zkušenosti a ukazuje mi, odkud bazén sleduje. Stůl s lavičkou je asi 1,5 metru od kraje bazénu a proti slunci je chrání slunečník. Další prevenci před horkým počasím popisuje vedoucí koupališť Steza Zlín Michal Kučera.
3: V tropech, které se blíží, nařizujeme častěji přestávky, aby nám ti plavčíci na sluníčku nekolabovali, aby si odpočinuli, doplňujeme pitný režim.
1: A jak často přestávky mají?
3: Je to individuální podle toho, jaké je aktuální počasí. Když jsou ty největší tropy, tak po 2 hodinách.
1: Na koupališti Zelené jsou 3 stálí plavčíci a dalších 8 brigádníků. U bazénu se střídají po celodenních směnách.
2: Praxe je taková, že jsme tady většinou 3. Ale v případě, že se blíží takové tropy, tak máme povolané zálohy, kde nás tady bude minimálně 5. Protože tady bývá opravdu tolik lidí, že když hodíte balón do bazénu, tak tam ani nespadne. Tam je hlava na hlavě, opravdu.
1: Práci plavčíka nemůže dělat každý. Stálí zaměstnanci i brigádníci musí absolvovat kurz. Ten 6x do roka pořádají i Lázně Zlín, vysvětluje organizátor Jiří Matějka.
4: To znamená, musí se umět potopit do 4 metrů, to nedokáže každý. Musí dokázat zachránit člověka, byť je to pro něho třeba nepříjemné. Odškolíme vlastně od toho dubna až do začátku července zhruba 150 plavčíků.
1: Absolventi kurzu jsou plavčíky na koupalištích v celém Zlínském kraji. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: I kapela Modern Talking zněla v pořadu Den v kraji, ve kterém se teď zaměříme na to, jak je a bude venku.
1: Počasí.
0: Tohle všechno nám prozradí profesionální meteoroložka Jitka Kučerová, které přeji krásné pondělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak se nám pondělí s datem 3. srpna zatím vyvinulo do této chvíle? Jinými slovy, jak je 4 minuty před 5:30?
2: Na obloze spíše jenom taková nějaká drobnější oblačnost, teploty, ty víceméně stagnují, někde sem tam už začínají pomalinku klesat, většinou byly v rozpětí tak mezi 35 až 37 stupni Celsia, Kroměříž nejvíce 37 až 60 stupně Celsia, na asi 8 stanicích, včetně Kroměříže byl tedy překonán rekord pro dnešní den teplotní a teď ta oblačnost pomalinku začíná jakoby ubývat. Vítr fouká z jižních směrů a většinou fouká ještě mírný, ale jsou i místa, kde fouká vítr jenom slabý, hlavně na severovýchodě nebo východě kraje.
0: Jak jsme slyšeli, teploty už nám začínají pomalu klesat, tak kam až klesnou během noci?
2: Noc by měla být tropická, 24 až 21 stupňů, v údolích to sem tam někde může být trošku méně, lokálně kolem 19 bude záviset na tom, jak budou orientována ta údolí vůči proudění, protože i v noci může na některých místech pofukovat mírný vítr z jižních směrů, ten právě ten vzduch bude promíchávat a bude mu bránit v ochlazování, ale tam, kde bude to údolí přece jenom trošku lépe umístěno, tak těch 19 nebo kolem 19 stupňů být může. V noci skoro jasno nebo i jasno, jen zpočátku noci se může ještě možná objevit teď večer, zpočátku noci taková nějaká menší zvětšená oblačnost, ale asi to vypadá maximálně na polojasno. No a vítr, ten jsem zmiňovala, teploty také, čili pro to noční počasí je to vše.
0: A jaké bude z hlediska počasí úterý?
2: Zítřek jasný nebo skoro jasný, takže málo oblačnosti, jenom v průběhu dne může být až polojasno, což také není žádná velká dávka oblačnosti, čili slunečný den a opět horký, ještě zřejmě více teplo než dnes, 36 až 39 stupňů zítřejší maximální teploty, vítr bude i nadále foukat mírný z jižních směrů.
0: Tohle vše přinese jakou biozátěž ty vysoké teploty zítra?
2: Také vysokou, stupeň číslo 3.
0: Ano, to jsme tak trošku tušili, ale jaké bude počasí ve středu, to tušíte zatím jen vy, ale vy to teď odtajníte.
2: Středa by měla být v podstatě podobná dnešku nebo zítřku i s těmi hodně vysokými teplotami, ještě i ve středu 35 až 39 stupňů, jasno až polojasno. Potom během odpoledních a večerních hodin se možná při nějaké zvětšené oblačnosti mohou objevit na západě kraje asi přehánky nebo možná i bouřka, ale je to pravděpodobnost spíš malá. Teploty ráno zase také tropické, 24 až 20 stupňů.
0: A ještě se vraťme k teplotním rekordům spjatým s tím dnešním dnem. Vy jste řekla, že na některých stanicích padl i ten absolutní?
2: Absolutně nepadl, ten byl naměřen ve Starém Městě, ale jenom o desetinku, dnes měla Kroměříž méně, takže v tom Starém Městě to bylo 37,7 stupně Celsia v roce 2013, tam dnes tedy rekord nepadl a ta nejnižší hodnota je 4,2 stupně Celsia, naměřena byla v Luhačovicích v roce 1945.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová, děkujeme za všechny informace, které jste přinesla do pořadu Den v kraji a mějte se nádherně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: My jsme tedy připraveni na povětrnostní podmínky, ovšem počasí umí být někdy velmi nevyspytatelné. Poničené stánky, mokré a znehodnocené zboží, i to zažili někteří prodejci na letošní letní zahrádkářské výstavě ve Věškách na Kroměřížsku po bouřce, kterou nečekali ani samotní organizátoři. Podrobnosti k tomu už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Horko a tropické teploty letos ovlivnily také letní zahrádkářskou výstavu ve Věškách na Kroměřížsku. Ta tradičně nabízí trvalky, letní květiny, ovocné stromy a keře, ale také řemeslné výrobky nebo zahrádkářské potřeby. Nebyly to ale tropické teploty, které organizátory letos překvapily. Největší starosti jim nakonec přidělala až sobotní večerní bouřka, která poničila celkem 5 prodejních stánků.
1: Když jsme přišli, tak jsme se docela zhrozili, protože stánek byl původně převrácený celý dopředu, stoly byly vysypané.
2: Říká Jana Plchová, která s manželem na výstavě už 25 let prodává zahrádkářské potřeby.
1: Všechno mokré, špinavé, ohnutá tyčka na stánku a největší ztráty na semenech. Protože semena, když vám prondou vodou, tam ty ztráty budou. To si neveznou lidi ani zadarmo.
3: Bouřka teda nás tady trošičku překvapila, ale naši kluci to zvládli a během vlastně 20 minut všechno bylo uklízené a nachystané.
2: Říká nezávislý starosta Věžek a zároveň zástupce velitele místních dobrovolných hasičů Aleš Posák. Na rozdíl od bouřky ale organizátoři počítali s tropickými teplotami a dopředu se na ně připravili.
3: Počasí této meteorologů vyšlo úplně absolutně přesně. Ve spolupráci s naší jednotkou a s našimi zaměstnancema, s paní ředitelkou, jsme vymysleli v podstatě zvlhčovače vzduchu, takže jsme natáhli nějakých 80 metrů zvlhčování.
2: Připravené byly také zavlažovače v parku nebo klimatizovaný stan záchranářů. Přesto se vedro podepsalo na návštěvnosti. Oproti loňsku přišlo asi o 2000 lidí méně, říká organizátorka výstavy Pavlína Majdová.
4: Návštěvnost určitě ovlivnilo počasí, protože v pátek a v sobotu tady bylo opravdu velké horko, takže návštěvníci z řad seniorů nedorazili, což na těch číslech je vidět.
5: Taky se ráda vyhnu tomu horku. S tím věkem člověk už přece jenom vybírá ty chladnější dny.
6: Plánovali jsme, že půjdeme radši v neděli, protože na sobotu a předpověď, jakože bude teplo.
2: Shodují se návštěvnice Radka a Lenka. Nižší návštěvnost snížila i tržby prodejců. Ti přesto lidem ke každé prodané rostlině ochotně přidali i radu, jak se o ní správně starat.
7: Jak to budete sázet? Tady takhle až do země, jo, celý, aby ten roub pil venku.
2: Z Věžek Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: A my v pořadu Den v kraji za chvíli změníme téma. Baťovské metody na ministerstvu veřejných prací. I takové novinky zaváděl v úřadu Dominik Čipera. Dnes si připomínáme 133 let od jeho narození. Tak o něm bude řeč i v našem vysílání hned po písničce.
8: Den v kraji.

0: S pořadem Den v kraji si teď můžete také zavzpomínat. Dnes je to rovných 133 let, co se narodil Dominik Čipera, politik, starosta Zlína, ale také druhý nejvýše postavený člověk v Baťově firmě. Zasloužil se například o rozvoj dálniční a silniční dopravy. Jaký byl jeho život, řekla redaktorce Petře Kopáskové historička ze Zlínského muzea jihovýchodní Moravy Hana Kuslová.
1: Dominik Čipera byl nejbližší spolupracovník Tomáše Bati, byl prokuristou firmy, což znamená, že byl vlastně druhým mužem té firmy. Byl po smrti Tomáše Bati lokálním politikem, to znamená starostou města Zlína, a pak v protektorátní vládě byl ministrem veřejných prací od roku 1939 do roku 1942.
2: Dominik Čipera se narodil v Praze. Jak se dostal sem do Zlína?
1: Tak já to trošičku jenom okomentuju. Narodil se v Praze 3. srpna 1893. Vystudoval Československou obchodní akademii a pracoval v Pražské úvěrní bance. V roce 1917 byl poslán jako vedoucí účtárny do pobočky Pražské úvěrní banky ve Lvově. A tady se seznámil s Boženou Klauzovou, což byla nevlastní neteř Tomáše Bati. Po tom seznámení se začal zajímat o Zlín a v roce 1919 1. listopadu ve Zlíně nastoupil a v únoru 1920 se s Boženou Klausovou oženil a měli spolu dva syny, Pavla a Jana.
2: Tady ta otázka už souvisí s předchozím. Jak se dostal Dominik Čipera k Baťům a co tam dělal?
1: Když se seznámil s Tomášem Baťou, tak ten i hned rozeznal jeho vynikající finanční předpoklady a Dominik Čipera měl na starosti finanční a účetnické záležitosti, ale jak už to ve firmě Baťa u vedoucích představitelů platilo, musel v podstatě se orientovat ve všem.
2: Vy jste zmiňovala, že Dominik Čipera byl mimo jiné starostou města Zlína. Jaké bylo jeho další politické působení?
1: Tak on nahradil po tragické smrti Tomáše Baťu v čele městské radnice zlínské. Vzhledem k tomu, že firma Baťa velice stála o zlepšení dopravní situace Československé republiky, tak nastoupil jako ministr veřejných prací. Jeho životopisci popisují, že vlastně na tom ministerstvu prací v podstatě provedl revoluci, protože tam zavedl baťovské metody, například i píchačky u vchodu, takže si myslím, že úředníci z toho museli být ze začátku konsternováni. Nicméně se mu opravdu podařilo zahájit stavbu dálnice, zahájit přípravy na stavbu železničního spojení Moravy se Slovenskem, ale v roce 1942 tedy tohoto působení zanechal, vrátil se do Zlína a po roce 1945 už byla úplně jiná situace.
2: Jaký byl osud Dominika Čipery, tedy po válce?
1: Byl hned v roce 1945 v červnu zatčen. Ve vězení se jeho stav hodně zhoršil, takže byl v srpnu propuštěn do Baťovy nemocnice. No a pak byl souzen Národním soudem. Ovšem byl osvobozen, potom byl znovu souzen v prosinci 1948 mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti. Tam už byl odsouzen tedy. No a on potom viděl, že to pro něj špatně dopadne v každém případě, takže se mu podařilo i s rodinou opustit Československo. Dominik Čipera se v Londýně připojil k Tomáši Baťovi mladšímu a pro něj pracoval až do své smrti v roce 1963. To už bylo Baťovské centrum v Kanadě, takže zemřel v Kanadě, kde je i pohřben.
0: O Dominiku Čiperovi, od jehož narození dnes uplynulo 133 let, si redaktorka Petra Kopásková povídala s historičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanou Kuslovou. A náš výlet v čase bude v pořadu Den v kraji pokračovat. Za chviličku vše ale propojíme se současností. Festival Trnkobraní vznikl jako spontánní nápad skupiny nadšenců z Vizovic na Zlínsku, a to už v roce 1967. Vymyslel ho místní lékárník Miloš Žabka. S názvem přišel tehdejší ředitel pálenice Jan Laga. Jaké byly začátky této dnes tak proslavené přehlídky? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny, už po písničce.
3: Český rozhlas Zlín,

0: To byl Pupo a trocha italštiny ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Letních hudebních festivalů jsou desítky, těch, které se pyšní téměř 60-letou historií, už ale tolik není. Vizovické Trnkobraní k ním ovšem patří. Letos se uskuteční už 57. ročník. Za celou svou existenci se nekonal jen třikrát. Po srpnové okupaci v roce 1968 a v covidových letech. Jak vlastně tato přehlídka vznikla? Do Vizovic se vydala Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Hej, párili jsme trnky, strnky, hej, spotla potem, cvrnky, cvrnky.
3: Trnkobraní. Festival, který začal ve Vizovicích na Zlínsku v roce 1967 jako nenápadná oslava místních tradic, dnes patří k nejvýznamnějším letním festivalům na Moravě. Spojení hudby, humoru a švestkové atmosféry, které nemá v Česku obdoby.
4: S nápadem přišel magister Žabka, který potkal Jana Lagu a říká mu, ty Janošu, co kdyby jsme tady ve Vizovicích udělali něco podobného, jak je na Slovácku, to vinobraní. A Laga mu říká, prosím tě, jaké vinobraní? Jsme na Valašsku, dajme to název trnkobraní.
3: Přibližuje Jan Štalmach, který začal s organizací festivalu pomáhat od svých 16 let. Do Vizovic každoročně mířily takové hvězdy, jakými byly třeba Valdemar Matuška, Věra Špinarová, Karel Zich nebo Marie Rotrová.
4: Žilo s tím celé město. Vizoviani prostě vyšli, jak se říká, do ulic, jezdili tady kočáry, mažoretky, troubilo se fanfáry z kostela. Bylo to takové naše.
3: První ročník měl obrovský úspěch, ale hned o rok později museli kvůli srpnové okupaci festival zrušit. Od roku 1970 byly součástí Trnkobraní okresní dožínky. Bohužel i s politickými proslovy.
4: Nás to jako mrzelo. Název toho Trnkobraní nesměl být ani používaný. Jmenovalo se to Potravinářské slavnosti Mezinárodní družstevní den. Bylo tady vyhodnocení kombajneristů. Přijel tady dokonce i Miloš Jakeš, který předával nějaké ty ceny.
3: V první polovině 80. let došlo k výrazným změnám. Z programu byly vypuštěny dožínky i výstavy. Slavnosti se vrátily k názvu Trnkobraní, k oslavě trnek a hudby. Od svého založení nechyběla na pódiu ani jeden ročník vizovická kapela Fleret.
5: Takže my jsme vlastně hned po vzniku si tam zahráli, poněvadž magistr Žabka byl náš kamarád, chtěl, ať se někde prostě pomalinku prosazujeme, že jo, tak jsme si tam zahráli. Myslím, že jsme byli celkem vyvaleni, protože kolem nás byli sami profici, ale možná je to dobře, že jsme si začali na to zvykat, na to vystupování.
3: Vrací se v čase o víc než 4 dekády frontman Fleretu Zdeněk Hrachový a pokračuje.
5: Ta atmosféra byla proto město výborná, protože vím, že moji kamarádi třeba normálně dělali na městě zabíjačku, dělali se lízačky, to znamená, že se vařila povidla. A takové ty tradiční i valašské zvyky tam byly.
3: Organizátoři se v průběhu desetiletí měnili. Dramaturgie festivalu se ale ustálila. Ve Vizovicích se potkávají velká jména české hudební scény napříč žánry. Symbolem přehlídky jsou trnky. I proto je vrcholem akce soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která je dnes už legendární.
5: Tak pro mě je to taková srdcovka vizovická, protože já jsem celkem takový hrdý Vizovian. Je to oslava trnky Valašského národního stromu, že jo, v prvé řadě.
3: Dodává s úsměvem Zdeněk Hrachový. Z Vizovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Je to tak, prázdniny se nám už překlopily do druhé poloviny a ten letošní ročník vizovického trnkobraní se také kvapem blíží, takže pokud si ho nechcete nechat ujít, určitě si poznačte do diářů termín od 21. do 23. srpna.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Tabáček v sobě skrývala v podání kapely Činasky výzvu k pohodě. Aniž bych se jakkoliv připojoval k podpoře užívání tabákových výrobků, tak vám také přeji další pohodové chvíle s Českým rozhlasem Zlín. Ten vám zhruba za 5 minut přinese další aktuální zprávy, ve kterých budeme mluvit například o tom, že Otrokovice podpoří nové parkování na soukromých pozemcích. Dnešní den v kraji končí. Vše dobré k dalšímu poslechu vám přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Otrokovice podpoří nové parkování na soukromých pozemcích. Zašová pokračuje v obnově fotbalového hřiště. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Dnes večera v noci bude převládat skoro jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 21 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Otrokovice hledají cestu, jak ulevit ulicím přetíženým parkováním. Nabízí proto finanční podporu lidem, kteří mají možnost vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku u rodinného domu. Za jedno nově vybudované parkovací místo mohou získat dotaci ve výši 20 000 korun. Podle mluvčí města Lenky Vaculové jeden žadatel může získat dotaci maximálně na dvě parkovací místa.
2: Tento dotační program funguje už 6. rokem a zájem o něj postupně roste. Zatímco v roce 2021 takto vznikla 4 nová parkovací stání, loni už to bylo 10 míst. Žádosti o dotaci budeme přijímat až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků a to je 260 000 korun.
0: Fotbalisté v Zašové na Vsetínsku se brzy dočkají nového zázemí. Obec totiž pokračuje v obnově areálu, kde teď dělníci dokončují budovu šaten a zázemí pro hráče. Aktuálně pracují na zateplení a fasádě. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického chce obec vytvořit kvalitní podmínky hlavně pro mladé fotbalisty, kterých v klubu přibývá.
3: Stará budova šaten už je nevyhovující. Vlastně dlouhodobě jsme plánovali, že se postaví budova nová. My jsme před několika lety zbudovali první část toho komplexu těch dvou budov, kde je to vlastně občerstvení a zázemí pro hosty u toho fotbalového stadionu a teďka se vybudovalo zázemí teda i pro hráče a pro rozhodčí.
0: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. To jej do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo třeba letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie právě v době jejich úpadku. Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server iLozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení a to k tomu, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
4: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z příčiny podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme v regionu skoro jasno nebo i jasno. Z počátku noci se při přechodně zvětšené oblačnosti může výjimečně vyskytnout přehánka. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 na 9. kilometru ve směru k dálnici D1 je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Pozor taky na 268. kilometru dálnice D1, i zde je odstavené auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

A je tady opět Morava krásná zem a opět jsem tady i já. Ano, je to pouze pár hodin, kdy jsem se s vámi rozloučila. No a nyní vám už přeji pohodový, horký letní večer. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Jedna z pěkných písniček, kterou jsem pro dnešní večer vybrala, je za námi. V úvodu zazněla polka Vladimíra Fefra Jatelinka. Hrála Sokolka ze Šakvic. No a hned přejdu k písničkám ze srdce. Tak jedna z nich je spíše orchestrální.

0: Tak to byl Anton Geidl, kterého doprovodila ludová hudba Miroslava Dudíka. A už první telefonáty. Nejprve oslovím, pozdravím paní Aničku Zapletalovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Zdravím celý Olomouc, všechny lidi a všichni, kdo poslouchají vaše krásné písničky. Tak chtěli bychom zahrát naše sestře Hele Mačákové do Lučina, která včera se dožila 76 let, tak jako sestry s rodinama a švagr Jirka mi přejem hlavně zdravíčko, štěstíčko,

0: a že ho máme rádi. A pak pro potěšení bych chtěla zahrát manželem Mulčíkovým, Marušce Uhrové a Soldánovým, jsou to manželi z Olšan, pro potěšení a pro radost. Mm-hmm. A já vám moc a moc děkuji. A ještě bych se chtěla, až budete mít čas, nebo zařadit mě písničku Srdce, jak mi posíláte večer ty srdcovky, no, tak já bych chtěla Lásko, moje lásko.
1: Lásko.
0: Až na mě přijde.
1: Lásko, moje lásko.
0: A hraje tu, myslím, ti z Moškovy, ne?
1: No, je, tak to hraje více kapel, třeba i Vacenoviáci,
0: no,
1: to hrají.
0: Ano, ano,
1: a vy jste, já, paní Anička Zapletalová z Olšan,
0: ano,
1: že?
0: Já vás zdravím a tak pozdravu tě, Ivánku.
1: Vyřídím. Nasledanou.
0: Nasledanou.
1: No a teď už pan Jan ze Stanoviště. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Zahrajte prosím moji švagrové, Milušce Trnkové z Litostrova, k jejímu svátku. Potom moji dceři Aničce Cimarmanové, dneska má 38 let. A moji ženě Aně Vítové, máme 41 let, když jsme si řekli ano. Takže všem děkuji a přeji všechno dobré. Děkuji.
1: A já vám přeji ještě mnoha společná léta. Pane, děkuji. Jane, víte. Užívejte si života všichni. Nashledanou, děkuji. Nashledanou.
2: Krásný večer
1: i vám. No a pak, když jste poslouchali, přátelé, Polední Moravu, krásnou zem, tak víte, že zpívala malá 4letá slečna Kristýnka Vaňková, volala ze Severní Moravy z Poruby. A pozorní posluchači poznali, ona totiž zpívala písničku, která nesla název Ta naša Poruba. A právě pozorní posluchači jistě poznali, že to byla taková jakoby modifikace Moravy krásné země, ta naša jižní Morava. Tak Kristýnka byla roztomilá, říkala, že nejvíce jí líbí ze zvířátek koala a byli přítomní i babička Věrka, dědeček Peťa, tak já je všechny ještě jednou zdravím. A pak, když si chcete, přátelé, poslechnout nějaké to zpívající dítko, tak můžete na našich webových stránkách v audio archivu. Tak, ale teď už Bludila pěsnička.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No tak bludila pěsnička, nakonec se našla i milé posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín, kteří poslouchají nyní Moravu krásnou zem. Byla to pěsnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka, hráli v Norovjané. A už tady mám telefonát z Uherského Hradiště, je to paní Janíková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Já jsem vlastně ani nechtěla jít do vysílání, já jsem chtěla poprosit jenom pro srdcovku.
0: No to nevadí, tak můžete mě to říct seď a potom někomu pošleme písničku, třeba vaším milým nějakým, jasně.
1: Před celým půl rokem zemřel manžel a strašně rádi jsme vás poslouchali, tak bych chtěla zahrát jemu taky pro sebe písničku Srdíčka. Nevím, ještě jsem mu tady od vás neslyšela. Kubešova Veselka.
0: Aha, vidíte, tak se hned podíváme. Kubešova Veselka.
1: Jestli byste nám někdy mohla zahrát.
0: Veselka. A řekněte mi, jak se váš manžel jmenoval? Jak se váš manžel jmenoval křestním jménem?
1: Prosím?
0: Jak se váš manžel jmenoval křestním jménem?
1: Miroslav Janík.
0: Miroslav, tak jo, tak... Že budeme vzpomínat při slzičce, uvidíme, třeba máme Veselku, slzičku. My se na to podíváme, paní Janíková. No, každopádně jste hodná, že jste zavolala. Komu tedy pošleme tu písničku?
1: Jemu tam nahoru a no, já bych chtěla taky slyšet, protože jsme strašně rádi vás poslouchali a měli jsme vás moc rádi.
0: No tak to je krásné. A říká vám paní Janíková něco návrat z Francie?
1: Říká, protože manžel tam jezdíval služebně a to byla jeho oblíbená. My jsme měli rádi docela stříbrňánku tady a vždycky mu ju hráli, když jsme někde byli, tak vždycky
0: tak
1: u manželovi
0: hráli. To jsme se
1: hráli.
0: Strefili, paní Janíková, protože teď bude za chviličku návrat z Francie, tak můžete zazpomínat už nyní na vašeho milého manžela Miroslava a tentokrát bude hrát tu Faranka ze Šakvic, ale to nevadí, že jo?
1: To nevadí, to je jedno, je to krásný,
0: tak.
1: Krásná.
0: A my jsme se mezi tím podívali a slzičku, slzičky, jo, Veselka, slzičky, máme, paní Janíková, takže bude. Tak jo, takže hezký večer a teď
1: pěkně,
0: už budeme za chvíličku vzpomínat společně ano. S vámi na vašeho milého manžela Miroslava Janíka. Nashledanou.
1: Mějte se moc pěkně, děkuju vám moc.
0: Nashledanou. A ještě jeden telefonát. Dobrý večer, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, já Fričková Uherský Ostroh chtěla popřát naší tetě.
0: Můžete už začít.
2: Takže ještě jednou dobrý den. Zítra oslaví své narození paní Hedvíka Damborovská. Milá tetinko, chtěli bychom ti popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, i když někdy zazdobí. Štěstí a pohodu, to ti ze srdce přejí Anka a Milka s dětmi, sestra Věra s rodinou, kamarádky, paní Galušková a Lopatová a taky by se připojil tvůj manžel Ivan, kdyby tu byl. Už se jen dává na tebe pozor, ať se ti dobře daří a naše drobotina ti posílá velkou pusu. Děkujem.
0: A pusinka už letí za paní Hedvikou, no a písnička jak... Písnička bude to orchestrální skladba Návrat z Francie, jak už jsem několikrát předeslala, tak to je velmi oblíbená skladba, tak věřím, že udělá radost. Nashledanou.
2: Děkujem, nashledanou.
0: No a také posíláme přání všeho nejlepšího. Hodně zdraví, štěstí, dobrých přátel a kamarádů kolem sebe, moře dobrého vína a loveckých úspěchů Ivošovi Vymyslickému z Lohovce. Je to náš hodně dobrý kamarád, který dělá a má rád dobré víno. K tomu se ještě naplno věnuje myslivosti a ještě si rád mezi všemi povinnostmi udělá trochu času na posezení s přáteli u dobrého pivka. Pozdrav a přání mu posílají Karel, Aleš, Rostě a Sevka. Tož připijme si na zdraví, kamaráde. Tak a teď už přišla řada na tu orchestrální skladbu Ze srdce. Spozornět by každopádně měl hlavně pan Joška Skopal z Hovoran, který mě o návrat z Francie poprosil. Takže pana Jošku zdravím, přeji krásný večer, no a prostor už dávám tu Farance ze Šakvic.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: No a teď už Český rozhlas Brno a Zlín, Morava krásná zem a Jiřina Ostrá a také pan Milan. Pane Milane, dobrý večer.
4: Ne, Milan, Jaroslav.
3: Jaroslav, tak jo. Jaroslav. Jste ve vysílání už, jo? Tak co pan?
4: Děkuji. Já bych chtěl popřát všem přátelům a známým hodně zdraví a štěstí a krásný podvečer. Přeje Svaťa a Jarek, oni všichni budou vědět, o koho jde, ale hlavně bych chtěl pozdravit paní Miluši Bednářovou, která má dneska svátek, tak jí popřát hodně zdraví a štěstí do dalšího žití a ať se má krásně a pozdrav i jejímu manželovi Karlovi.
3: Tak určitě. A pane Jaroslave, řekněte mi, jak já jsem přišla na toho Milana.
4: To nevím. Asi jste mluvila s nějakým Milanem před.
3: Nemluvila jsem se žádným Milanem. Spíš mě nějak ne. Ten sluch zklamal úplně. Každopádně pan Jaroslav popřál, nebo pošle písničku všem milým přátelům a známým a hlavně paní Milušce Bednářové. Tak jo, tak já jsem ráda, že se to povedlo nakonec. Mějte se hezky.
4: Bylo to velice krásné, takže zdravím. Ať se mají krásně a
3: hodně štěstí. A vy se mějte také krásně. Naschledanou, pane Jaroslave. Naschledanou. A teď už pan Rudolf. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Já bych chtěl při této příležitosti popřát a zaspomínat na mého otce, který by se dnes dožil 100 let. Mm-hmm. Jedná se o pana Rudolfa Homolu ze Skálky u Kyjova.
3: Ano, tak budeme vzpomínat na vašeho tatínka, pane Rudolfe. Nakonec nesete křestní jméno po něm, jak vidím. No a řekněte mě, co třeba váš tatínek měl rád? Měl rád písničky, pěkné?
5: Ano, to měl.
3: Měl? Zpívali
5: jste? Měl rád a...
3: No.
5: On byl sedlář, řemenář, takže jeho oblibou byli i koníčci a tady toto řemeslo s tím spojené.
3: Aha, tak to je zajímavé. Tak jo, pane Rudolfe, budeme vzpomínat na vašeho tatínka, který by dnes oslavil přímo z té narozeniny. Tak
5: ano.
3: Takže krásné vzpomínání. Naschledanou.
5: Děkuji vám.
3: Naschledanou. Tak a už přání další. Paní Božena Machálková z Kobylí na Moravě se dnes dožívá krásných 90 let. Zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání přejí dcery Jitka a Boženka s rodinami. Tak a teď už je na řadě ta druhá písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, ta je přímo pro mě. A já tady musím ocitovat kousek z moc milého dlouhého dopisu. Tady pan Vojtěch Machuča junior píše, taťka mě poprosil, ať napíšu a pošlu přání vám osobně a zahrajte si tu svoji oblíbenou písničku pro radost a jako poděkování od všech vděčných posluchačů. Tak já moc děkuji oběma Vojtěchům Machučovým za tento milý pozdrav, moc si toho vážím a samozřejmě, že nejvíc zdravím pana Vojtěcha Machuču seniora, který vlastně mě tu písničku posílal. A jak už jsem říkala, je to ta moje oblíbená a je to Salašnická.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Salašnická Bohumila Růčky v podání Záhořanu. No, byla to srdcovka přímo pro mě od pana Vojtěcha Machuči seniora. Pane Vojtěchu, já si vaší přízně opravdu moc vážím a přeji vám i vašemu synovi krásný večer a ještě jednou děkuji. A teď už paní Jakubíčková z Mistřína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla vzpomenout, zítra to bude 31 roku, co tragicky cizím zaviněním zahynula Iva Pakanova z Dubňan, rozená Formanova.
0: Takže budeme vzpomínat na Ivu Pakanovou, ano? Rozenou ano. Formanovou. Dobře, budeme vzpomínat při písnice paní Jakubíčková, kterou budou hrát Vacenoviáci. Tak krásné vzpomínání.
1: A 5. srpna to bude 23 roku.
0: A na koho budeme vzpomínat toho 5. srpna?
1: Na maminku.
0: Na maminku. No tak to je jedno, 23, 22. Na maminku, jak se maminka jmenovala?
1: Na Aničku Hrabinovu z Bystřína.
0: Ano. Takže jo, takže zaspomínáme i to na vaši maminku. Jak víte, písnička je to krásná, vy jste znalkyně přímo pěkných písniček, které zní v Moravě krásné zemi, tak já vám přeji krásné vzpomínání. Naschledanou. Naschledanou. Tak a dnes slaví 60. narozeniny pan Vlastimil Kampas z Jezeřan Maršovic. A přání do dalších letí Vlastíku přejeme pevné zdraví, neutuchající rodinnou pohodu a aby ti králíčárna praskala ve švech. Ať ti to ještě dlouho zpívá, to ti přeje celá rodina. Vnoučata Amálka, Matyášek a Šimonek posílají dědovi velkou pusu. No a rozhlasové vinčování patří i paní Hance Humpolcové ze Žďárce k jejím narozeninám, které oslavila 1. srpna. Pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a radost vnoučat to přejí všichni od Musilů z Vratislávky. No a další dopis, který dorazil na Moravu krásnou zem, cituji. Chtěl bych jen tak své babičce Marii Beňové a dědovi Josefovi Jakoubkovi popřát krásný den, spoustu pohody, dobré nálady a úsměv na tváři. Ať si ještě užijete spoustu společných výletů, krásných zážitků, příjemných chvil s rodinou a ať vás provázejí hlavně pevné zdraví a dobrá atmosféra každý den. Mějte se krásně, posílám vám velkou pusu. Váš vnuk Jeníka, jak už jsem říkala, budou hrát Vacenoviáci.

0: Krásná písnička Jiřího Zmoška Vínečko, Vínečko dozněla a já už si beru Klub přátel Českého rozhlasu Brno. Tak nejprve se podíváme, kdo má dnes narozeniny. Tak narozeniny dnes slaví paní Jaroslava Cabalová z Rakvic a také tady mám narozeniny a ty měla včera 2. srpna paní Aneška Staňková z Rackové a už svátek. Tak svátek má paní Miluška Malátová z Bojkovic a tak také Milušky, Pokorná ze Šaratic, Sosnarová z Rajhradic a Hromádková z Přibic. Takže, milé dámy, samozřejmě vám blahopřejeme, děkujeme za to, že nás posloucháte. No a do těch let příštích vám přejeme hodně zdraví, pohody, radosti. No a o blahopřání nepřijde ani paní Lidka Godaniová z Horních Bojanovic, která dnes slaví 74. narozeniny. Milá Lidko, posílám ti toto malé přáníčko, ať tě život stále hřeje, ať se všemu jenom směješ, ať ti zdraví dobře slouží a máš všechno, po čem toužíš. To vše a ještě mnohem víc ti přeje tvůj přítel Jiří a teď už známá lidová červená, modrá, fiala.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byl orchestr Petra Finka a ještě dnes slaví narozeniny vnuk Tadeáš Tlach ze Šumic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a ať se mu daří v životě. To ze srdce přejí babička Aneška, teta Monika a bratranci Petřík a Honzík. Máme tě rádi, končí přání a poslední přání. Dnes bych chtěl nechat zahrát a popřát našemu kamarádovi, to píše Radek Šles, Vlastíkovi Kampasovi z Jezeřan Maršovic k jeho krásným kulatým narozeninám. V minulém režimu by si odcházel na zasloužený odpočinek, ale bohužel ještě musíš nějaký ten rok pracovat. Ale práce prý šlechtí. Přeji ti, milý Vlastíku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní pohody, radost vnoučátek a z jezeřanského fotbalu a úspěšných hasičů. To vše ti přejí Radek, Marcela a Míša Šles s celou velkou rodinou v čele s maminkou Mařenkou Šlesovou. K přání se připojují rodiny Kampasova, Melkusova, Gajerova, Hamalova, Tihelkova, Černá, Mičánkova a hasiči s fotbalisty z Jezeřan Maršovic. No hudební dárek ten také nechybí, je to naša Kotáranka.

Tak to byla naša kotáranka, polka Václava Krutílka Věry Filgasové. No a přátelé, budeme se loučit, je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026. Pořad připravila Markéta Vašulková. No a já vám, přátelé, děkuji za pozornost. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr Újezdská Václava Popeláka v podání Vlada Kumpana a jeho muzikantů.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Spoje městské dopravy mezi Zlínem, Malenovicemi a Otrokovicemi ode dneška jezdí podle výlukových jízdních řádů. Oprava kanalizace na 5 měsíců omezuje dopravu v místní části Uherského Hradiště v Véskách. Česko zažilo další teplotní rekord. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes naměřili téměř 40 stupňů. Zítra nás v regionu čeká opět slunný den, opět doprovázený tropickými teplotami. Ve Zlínském kraji naměříme až 39 stupňů. Matěj Naradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer u nich. Kvůli opravě vozovky je od dneška v Otrokovicích uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy tak až do příští středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky mají končit už od centra ve zlínské části Malenovice.
2: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabu, Český rozhlas.
0: Řidiči od dneška nemohou projet přes místní část Uherského Hradiště Vésky. Kvůli opravě kanalizace je totiž až do poloviny prosince uzavřena hlavní ulice na dědině. Úplný zákaz vjezdu platí pro vozidla nad 3,5 tuny. Výjimku budou mít autobusy. Objízdná trasa pro ně a osobní dopravu povede po ulicích Hlinky a na Mrmově. Kyvadlový provoz pak budou řídit semafory. Oprava má stát 22 milionů korun, jak říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: Poté, co bude položena nová kanalizace, budou obnoveny i přípojky k jednotlivým domům. No a na celou tuto investici naváže pak oprava povrchu, to znamená oprava komunikace, chodníků, bude zmodernizováno veřejné osvětlení a položíme zde také chráničku pro rozšíření metropolitní sítě.
0: Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu tam totiž naměřila 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den padl zhruba na třetině měřících stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. V úterý mohou teploty znovu vystoupat až ku 40 stupňům Celsia. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO znovu žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. O jakém přidání pro zaměstnance veřejné sféry by chtěli odbory vyjednávat, Bednář neupřesnil.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, během dne může být i polojasno. V úterý nám povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na silnici 492 u Luhačovic na Zlínsku. Pohybuje se tu na vozovce Bík. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodový večer ve společnosti Českého rozhlasu Zlín vám od mikrofonu přeje a zdraví Matěj Naradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. V dnešní notečce se vydáme na Kyjovsko, konkrétně do Milotic. Obce známé nejen krásným barokním zámkem, ale také živou folklorní tradicí a hlavně národopisným festivalem Kyjovského Dolňácka, který se odehraje už velmi brzy a já vás tímto na něj srdečně zvu. Hned v úvodu jsme slyšeli znělku festivalu Milotické sklepy, aj to jsou sklepy nad sklepy. Ostatně se spolu do těchto sklepů ještě v úvozovkách podíváme. Milotický festival patří už desítky let k důležitým událostem folklorního života na Kyjovsku. Poprvé se konal v roce 1972, tedy krátce po obnovení Slováckého roku v Kyjově. Tehdy šlo ještě o jeden odpolední program v prostorách Milotického zámku. Postupem času se však z původní slavnosti vyvinul třídenní festival, na který se každoročně těší místní folkloristé i návštěvníci ze širokého okolí. Festival v Miloticích od počátku nevznikal jen jako slavnost jedné obce. Měl být také prostorem, který bude podporovat a povzbuzovat folklorní dění v celém regionu Kyjovska. Proto se v jeho programech pravidelně objevovali nejen místní účinkující, ale také muziky, zpěváci, tanečníci a soubory z širokého okolí. A do tohoto širšího kyjovského prostoru nás zavede i další ukázka. V této se představí Varmužova cymbálová muzika ze Svatobořic Mistřína s písněmi k tanci Slovenská z Milotic.
1: Šít

Vážení posluchači, právě dohrála Varmužova cymbálová muzika a my si dnes spolu povídáme o národopisném festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích. Nyní se trochu ohlédněme do historie a konkrétně si řekněme něco o zakladatelích festivalu. U zrodu tohoto festivalu stál etnograf a folklorista Jan Krist, pozdější dlouhodobý ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pro Milotice má jeho jméno zvláštní význam. Jan Krist se zde narodil, vyrůstal a celý život zůstával s obcí i jejím kulturním prostředím úzce spojený. Lidová píseň, kroj, tanec a místní tradice pro něj nebyly jen předmětem odborného zájmu, ale především přirozenou součástí jeho života. Důležité zázemí měl i ve své rodině. Jeho maminka Amálie Kristová patřila k výrazným zpěvačkám Kyjovska. Vystupovala s předními muzikami, objevovala se na významných folklorních slavnostech a svým osobitým projevem dokázala znovu připomínat i písně, které už pomalu mizely z běžné paměti. Když tedy Jan Krist přišel s myšlenkou uspořádat v Miloticích národopisný festival, nevycházela z náhodného nápadu. Vyrůstala z prostředí, které dobře znal, z obce, z regionu, z písní a lidí, kteří měli k tradici živý vztah. A právě díky takovým osobnostem se z jedné odpolední slavnosti postupně stala událost, která má na Kyjovsku své pevné místo dodnes. My si nyní poslechneme právě Amálii Kristovou na historické nahrávce svatebních písní, kde zpívá s dalšími ženami z Milotic a do

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Krásný podvečer, vážení posluchači, posloucháte pořad Na pěknou notečku a my si povídáme o Milotickém národopisném festivalu. Když se v 70. letech začal formovat, měl na Kyjovsku na co navazovat. V regionu tehdy působila poměrně široká síť slováckých kroužků, souborů, muzik i vesnických skupin. Právě tyto vesnické skupiny měly ve festivalových programech důležité místo. Nešlo jen o soubory v dnešním slova smyslu, ale často o lidi z konkrétní obce, kteří přinášeli vlastní podobu zpěvu, tance, kroje i místní zvyky. Díky tomu měl festival od začátku velmi přirozený regionální charakter. Tvůrci programu přitom vycházeli také ze zkušeností se slováckým rokem v Kyjově. Dobře znali prostředí jednotlivých obcí, věděli, kde se udržuje silná pěvecká nebo taneční tradice a podle toho také účinkující vybírali. V novějších ročnících se objevila také snaha přivést do Milotic výrazného hosta, často známý slovenský nebo moravský soubor. Takové vystoupení mělo festival zatraktivnit i pro širší publikum. Vedle domácí tradice tak program nabízel také pohled za hranice regionu a ukazoval, jak pestrý a živý může folklor být. Festival se samozřejmě neodehrává jen na jevištích, ale pravidelně je jeho součástí například také jarmark tradičních výrobků a pokrmů. No a na jeden takový nás zavede cymbálová muzika Jury Petrů z Kyjova. Na nahrávce z CDčka Konec u Kyjova se představí právě jarmark.
2: Čerstvě ustloukaný máslo. Na hrubo, aby to lepší lezlo do krku.
3: Zázvorko, řečí.
4: Medové pedičky. Metly, krásné metly. Hrábě, co sami hrabou.
5: Kupte si komulty, ozdoby na koně, kožené pásky na míru.
6: Spolní do vlasů, kabelky.

muzikanti, hrajte veselé, však já vás zaplatím, až prodám tele, až se jalovička, až se poběhne, potom se otelí, pak prodám tele.

atmosféře Národopisného festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích neodmyslitelně patří také místa, kde se odehrává. Velkou devizou festivalu je malebné prostředí vinných sklepů zvaných šidleny. Nejsou jen kulisou pro večerní programy, ale místem z vlastní historií. Lidé sem za odpočinkem a společností přicházeli už v 19. století. Tehdy se takovým výpravám říkalo jednoduše výlety. A dodnes o nich svědčí staré fotografie, na nich jsou zachyceni návštěvníci šidlen při posezení, procházkách, popíjení vína, ale i při slavnostních setkáních. Právě šidleny dávají Miloteckému festivalu jeho osobitou náladu. Folklor tu nepůsobí odtrženě od běžného života, ale zapadá do prostředí sklepů, vína, muziky a hlavně setkávání lidí. Stejně tak důležité je ale i prostředí Miloteckého zámku. Jeho zahrada a přilehlé prostory jsou členité a nabízejí hned několik míst. Jinou atmosféru má program nebo výstava v oranžérii, jinou na hospodářském dvoře a jinou přímo v krásné zámecké zahradě. V další ukázce si poslechneme kyjovskou cymbálovou muziku Friška. Solo zaspívá Tomáš Ondrašík. A teď už počkej, bratře.

dohrála cymbálová muzika Friška z Kyjova. Vážení a milí posluchači, dnešní díl pořadu Na pěknou notečku jsme věnovali národopisnému festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích. Festival se koná každé 2 roky, s výjimkou roku, kdy se v Kyjově pořádá Slovácký rok. Během let se z původně jednodenní slavnosti stal několikadenní program, který dnes zasahuje do různých míst Miloticích. Od sklepů v Šidlenách, přes zámecký areál, až po další prostory v obci, jako například do kostela. Program bývá pestrý. Objevují se v něm folklorní soubory, slovácké krůžky, mužské a ženské sbory cymbálové muziky, další hudební tělesa a také i dětští interpreti. Ti jsou jistou devizou, protože právě děti, zpěváci, zpěváčci, tanečníci, tanečnice, ti tvoří důležitou součást festivalu a i jistý příslib do budoucna, že místní tradice mají na co navazovat. Zajímavé je, že festival vychází z poměrně úzkého regionálního prostoru a přesto dokáže nabídnout mnoho různých podob zpěvu, tance, kroje i muziky. Každá obec, každý krůžek a každá muzika přináší trochu jiný pohled na Kyjovsko. Na podobě současných ročníků se podílí programová rada pod vedením Michaela Strýčka. Ta se snaží pracovat nejen s osvědčenými programovými formáty, ale také s novými nápady, aby festival zůstal zajímavý nejen pro pravidelné návštěvníky, ale také i pro ty, kteří do Milotic přijíždí poprvé. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka v Miloticích tak zůstává jednou z výrazných folklorních událostí regionu. A pokud máte rádi prostředí sklepů, zámeckých zahrad, cymbálku a živý folklor Kyjovska, tak letošní Milotice určitě nevynechejte. My se společně na závěr naladíme v rytmu verbuňku, a to s muzikou Důbrava z Dubňan. Zahrají verbuňk Páslo dívča Páva. Od mikrofonu se s vámi loučí a do Milotic vás srdečně zve Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod. Dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě. Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila

0: asi prej od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
0: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
0: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
0: No, jak se říká, mám pocit, jasně, že... no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
0: no,
1: nebo?
0: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
0: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta. No. Jinudy se nechci vydávat prostě.
0: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost. A odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
0: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20
1: let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Ideal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju. A taky tolik nešije. No jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky. Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. A pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální, ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokošpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami. Já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Pěst,
2: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais des Ač to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaké pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět, a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata, takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: Dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přehánek a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, já, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady,
5: Jova, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Jova.
4: Ale zaslouží si to, zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása
3: teda. Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou už jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, tak krásné kotě, to, co si člověk zapamatuje, jo.
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, vám, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo, ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, neměla. Vzala dokola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil do

0: zařmělo přímo, jo. Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajno vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel před spole domů, no ona do postele.
1: Jak je to?
0: A s tím, že se jako večer sejdeme, zase někde na poloviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
1: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
2: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
1: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
2: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají, jenom slzičky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
1: Pro ní, pro vás štěstí.
2: Pro nás štěstí, no, tak ona si to zavinila sama, nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
1: Když jste tedy začali spolu chodit, randit, jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
2: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo, to, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
1: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
2: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naší školy tam u nás v Podbijově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi poprvé jsme se to asi začali milovat.
1: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
0: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli, jo? A když meze nebyly, jo, dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
1: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
2: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, říkala jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
0: No, já jsem byl šťastný.
2: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom Ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla

0: už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mámka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
1: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
0: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
2: No.
0: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
1: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
0: Ježíš, a jak, no. To strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženich přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 8-7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No,
4: takže se tančilo.
3: No, nebylo to jo.
5: Tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak v té místnosti nebylo místnost. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se těšit.
3: Já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek.
5: Že? Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojíček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, ta vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No, Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. No. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišli Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malovené vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprve ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla, doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky, já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdybychom ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků, vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním denně, dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat. No.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky... no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
5: raz.
3: Takový raz.
4: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což proto, že já nejsem schopen bez ní žít, jo? To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik rozehnal, jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježíš!
4: Ježíš! Ty brko! Ty brdě, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo! Pak, to není pravda!
3: To je pravda, jo?
5: No, není to atrapa.
4: Ale ne! To, ne, to nemůžeme přijat, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné, potom oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Cože jo?
3: Ne.
4: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací, tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu, tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební v kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho. Hmm,
4: paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: Začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ju musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já tak, já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ji adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. Co jsme pěstounská péče, A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním, budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cviky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako placha, bych vám řekla.
5: A vaší láskou a přístupem to všechno povolilo?
4: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On uměl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on má fakt radši, než to byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, a no, nádhera, fakt.
5: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
3: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl. Jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
5: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
3: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
5: Dokonce?
3: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme, ona vždycky ubrala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedadle ležela, spala. A já říkám v jednu dobu tady vlastně, co, tak to se tak si uvezmem, ne? A dělají u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
4: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná, chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
5: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
4: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste naši, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
5: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
4: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mně, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě. No, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
5: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
3: Já ji mám pořád stejně rád.
5: Milujete ji?
3: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví. Opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář. Jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy. Protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka, ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování, já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného. Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
5: No, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím mě to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Teď jezdím Trabantem, protože na motorky se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, já ještě navíc, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymódím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No, tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Ale to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda, protože on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to jsem hotovej člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte, musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc jí milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité. Tady toto.
3: Myslíte na ní často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska.
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo, to bylo obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, když já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne. Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u Českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finišerů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věže zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Julianov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá, jaké plavky se hodí na riminy, jaké do podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského, objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.

0: jasný.
1: A vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
2: To je ale hrozné.
1: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
0: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
1: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu Pojďte se mít rádi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
4: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: no. Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotí.
0: O to má, přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na ně soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty a to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýmá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte, že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě ano, pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, švestkový knedlík je mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapný teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrný té a té myšlence, já jsem věrný té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu neproti. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no, jistě u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že? Za věrnost, bo kdyby nemusel být věrný, pak jsem směl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Já taky jako si, no ano.
0: Tak byste ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak ano. Já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to už to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma, a je-li to doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Je sama s kým je?
2: A dozvíme
0: a jestli, se to. Jestliže s někým ano. Je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že no jistě.
2: Že zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste, já jsem nepostřehl.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenka například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnáme, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. A tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíše. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřej si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záhlyby, to jsou takové záhlyby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radí, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelíš jenom, zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, tedy každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neurosami, tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe. Co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách. Co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů. A nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc více z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dační stavě z Brně a je to nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byly tatínku bratra a jeho rodiče, tatínkovi, takže to byly, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, jak je tam zavezla. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům. A šli jsme tam a byl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neávám, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma. Tak to byl domov. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na dlouhý. A maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásný pán, pod náma ty krasvratka.
0: Aha.
1: Nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to takže bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přijde jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám, a chtěla bych mít tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodal, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se nezmění.
1: Budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk, tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha a je to, však to je ono. Takže to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, mě to z toho Brna dovezet, tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a...
0: Nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v Noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Nasvědanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tuško.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům v 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti do okén. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za náma byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla pro sádlo a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům. A náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku. Ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala začíva v té ložnici a my jsme měli trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Ještě. Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje.
0: Mm-hmm.
1: A potom teda, taťkovi se moc nechcelo, protože

0: když přijel ze světa, tak se mu nechtělo oddělat.
1: Tak chtěl odpočívat,
0: my ten barák prodáme. A mě bylo 15, když ona tu o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to tady zachovalo.
1: Jasně.
0: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
1: Jo.
0: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to mohyla míru. Každá procházka nedělní byla procházkou po silnici z újezda za mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on... Teda jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná.
1: Mm-hmm.
0: Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu.
1: Mm-hmm.
0: No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, otec nakonec s tím souhlasil, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
1: Jo.
0: Ale já... Jituško, já do dneška mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
1: Že tam bydlíte pořád.
0: A já říkám, co tady děláte? Veď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydlí, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele,
1: ano,
0: který zemřel před 15 rokama.
1: Mm-hmm.
0: A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělal radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
1: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
0: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
1: A aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
0: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A
1: jo.
0: Okna mají hnědý a... Že dokonce přes té druhé strany měli aj krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
1: Jo.
0: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat.
1: Mm-hmm.
0: No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
1: Jo, tak jste si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zavzpomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
0: Jo.
1: A jinak vám přeju hezké dny.
0: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy,
1: ano.
0: No, tak už je mě 74
1: ano.
0: bude. Každý říjen, první
1: ano.
0: týden v říjnu.
1: Takže to tam
0: tak
1: vidíte.
0: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
1: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, jsem... protože čas je neúprostný a děkuju moc krát.
0: Ano,
1: hezké
0: ano,
1: dny, jo? Mějte
0: ano,
1: se pěkně.
0: Vám,
1: taky
0: mě,
1: krásný
0: dobrou
1: večer. Dobrou noc a zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitučko taky přeju krásný večer a všem posluchačům do Třelínky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Jitučko, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tak to jsou Olbramovice tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům tady, jak se teďka ženil s mamkou, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme medicky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, v Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo?
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo? Ale je jich teda málo. Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moje maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo? Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vydíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka a tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říká, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na Národní výbor, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: Samozřejmě. Manželka tady si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky nebyli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to bylo všechno dobře, jako, jo, no. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, když je pronásledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Košic mám prostě, mám z těch Košic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo.
0: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: No jasný, jo.
0: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju.
1: Ano,
0: hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak nazpátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání, nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život, nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil, nebo co, a taťka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on jasně o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr taťku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a Děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. Mm-hmm. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
0: A tam už jste pokračovali. No,
1: a takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
0: Rozumím.
1: Dokud měla kamarádky, že jo, jenže to všecko prostě odcházelo. Tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikání.
0: Uh-huh. A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
1: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
0: Jasne.
1: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
0: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásné dny a zase příště v noční lince, ano?
1: Taky děkuju a všem dobrou noc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásný, teď udělané přestěhované na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně, má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde jo. Se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak lístek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak to jsme trošku práce. Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět, tak aby se mohli určitě dojít podívat nebo aby nezapomněli. Muzeí,
2: takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to Moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 kilometrů do Žeravic a ze Bzenec je to 8 kilometrů. První zmínka jako písemná o této obci byla, je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu.
1: Jo, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Jo.
2: Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, nebo no bydlel jsem vlastně, už tam nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko tady, ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Puchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně.
1: Mm-hmm.
2: No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře, měl tatínek vysazenou vinou révu.
1: Ano.
2: No, takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo.
1: Uh-huh.
2: Měly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu.
1: Uh-huh.
2: Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Z které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože
1: jo.
2: Zabalený
1: vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného, a stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydlela na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu.
1: Mm-hmm.
2: To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku.
1: Hmm.
2: A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte, to šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice se vzpomínám opravdu rád.
1: Běžem.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru. Byl v roce 1616.
1: Uh-huh.
2: Potom odešel do Polneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu žeravice.
1: Pro tu oblast, ano.
2: Je tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, nebo oni říkali, neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru, je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stálá teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, já to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte ještě, to krása.
2: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
2: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme. No,
2: poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka. Kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A
1: výborně. A Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se moc krásně. Děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu stovku let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju. Přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já za svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nás nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to bylo takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakoby pušky a my jsme s nimi potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si, že vzpomínám, my jsme měli tady takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a snažil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že bral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný? No tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch šertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. Mm-hmm. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Se vznesl talíř
1: a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka mě ještě tak zazpomínal, že jak jsme byli s domluvou, aby to taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral. Tak mě zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale ty mě tam fakt děsili.
0: Jo, to bylo věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, všichni se mějte
0: krásné léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě je noční hlinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční hlinku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mém domě rodným a žijí tady pořád.
0: No tohle to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, zeď a vnučka, oni se to popravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvor. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo,
1: tak
0: co vás
1: pracuji.
0: Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže no, je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Tak vůbec mě to nemrzí.
0: Nemrzí
1: jste
0: ráda.
1: Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože
1: ne,
0: je to vaše
1: ne,
0: místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.

0: se spere. Protože já sám nepřivolávej mě, to já chci být pořád ještě sobě stačná.
1: No je, kdo by nechtěl, samozřejmě.
0: Sice ty nemoci jsou, že? A já jsem teďka celý květen Poděbradech lázní. A to právě byl ta téma, to měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
1: Tak to užila ze
0: tak to, mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem. No, včera mě pan kapitán či taky ne. Tak povedám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
1: Tak super, podařilo se.
0: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já vám dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
1: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
0: Já už to poslouchám od začátku, mám říct, že od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout tak. A po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin, jsme si pustili noční linku.
1: Ano, ano.
0: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohli, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno. A ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale... Je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu. Byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
1: No tak.
0: A Brno, to je moje teda, že? Tady, tam chodím na den otevřený dveři. Ale to zase letos jsem nebyla.
1: Tak to doženete.
0: Protože jsem byla v Lázních. Já jsem byla v Lázních. No a pan kapitán ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno.
1: To
0: no,
1: je pravda.
0: Smáste Lázně.
1: To tak. Je pravda. Tak paní Zdeno, taky je. Děkuju moc krát. No. Krásnou noc přeju. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se vám daří a hodně
0: taky,
1: zdraví.
0: Mějte, a vám taky.
1: Mějte se hezky.
0: Zdraví,
1: dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ještě
0: nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale až jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě. A z toho okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným. Protože
0: to je pravda, no.
1: Když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučeny uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouť se tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě to se nedá ničím nahradit, no.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12, takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil, že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale tady ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, se k tomu to je pravda, no, k tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano, ano, ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No, ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takové provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Ale nejkrásnější, když jsou taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku. Ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Tak by byli krásno ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc my jsme si to přáli.
0: Mhm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
1: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám. Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodějnice, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali. Takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
0: Jasně.
1: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, to způsobil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
0: A bylo.
1: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
0: Jo.
1: Tak ujíždím, je do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
0: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince.
1: Ano,
0: a děkuji za návštěvu.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, nebo... můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak
1: dům,
0: vzpomínáte.
1: Ano, mám, měl jsem ho rád, tady mám gramolecký. Mm-hmm. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mihotici. Je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mihotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova. Mm-hmm. Tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Miloticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, mm-hmm. a pak záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou uh-huh. nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sídnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli. Ale zmáchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému šidlený, kde je tam několik sklepů, takže mm-hmm. tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se tam burčákové období, to máte pravdu, ono to tak udíká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Vždycky jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů, možná to dělám ve výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, takže tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu,
1: no,
0: to je ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, oni si to neumím představit, tohle tu cifru, když no. řeknete.
1: No. Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Ano, říkám, blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Milotícama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Tam možný říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád a pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě z maličko, jenom letos bude mít Kyjov 900 let od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím.
0: Září.
1: Takže tady bude velká slava, příští rok slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky, taky, šťastnou cestu domů, my si dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo, i na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jindří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

zase spolu jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvádí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků z pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají říjící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech Tetřeva, který tehdy tokával v Bílé Bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za Tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodily lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmně svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní Smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků.

Schmidt Gustlův kříž pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hájní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879 jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak

0: pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
1: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
2: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci uctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
3: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
2: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
3: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
1: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
4: Hej! Kampak, strejče!
5: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
4: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
5: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
4: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
5: Au, morcetele menci písek.
4: Cože poudáš?
5: Líběji odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
4: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
5: Když je tý práce tuze mnoho.
4: I nemať, korálkáři. Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání. Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
5: Inu toť jo, Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
1: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
5: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
1: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
5: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
1: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
5: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
1: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? Podeď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci. Já jenom porazil na zátop stromeček. Takovou souš!
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra! No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: poslušně melduji v vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
2: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
2: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: V skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: Vita?
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročiti hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě, pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeně, to nemůže být. Také je strašeně dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeně není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.